se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokud.

0: nejsem je na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně.

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. Zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Lorette táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů Černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčku britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play. Thank you.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giuliano Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových a potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se dámy snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika?
2: A?
1: A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co ale... houbaření nebo vycházky nebo turistika?
1: No to, turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se
1: houby
0: tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, teda to, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme, ta nikdy nesklame, Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sednul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Sýrem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kichací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Dej vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji. Dovidenia.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a tam vám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale...
16: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát. To jste uměla.
16: Kdyby já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť z tramvaje, odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, což jste dovolil? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím,
4: Víte, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně, jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezky, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohnickým, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme. Díky. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofré taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuji.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkuji.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý.
8: To se akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že ne, to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. K tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
11: Prosím tě, sedni si.
9: Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk? Ten,
1: který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako,
1: řešili hrdobce.
4: Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už protože jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společně.

0: A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. To bylo hra na Tašitanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, v uvozovkách můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No.
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě.

0: nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
1: No tak trošku mi to vadí, no.
0: Ano?
1: Ano.
0: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
1: Tak fajn, no.
0: No pochop, Roman mě strašně chce.
1: No, co se dá dělat?
0: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
1: Ano, samozřejmě.
0: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
1: A to mám přitom cvičit, nebo co?
0: Josefe, ty už mě nemiluješ,
1: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
0: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
1: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
0: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
1: No tak teda nemiluju.
0: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
1: No tak teda miluju.
0: Zdrtilo tě to moc?
1: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne.
0: No jasně, že jo.
1: No tak jo.
0: Moc
1: no.
0: Tě to muselo zdrtit.
1: No, moc mě to zdrtilo, no.
0: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
1: Já jsem nekňuba.
0: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe by jsme šoupli na pohovku do obýváku.
1: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
0: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
1: A co mám křičet?
0: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
1: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
2: Večeře je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
3: já
2: s naším hostem.
3: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
2: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
3: Děkuju.
2: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Češi si víc pořizují slepice, cenu vajec přitom už tolik neřeší. Policisti dnes budou na Šumavě upozorňovat na rozdílná pravidla na české i německé straně Národního parku. Bude převážně oblačné počasí, objevit se můžou slabé přehánky. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasem. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně potřetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše. Rekordní prodeje hlásí za první pololetí letošního roku internetové obchody zaměřené na potřeby pro chov slepic. Například kurníků se prodalo o 26% víc než loni a stoupl zájem i o krmítka, napaječky nebo krmivo. Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže a jednatelé Líhně ve Studenci na Třebíčsku Pavla Dobrovolného si lidé pořizují slepice stále častěji. Cena vajec přitom už nehraje takovou roli jako dřív.
2: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je spíš ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
0: Jedna Šumava, dvojí pravidla. Policisti dnes budou na Modravě upozorňovat turisty na rozdíly v pravidlech a zákonech, které platí na české i německé straně Šumavy. Zároveň doplní i další informace, jak se na horách chovat, říká policejní mluvčí Michal Šén.
3: Dále upozorňujeme na zabezpečení věcí, přípravu před túrou, správné parkování a bezpečný pohyb v krajině. Při akci také policisté společně se strážci vyrážejí do terénu, kde turistům rozdávají informační letáky, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky.
0: Venkovní putovní výstava s názvem Futurum ex machina zaplnila nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Navštěvníkům představuje třeba praktické využití umělé inteligence napříč různými profesními obory. Více doplnil spoluautor výstavy Miroslav Bárta.
4: Tady je úplně všechno od technologií, od využívání umělé inteligence ve výrobě nebo v přípravě nových léků, léčiv, diagnostikování nemocí, ovlivňování kvality demokracie, úpadku politických stran, využívání AI v médiích, v novinařině. Sport.
0: Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno, jinak ale oblačno. Dopoledne se jen výjimečně, odpoledne místy vyskytnou přehánky. Na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S uzavírkou dnes počítejte u hranice s Rakouskem na silnici mezi Janovou Vsí a Cetvinavy. Krumlovský motorsport tam bude testovat závodní vůz, a to od 8 do 18 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V všem bez výjimky přeji příjemné čtvrteční ráno s datem 23. července roku 2026. Začíná jeho české ráno, a to tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Všem přeji co nejpohodovější vstávání a vkročení pravou nohou do dalšího dne tohoto týdne. Pro ranní ptáčata je to samozřejmě také další den prázdnin, ale tuším, že školáci nám ještě spí a dlouho spáti budou. To je pravidlo i u nás, že co jsou prázdniny, tak děti nemůžeme dostat z postele po ránu, aspoň si to užívají na 100%. Nicméně vás všechny ostatní zdravím a vítám do nového dne. Výročí, která se vztahují k dnešnímu datu, tedy ke 23. červenci, probereme tady u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. A do té doby se zabarvíme do modra, je tady kapela Žlutý pes, tak příjemný poslech přeji.

0: vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice Adéla Jirkalová, tak ještě jednou hezké vstávání. Je tady 23. červenec. Na dnešní datum připadají i teplotní rekordy z pražského Klementina. V roce 2009 tam naměřili 34,1 stupně Celsia, zatímco roku 1978 pouze 9,3 stupně. Svátek právě dnes slaví Libor, jméno pochází z latinského Liborius, u nás se ale spojuje také se staročeským jménem Lubor, které znamená líbezný nebo milý. Před 135 roky se v Čechách uskutečnil první volný let balonem. Francouzský vzduchoplavec Surcouf odstartoval z jubilejní zemské výstavy a přistál na Pankráci poblíž hostince na Zelené Lišce. Před 103 lety přijel Karel Čapek na letní pobyt do Jindřichova Hradce. Právě tam dokončoval svůj slavný román Krakatit. Před 34 lety se v Bratislavě představitelé ODS a HZDS dohodli na zániku Československé federace. Česká a Slovenská republika se pak samostatnými státy staly od 1. ledna roku 1993. Před 5 lety byly slavnostně zahájeny olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii covidu se uskutečnily o rok později, než bylo původně v plánu. A narozeniny právě dnes slaví textař a publicista Michal Horáček, překladatel a moderátor Ivo Šmoldas, režisér Břetislav Rychlík, dirigent Jakub Hruša a oslavencem je také zpěvák Vojtěch Dyk. Všem zmiňovaným přejeme jen to nejlepší, posíláme Věru Martinovou a za chvíli už také počasí, tak mi napište, jaké počasí je právě tam, kde se provouzíte do nového dne. 90 01 03, číslo naší SMS brány, zprávy posílejte ve tvaru CB, mezera počasí, mezera a text. Předem děkuji.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Pozdravem z nebeských výšin nás pohladila zpěvačka Bonnie Tyler. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, bylo 6:15. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, ráno místy až polojasno. Dopoledne jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky. Na východě kraje s malou pravděpodobností i bouřka. Večer bude mraku ubývat a přehánky budou ustávat. Dnešní slíbená maxima nejsou příliš letní, ale jsou příjemná, například pro turistiku. 19 až 22 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 15 až 18. Povane mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Dnešní předpokládané úhrny srážek do 5 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Agresivita ve společnosti roste a stále častěji míří na ty, kteří lidem pomáhají nebo jim poskytují služby. Slovní útoky, vyhrožování nebo nevhodné chování dnes zažívají zdravotníci, úředníci, učitelé i sociální pracovníci. Jak se proti klientskému násilí bránit a proč je důležité nepodceňovat prevenci, to uslyšíte tady u nás už za pár minut.

0: Agresivní klienti už nejsou výjimkou. S násilím nebo výhruškami se při práci setkávají lidé v celé řadě pomáhajících profesí. Proč těchto případů přibývá a jak se můžou zaměstnanci i organizace lépe chránit? O tom mluvila v našem vysílání redaktorka Hanka Šoberová s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Tady už je ukázka z jejich rozhovoru.
1: Já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí, poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
2: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho, buď to modu, bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si prosím. Vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte to, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat.
1: Mm-hmm.
2: A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, moje kolegyně, lektorka, říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak, a kdy nás napadly ty nejlepší argumenty. No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
1: Ani bych nepípl v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
2: Mm-hmm. A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne. Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát. Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit ty empatii. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta, vzal jste si pořadový lístek, je možná oprávněná. Ale znova, co říká? Nám, že nám často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne.
0: Celé povídání o klientském násilí s lektorkou Lindou Štucbartovou si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz. A dnes po 11. dopolední přivítá Hanka Šoberová opět dámu. Tentokrát odhalí něco málo ze života známé influencerky Budějčandy. Tak si na to počkejte tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré jitro všem!

0: Čtvrteční ráno, pár vteřin a je tady 17:30. K mikrofonu už usedá Lukáš Pelikán, připravil pro nás čerstvé zprávy, tak si je poslechněte a pohodové vstávání.
1: Půl šesté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dohoda mezi ministerstvem obrany a českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPI.cz. Personální změny ve vedení ukrajinských ozbrojených sil pokračují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že novým náčelníkem generálního štábu bude generál Ihor Skibiuk. Zelenský předtím oficiálně jmenoval hlavním velitelem ozbrojených sil generála Michala Drapatého. Organizátoři ze zdravotních důvodů zrušili dnešní koncert v rámci Jihočeského jazzového festivalu v Zátkově vile v Českých Budějovicích. Vystoupit měl Ladislav Faktor s přáteli. Druhý koncert plánovaného večera kapelou Fanfán Tulipán přesunuli před Rabenštejnskou věž. Začátek bude v 19:30 a už v 19 hodin začne dvojkoncert v Libníči na návsi. Vystoupí skupina Glow a David Kraus s kapelou. Lidi v Českých Budějovicích vítá nápis vytištěný z recyklovaného betonu. Odkazuje na rok 2028, kdy budou Budějovice evropským hlavním městem kultury. Sochu vytvořenou 3D tiskem najdete na začátku Lanovy třídy u nádraží. Vytvořil ji ateliér Sculpt. Dílo funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášený Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slávii k titulu. Na jihu Čech se během dne můžou tvořit přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Žádný problém teď na jeho českých silnicích není. Na Českobudějovicku je kvůli opravě uzavřená silnice z Vševětína do Dolního Bukovska u Drahotěšic. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Samizdatová edice Petlice Manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patřil k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování i mediální antikampaní. Spisovatele připomeneme už za chvíli. Právě dnes uplynulo 100 let od jeho narození. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čtvrteční ráno s datem 23. července.

0: Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Zamračená obloha nad Zduchovicemi, 13 stupňů, bez větří, příjemný den všem přeje Josef, to jest jedna SMSka od vás, ta druhá pro tuto chvíli. Větřní 12 stupňů, momentálně se mírně vyjasňuje a v pohodě zdraví Zuzka s Honzou. Děkuju za vaše první SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude převážně oblačno, ráno místy až polojasno, dopoledne jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky. Na východě Jihočeského kraje s malou pravděpodobností i bouřka. Večer bude ubývat oblačnosti a přehánky budou ustávat. 19 až 22 stupňů Celsia, to jsou čtvrteční přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 15 až 18. Povane mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ten večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek dnes do 5 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Kde se dozvíte víc o vojácích z 30leté války? A co a kde dnes nabídne kinematograf Bratří Čadíků? O tom více ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v tipech pro volný čas už za pár chvil.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes odpoledne a večer můžete vyrazit za hudbou, příběhy, trochu historie. Každý si vybere. Svinenské čtení pokračuje dnešním setkáním na Buškově Hamru s Michalem Sýkorou. Do programu vnese napětí a detektivní linku. Autorovi příběhy o komisaři Vírovi se dočkali úspěšných televizních adaptací. Začátek bude v 18 hodin. Hudební putování nabídne také Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Dnes v 7:30 večer se v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kájově vydáte na cestu do Jeruzaléma. Průvodcem večera bude herec Saša Rašilov. O hudbu se postarají soubory kapela Mariana a ansábl Konstantinople. Pokud máte doma malé historiky, zaměřte dnes na zámek Kratochvíle. Od 10 hodin dopoledne tam začínají dětské prohlídky s kuchařkou Dorotou. Ta vás vezme zpátky do roku 1590, do časů posledních Rožmberků a prozradí nejrůznější zámecké drby. Prohlídky pokračují během dne až do 17. hodiny a jsou určené dětem od 6 let. V Jindřichově Hradci se dnes na druhém zámeckém nádvoří představí spolek historického šermu Collegium Armatum. V 11 hodin dopoledne začne pohádkový příběh Kruťákovská historie. Ve 13 hodin komický příběh Žoldáci a v 15 hodin se dozvíte více o vojácích z období 30leté války v představení Pikeníři. Každé představení trvá zhruba půl hodiny a pobaví malé i velké návštěvníky. A pokud vás láká film Pod hvězdami, vyražte do Tábora. Kinematograf Bratří Čadíků dnes večer ve 9:45 nabídne na Žižkově náměstí českou komedii Kouzlo derby. Zítra ve stejný čas pak přijde na řadu film Moře na dvoře. A jen pro připomenutí, už to zaznělo ve zprávách, organizátoři ze zdravotních důvodů zrušili dnešní koncert v rámci jihočeského jazzového festivalu Zátkově vile v Českých Budějovicích. Vystoupit měl Ladislav Faktor s přáteli. Druhý koncert plánovaného večera kapelu Fanfan Tulipán přesunuli před Rabensteinskou věž. Začátek bude v 19:30. Už v 7 večer začne dvojkoncert v Livníči na návsi, vystoupí skupina Glow a David Kraus s kapelou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: A nyní už je nejvyšší čas pro čerstvé zprávy. Přináší je Lukáš Pelikán.
4: 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Češi zatím poslali ve sbírkách na pomoc Venezuele 19 milionů korun. Lidé se můžou registrovat do nové zubní ordinace v Žirovnici. Opravené rybníky v Homolích pomůžou místním hasičům. Dnešní teploty budou na jihu Čech okolo 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívat je poměrně vysoký i podle fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
5: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
4: Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu, zjistil to server iRozhlas. Změna platí od začátku července. Rezort ji ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Nová zubní ordinace v Žirovnici na Plhřimovsku registruje pacienty. Zájemci se můžou hlásit až do naplnění kapacity, kterou si stanoví nový lékař na základě poptávky. K zubaři budou pacienti docházet do budovy městského úřadu. Podle místostarosty Milana Šmída z ODS vyšly stavební práce na úpravu ordinací celkem na 3 miliony korun. Rekonstrukce dvou rybníků na návsi v Homolích na Českobudějovicku skončí příští týden. Obec nechala nádrže opravit kvůli špatnému stavu výpustí břehů a zanesenému dnu. Rybníky budou sloužit mimo jiné místním hasičům jako zásobárna vody. Podle nezávislého starosty Miroslava Pavlíčka se práce o měsíc zpozdily kvůli nepříznivému počasí.
6: Jsou hotový opěrný zdi, kamenný, teď se na tom dělá jenom horní betonová krycí vrstva. Jsou hotový všechny ty objekty, které zajišťují přepad do kanalizace a už se jenom finišuje na dně rybníka, to znamená upravuje se to spodní dno a budou se dělat terénní úpravy kolem rybníka.
0: Sport.
4: Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař a univerzál Fabrizio Gironi. O příchodu vůbec prvního italského hráče do klubu informuje jeho stroj na svém webu. 26-letý Gironi přichází z Verony, se kterou letos vyhrál domácí pohárovou soutěž.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno, jinak ale oblačno. Dopoledne se jen výjimečně, odpoledne místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě auta se srazila na dálnici D3 u Českých Budějovic ve směru od Kaplice. Pozor dejte na kilometru 137 u Nových Hodějovic. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtvrteční den je stále na svém počátku, 6 hodin k tomu 4 minuty. Jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dále. U mikrofonu s vámi zůstává Adéla Jirkalová, hudebně to už za okamžik převezme kapela Turbo. Bývalý obránce René Vydarený, který se Slovenskem vybojoval roku 2012 stříbro na mistrovství světa, zůstal u hokeje. Docela překvapivě odmítl nabídku Motoru České Budějovice, za který odehrál 11 sezon. Vysvětlíme za malou chvíli.

0: Bývalý obránce René Vydarený prožil výbornou kariéru. Na mistrovství světa se Slovenskem v roce 2012 slavil senzační stříbro. Se Slovanem Bratislava vyhrál slovenskou extraligu, v české byl dvakrát třetí. 11 sezon strávil v dresu klubu z Českých Budějovic, kde zůstal i po kariéře, ale překvapivě ne v motoru.
1: Abych vlastně se nějak pohyboval, nějak se jako hejbal, abych neseděl jenom doma.
2: Vysvětlil, proč hraje hokej teprve 8letý Tomáš Novák. Jedním z jeho trenérů je v klubu Mad Bull České Budějovice René Vydarený. Po ukončení aktivní úspěšné kariéry mohl zůstat v motoru, rozhodl se ale jinak. V květnu mu bylo 45 let a rozhodnutí opustit největší hokejový klub v jeho českém kraji nelituje.
3: Když jsem skončil, já jsem chtěl mít od hokeja chvilku pauzu a já jsem půl roka nic nedělal. Dával jsem se nějak zdravotně dohromady, člověk si tak jako, ono to bylo chvilku fajn, jo, ale pak jsem se začal hrozně nudit. No a pak přišla nějaká ponuka. Byla postavená tak, že budu to mít na starosti a budu určovat směr toho klubu, kam se má vlastně ten náš Mad Bullácký klub odvíjet.
2: A tak se z něj dokonce stal šéf trenér hokejistů z Mad Bullu. Název klubu přeložil do češtiny.
3: V podstatě jsme šílený víci, ale ta příležitost toho, že ten směr toho klubu můžu jako udávat sám, vybírat si lidi, kteří budou se mnou spolupracovat, to moc často nebývá, takže to mě hodně lákalo a teď nějak zodpovídám za ten charakter toho klubu a vlastně za ten směr. A myslím si, že kdyby jsem šel například do motoru, nebo někdy vždycky mi by do toho někdo nějakým způsobem kecal a takhle jsem dostal takovou volnost a to si myslím, že lidi mají rádi.
2: Volnost se projevuje i v přístupu k malým hokejistům a hokejistkám, ale není to tak, že by si hráči a hráčky dělali, co chtěli. René Vydarený a jeho kolegové, kteří trénují v aréně Pouzar, mají každou minutu na ledě pečlivě naplánovanou. Možná by vás až překvapilo, že René Vydarený sleduje nejen aktuální hokejové trendy, ale dokonce i porodnost v českých nemocnicích.
3: Teď jsou docela dobré roky, ale teď my docela dosledujeme i tu porodnost, která v republice klesá, takže reálně jsem zvědavý za 4 roky, jak to bude vypadat. Teď jsme, tam jsou šílené čísla za ty poslední 2 roky. Myslím si, že tam je pokles asi o 30%, což je docela razantní, takže uvidíme.
2: No, nezdá se to, ale projeví se to i v hokejových týmech.
3: Samozřejmě, jsou to takové věci, a to nebude jenom hokej, to bude veškerý ten sport. Už teď tak či tak trpíme, protože ten zájem o tě sporty je menší. Lepší povím takhle, ti děti mají o mnoho větší výběr, takže je hrozně moc různých kružků a se to rozprestírá. Přece jen za nás, když jsme byli malí, tak byly nějaké 4-5 hlavních směrů a každý chce hrát hokej, fotbal, volejbal, basketbal a bylo to nějak dispozičně nějak dané a v dnešní době fakt ten okruh je obrovský. Já si zatím musím zaklepat na drvo, my jsme mali docela dobrý nábor za poslední roky, takže fakt ty ročníky se nám naplně jako hezky ze spoda.
2: Co zůstává stejné, jak to bývalo i dřív, jsou sny malých hokejistů. Konkrétně Tomáš Novák má o tom, kde by jednou chtěl hrát, docela jasnou představu.
1: Třeba za Toronto.
2: Uvedl šikovný 8letý hokejista v aréně Pouzar. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: No popravdě umím si představit teplejší letní ráno. SMSka od vás, oblačno plus 10 trhové sviny, pěkný den i ve studiu přeje a zdraví Boža. Díky za to, že vysíláte s námi. Těším se na další zprávy. Pište je na číslo 90 011 03 ve tvaru CB Mezera, Pocasy, Mezera, text. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude převážně oblačným dnem, ráno místy až polojasným. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky. Večer bude mraků ubývat a později budou ustávat také přehánky. 19 až 22 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. 15 až 18, to jsou maxima na horách pro dnešní den. 3 až 7 metrů za sekundu je rychlost, kterou povane mírný severozápadní vítr. Večer bude slábnout. Předpokládané úhrny srážek do 5 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
2: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.

0: 6.20 pokračuje Jihočeské ráno, už za chvilku ve vašich uších také kapela Black Milk a Modrej dým. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér, herec a scénarista Vít Olmer. Dozvíte se například i to, jakým je režisérem. Je klidný nebo se rozčiluje?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: A já jen doplním, že celý rozhovor s Vítem Olmerem si můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dnes po 13. hodině.

0: Čtvrteční ráno 23. července. Na řadě jsou čerstvé zprávy. Dobré jitro.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Nové pachové ohradníky přibyly na třech úsecích silnice 1/20 v Jihočeském kraji. Budou pomáhat předcházet srážkám se zvěří u Sedlce na Českobudějovicku, u Libějovic na Strakonicku a u Protivína na Písecku. V posledním roce policie evidovala v kraji více než 4000 nahlášených případů sražené zvěře. V celé republice to bylo přes 30 tisíc. Podle údajů Generály České pojišťovny tak patří Jižní Čechy mezi jedny z nejrizikovějších oblastí v Česku, co do počtu srážek se zvěří. Na Drábských Světničkách u Mnichova hradiště začala rekonstrukce ochozu na skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Večer plný hudby a tance zažijí lidé v městské knihovně v Písku. Pod vedením učitelky tance Marie Holé si vyzkouší salsu, bačatu, čaču, ale i valčík, polku a oblíbené skupinové tance. Jak uvádí knihovna na svém webu, dorazit můžete v páru, ale i sami. Letní tančírna začne v 17:30 na venkovní scéně. Na jihu Čech se během dne můžou tvořit přeháňky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Křemže na Českokrumlovsku jsou kvůli opravám zavřené 2 silnice. Neprojedete po 9-kilometrovém úseku úzké silnice od křižovatky pod Klukem vedoucí přes Chlumeček až do Brloha. Ani po silnici z Rojšína do Chvalšin až k odbočce na Rohy. Silnice by měly být průjezdné ve druhé polovině srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zákaz kouření na veřejnosti nepřinesla až moderní doba. Ve Frimburku platil už v roce 1841 a tomu, kdo ho porušil, hrozila pokuta i zabavení dýmky, co vedlo tehdejší vrchnost k tak přísnému opatření a jak se dodržovalo. O tom uslyšíte v dalším díle jeho české vlastivědy. Připravili redaktor Zdeněk Zajíček a etnograf Jan Šimánek a dočkáte se jí už za pár chvil.

0: Ve Frimburku bylo zakázáno kouření na veřejnosti už v roce 1841. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. První známý zákaz kouření na veřejných místech na světě byl vydán papežem Urbanem VII. V roce 1590. Tehdy hrozilo vyloučení z církve každému, kdo, cituji, užije tabáku v krytém přístřešku nebo uvnitř kostela. I tak bylo kouření tehdy výsadou spíše vyšších vrstev, protože tabák byl na evropské půdě stále ještě vzácný. Do Čech se dostal hlavně během 30leté války díky žoldákům ze zahraničí. V jihočeském prostředí máme doložen zákaz kouření v první polovině 19. století v městečku Frimburg. V roce 1841 adresoval ředitel bukovojského panství v Rožumberku Opolzer městskému úřadu ve Frimburku dopis, v němž zakazoval kouření na veřejných prostranstvích městečka. Všechna veřejná místa měla být označena černými tabulkami, kde bylo bílým písmem uvedeno, že kouření na veřejnosti je co nejpřísněji zakázáno pod pokutou 2 zlatých konvenční mince. Tabulky měly být umístěny tak, aby byly jasně patrné, ale zároveň chráněny před poškozením, na což měl dohlížet policejní komisař. Hříšníkovi, který byl dopaden jak kouří, měla být zabavena dýmka a měl odvést pokutu ve prospěch místních chudých. Jak dlouho bylo nařízení dodržováno či nedodržováno, se bohužel z pramenů nedozvídáme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: 9 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 13 stupňů Celsia, vane slabý západní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1017 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 9 stupňů a slabý západní vítr 3 metry za sekundu.
1: Jedna izolovaná přeháňka, to je velice zajímavé sousloví, děkuji za něj. Jaké bude dnešní odpoledne?
0: Bude převažovat oblačná obloha a zpočátku jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat a později budou ustávat i přeháňky. Dnešní maximální teploty je 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: V kolik dnes vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
0: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 23 minut a zapadne pak 7 minut před 9 hodinou večerní.
1: A teplotní rekordy, které známe pro 23. červenec?
0: V Českých Budějovicích je ten rekord maximální teploty z roku 2009 a je to 36,8 stupně a minimální hodnota je z roku 1978 5,2 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den v Českých Budějovicích 19,5 stupně.
1: Ještě zpět k předpovědi počasí. Jaká bude dnešní noc a poslední pracovní den tohoto týdne?
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, během noci se bude postupně vyjasňovat. Teploty nám klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až na 6 stupňů a bude vát slabý severozápadní nebo západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude jasno, během dne pak polojasno, na horách až oblačno a večer se pak bude opět vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý. Během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý.
1: Tolik Tadeáš Gregor, já prozatím děkuji a za hodinu opět naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Píše příspěvky a články o Českých Budějovicích, jejich současnosti i historii. Vše srozumitelnější a ličtější formou, než když si člověk otevře encyklopedii. Bývalá foodblogerka Budějčanda bude naším dopoledním hostem. Poví, co obnáší práce se sociálními sítěmi, kolik času jí věnuje, na co můžeme být v našem krajském městě pyšní a co naopak tu místní postrádají. Ve čtvrtek po 11. dopolední se na vás těší Hanka Šoberová.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Nové cesty, kanalizaci a hlavně dvojici opravených rybníků budou mít už brzy obyvatelé obce Homole na Českobudějovicku. Obnova vodních nádrží je součástí velké proměny návsi. Ta bude hotová příští rok. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Pokračuje Jihočeské ráno a tady už je Olga Lounová.

0: užívat svět.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Desítky let zadržuje dvojice rybníků vodu na návsi v Homolích na Českobudějovicku. Jako retenční nádrže před časem přestaly sloužit, a to kvůli špatnému technickému stavu. Vedení obce proto rybníky nechalo odbahnit a právě teď dělníci pracují na jejich kompletní obnově. Proměna se navíc dotkne další části obce.
3: Bylo to zanesený bahnem, hromada listí, co tam napadala, tak skončila na dně. I ty okraje byly fakt ve špatném stavu, bylo to podemletý.
4: Dalibor Staněk bydlí s rodinou pár desítek metrů od horního homolského rybníka. Kompletní opravu obou nádrží jednoznačně vítá.
3: Teď to bude k většímu zdržení se u toho rybníku. I třeba v zimě, kdy tam chodíme bruslit, teď to bude mnohem lepší. Ty okraje těch rybníků byly furt zanesený nějakým bordelem, větve napadaný.
4: Podle nezávislého starosty obce Miroslava Pavlíčka obě nádrže prošly větší opravou naposledy před 25 roky.
5: Chtěli jsme se podívat na to dno, ale to, co hlavně jsme řešili, byly opěrné zdi, které už byly ve špatném stavu. Ty zařízení, které mají fungovat jako přepadové objekty do kanalizace, ty lávky přístupové a tak dále, už byly nefunkční a nešly ty rybníky vypouštět, nešly provozovat.
4: Práce na dolním rybníku se podařilo dokončit už letos na jaře. Oprava většího z nich se pomalu blíží ke konci. Potvrzuje stavby vedoucí Martin Hegedy ze společnosti Pro terén.
6: Momentálně jsme dokončili zeď u hlavní komunikace a zbývá nám dokompletovat kamennou rovinu po zbytku obvodu rybníka. Navážou sadové úpravy, osazení lávky na stavidlo.
4: Oba rybníky v minulosti sloužily hlavně místním hasičům jako zásobárna vody pro případ požáru. Obci ale pomáhali i při větších deštích, což se podle starosty Miroslava Pavlíčka nezmění.
5: Bude plnit tu funkci, že bude schopný pojmout vodu při nějakém přívalovém dešti a pak ji cíleně budeme řízeně moc odpouštět nebo bude přepadem otékat do kanalizace. A druhá věc je, že v tuhle tu chvíli ten rybník nám tady bude plnit estetický dojem.
4: Jenže právě déšť a hlavně bouřky, které se na konci jara nad Homolemi prohnaly, všechny práce zkomplikovaly. Hotovo mělo být původně do konce června, připouští Martin Hegedyš.
6: Když prší jeden den, tak vy stejně pak čekáte 2, 3, 4 dny, než vám to vyschne a komplikuje vám to veškerý práce. My jsme nuceni se pohybovat pouze na dnu rybníka, které samozřejmě se rozmáčí.
4: Oprava nádrží je dalším krokem k celkové proměně prostoru návsi obce se 1700 obyvateli. Už loni přibylo v centru nové veřejné osvětlení a podařilo se opravit část kanalizace. Změny se dotknou také horní části návsi, doplňuje starosta Pavlíček.
5: Cílem je opravit komunikace, ty asfaltové povrchy, přidat sem parkovací stání, to znamená z nějakých povrchů vydlážděných, aby tady nemuseli stát různě po komunikacích, protože jsou to starý statky, objekty, které neměly parkovací místa.
4: Proměna návsi a nejbližšího okolí by měla být podle starosty Miroslava Pavlíčka hotová v příštím roce. Z Homolí Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Maria kapela Blondie ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čtvrteční ráno, svátek právě dnes 23. července slaví Liborové. Tak milí pánové Liborové, přejeme vám jen to nejlepší k vašemu dni D. Teď už také Lukáš Pelikán a čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Sedm hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hlubočtí rybáři museli kvůli suchu slovit některé rybníky, hrozí úhyn ryb. Vodní slalomářka Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci, končí i Rohan. Bude oblačno, místy se vytvoří přehánky, teploty vystoupí maximálně k 22 stupňům. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Hlubočtí rybáři předčasně slovili pět rybníků. Důvodem je extrémní nedostatek vody. V rybnicích se nedoplnila po jarních výlovech a v létě se navíc rychle odpařuje. Hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž k tomu dodal.
6: Ta kubatura, která tady zbyla, byla tak malá té vody, že hrozilo nebezpečí celkového úhynu ryb. V těchto rybnicích se nachází všechny druhy ryb. Začíná plůtkem, násadou i tržní rybou.
2: Zastupitelé v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku aktualizovali zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Nezávislá starostka obce Irena Pekárková řekla, že dokument má zajistit, aby investoři z obcí spolupracovali od začátku plánování projektu, například i kvůli napojení na čistírnu odpadních vod. Americká armáda zahájila na příkaz prezidenta Donalda Trumpa novou sérii úderů na Irán. Jde už o 12. noc útoků v řadě. Americké velitelství CENTCOM informovalo, že cílem mise je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat námořnictvo a obchodní lodě proplouvající regionálními vodami. Trump už včera varoval, že USA zničí jeden most nebo elektrárnu pokaždé, když Irán vystřelí na loď v Hormuzském průlivu. Diplomatické úsilí mezi Teheránem a Washingtonem stagnuje. Sport. Vedoucí žena světového poháru kanoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33.
7: Já si myslím, že si o tom musím trochu popovídat s trenérem, možná i trochu pobrečet. A tahle jediná jízda byla ta, kterou jsem letos pokazila, takže jakoby snažím se myslet na to, že prostě se to vyšlo na to mistrovství světa a víc s tou styčenou hlavou těch dalších závodů, abych prostě věděla, že na to máma, já to vím, ale bohužel to nevyšlo, no, mrzí mě to.
2: Do semifinále postoupili Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka. Kromě Sadkové končí i Rohan. V týmové soutěži získali ženy stříbro, muži byli pátí.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno, jinak ale oblačno. Dopoledne se jen výjimečně, odpoledne místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Přeborovicích u Čejetic na Strakonicku havarovalo auto do domu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: České ráno pokračuje dále, jsme v polovině, 7 hodin, k tomu 5 minut máme právě teď. S vámi i nadále Český rozhlas České Budějovice, Adéla Jirkalová u mikrofonu, dobré ráno všem. Písničky, které nestárnou, máme pro vás opět nachystané, zazní, dejme tomu v nadcházející půl hodince, Lenka Filipová, Mňága až Ďorb, budou Bad Boys Blue, Olympici a právě teď jsou připraveni Jeleni a Míša Tučná. A pokud holdujete zapeklitým detektivkám, bude se vám o to více zamlouvat dnešní rozhlasový sloupek. Dočkáte se ho už za chvíli.

ohniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Píseň, která se ideálně hodí do tohoto období, do léta. Spím v obilí, Jeleni a Míša Tučná. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a i dnes pro vás, milí posluchači, máme pravidelný rozhlasový sloupek. Bude o mizerné paměti a čtení detektivek. Slovo dostává Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek. Rád čtu detektivky a sám se tomu divím, protože jinak jsem spíš na humor a násilí se mi protiví. Ale detektivka bez násilí je jako pitva bez těla. Proto dokážu brát mrtvolu jako nutnou rekvizitu a ocením, když se popis její výroby obejde bez zbytečných detailů. Pokud jde o humor, ten ku podivu mnoha detektivkám nechybí. Až člověk žasne, jak zábavná záležitost se dá udělat z příběhu, který začíná násilnou smrtí a končí v tom lepším případě vězením. Humor mi kompenzuje temnou podstatu a určitě nejsem jediný čtenář, který to ocení. Kromě popisu vražedného procesu mi ale čtenářský zážitek kazí ještě něco. Moje mizerná paměť na jména. Čím víc postav, tím hůř. Někteří autoři jsou bohužel množením postav úplně posedlí. Staví na šachovnici další a další figurky s jasným cílem, co nejdůkladněji utajit skutečného pachatele. U mě tahle taktika funguje až moc dobře. Pokud jsou jména postav dostatečně bezbarvá a v dialozích mluví všichni stejně, jak tomu často bývá, za chvíli nevím, kdo je kdo a co pár stránek předtím udělal či řekl. Každou chvíli listuju zpátky, abych se našel. A ten problém ku podivu nemizí ani ve filmu. Tam by mi sice měla pomáhat podoba herců, protože si většinou pamatuju, co udělal ten vyzáblý blonďák a přičem kamera přistihla zmalovanou zrsku. Ale problémem je zase přiřazení jejich tváře ke jménu, které zazní později. To je pro mě ve filmu větší problém než v knize, kde si postavy mohu představovat podle sebe. Když pak bystrý detektiv se svým natvrdlým poskokem případ rozebírá v kanceláři, často se nechytám. Nevím, jak vypadá Miller, podezírám Smitha místo Browna a na konci se nestačím divit. Hlavní díl viny je určitě na mě, ale něco musím nechat i jiným. Jsou totiž autoři, u kterých tenhle problém nemám a v jejich postavách se slušně orientuju od začátku do konce. Třeba ten chlápek, který psal příběhy s detektivem Holmesem. Na jehož jméno si bohužel momentálně nemůžu vzpomenout.
2: Český rozhlas České.

0: počasí.
1: SMSky od vás přesně ve 7:45, ve Velešíně jasno, 13 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo klidno, 13 stupňů, hezký den přeje Marie, dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 11 stupňů Celsia, zdraví a hezký den přeje taktéž Marie. Děkuju za vaše zprávy. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnešek bude převážně oblačný, ráno místy až polojasný. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky. Večer bude mraků i případných přeháněk ubývat. 19 až 22 stupňů Celsia, to jsou čtvrteční přislíbená nejvyšší maxima v nížinách. Na horách dnes naměříte 15 až 18. Vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek pro dnešek do 5 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Trhové sviny, Český Krumlov, také zámek Kratochvíle, Třeboň, Tábor, Dačice. Tam všude se podíváme v tipech pro volný čas už za pár chvil. Pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: byli Bad Boys Blue ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 7 hodin k tomu 19 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Trhových svinech pokračuje svinenské čtení. Dnes v 6 hodin večer zve literární setkání k Buškovu Hamru, kde bude číst spisovatel Michal Sýkora. Posluchače čeká večer s knihou v jedinečné atmosféře starého Hamru. A to za každého počasí. Na své si přijdou i milovníci jazzu. Jeho český jazzový festival dnes pokračuje na několika místech. Původně plánovaný koncert projektu Láďa Faktor a Friends v Zátkově vile v Českých Budějovicích pořadatelé nicméně ze zdravotních důvodů zrušili. Kapela Fanfan Tulipan ale zahraje od 7:30 večer před Rabensteinskou věží. Její hudba propojuje jazz s řadou dalších hudebních stylů. Už od 7 hodin večer nabídne festival také koncert na návsi v Libníči. Vystoupí skupina Glow s popem, soulem a jazzovými prvky a po ní David Kraus s kapelou, kteří propojují pop, funk a šanson. Hudební putování nabídne také Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Dnes v 7:30 večer se v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kájově vydáte na cestu do Jeruzaléma. Průvodcem večera bude herec Saša Rašilov, o hudbu se postarají soubory Kapela Mariana a ansábl Konstantinople. Čeká vás spojení renesanční polyfonie, orientálních rytmů a příběhu Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic, který se před více než 400 lety vydal až do svaté země. Pokud máte doma malé historiky, zaměřte dnes na zámek Kratochvíle. Od 10 hodin dopoledne tam začínají dětské prohlídky s kuchařkou Dorotou. Ta vás vezme zpátky do roku 1590, do času posledních Rožmberků. A prozradí nejrůznější zámecké drby. Prohlídky pokračují během dne až do 17. hodiny a jsou určené dětem od 6 let. Letní večer můžete strávit také v Třeboni. V 6 hodin večer otevře své nádvoří zámecká lékárna a nabídne večer pod platany s degustací vína. Ochutnat můžete vína z Moravy i ze světa, posedět u kávy nebo něčeho malého k zakousnutí. Platany, sklenka vína a klidné zákoutí jen pár kroků od náměstí. To jest pozvánka pro ty, kteří si chtějí užít pomalejší tempo léta. A pokud vás láká film Pod hvězdami, vyrazte do tábora. Kinematograf Bratří Čadíků dnes večer ve 9:45 nabídne na Žižkově náměstí českou komedii Kouzlo derby. Zítra ve stejný čas pak přijde na řadu film Moře na dvoře. V Dačicích začne dnes ve 14:00 odpoledne Rockfest. Třídenní přehlídka rockových kapel nabídne hudbu v prostředí zámeckého parku a pozve všechny, kteří mají rádi kytary, energii a letní festivalovou atmosféru. A ještě jeden tip pro rodiny s dětmi. V městské knihovně v Táboře dnes odpoledne pokračuje letní čtení na dvorku. Od 15:30 tam Věra Samcová přečte dětem od 3 do 7 let knížku Malý červený míč. Na společné čtení naváže tvořivá dílna.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: České sbírky na pomoc po zemětřesení v Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasaženým katastrofou. Podle fóra dárců lidé přispívají i přesto, že jsou letní prázdniny. Do pomoci se zapojili například Adra, Charita nebo Člověk v tísni. Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 17% nárůst oproti loňskému roku. Více peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Nové expozice Hradu Kámen u Pacova na Pelhřimovsku budou doplněné o interaktivní prvky a televizní obrazovky. Návštěvníci si je poprvé budou moct prohlédnout v srpnu, kdy památka po tříleté rekonstrukci znovu otevře. Lidi v Českých Budějovicích vítá nápis vytištěný z recyklovaného betonu. Odkazuje na rok 2028, kdy budou Budějovice evropským hlavním městem kultury. Sochu vytvořenou 3D tiskem najdete na začátku lanovy třídy u nádraží. Vytvořil ji ateliér Sculpt. Dílo funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen, přespurtoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem. Na jihu Čech se během dne můžou tvořit přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka, večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komplikace jsou v Přeborovicích u Strakonic, auto tam narazilo do domu, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
3: Záchrana života nezná hranice. Proto je tak důležitá spolupráce zdravotnických záchranných služeb i s kolegy z jiných zemí. Jihočeská záchranka má dohodu třeba se zdravotníky v Rakousku nebo v Bavorsku. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár okamžiků v rozhovoru. Tak si na to počkejte. Lucie Vondráčková, Josef Wagner.

0: Zajistit pacientovi co nejrychlejší pomoc, i když je to třeba u hranic s jinou zemí. To je hlavní úkol dohod o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Na jihu Čech zdravotníci spolupracují například se záchranáři z Rakouska nebo z Německa. Detaily nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí mluvčí Jihočeské zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jak taková pomoc u hranic funguje a co je jejím hlavním cílem?
1: Přeshraniční spolupráce funguje na základě takzvaných rámcových dohod mezi sousedními regiony. Prakticky to znamená, že pokud se ta závažná událost stane v předem vymezeném příhraničním území a ta nejbližší vhodná posádka je právě na druhé straně hranice, může ji operační středisko požádat o pomoc. Stejný princip samozřejmě funguje i opačně, takže také naše posádky mohou vyjet k pacientovi do sousedního státu, pokud jsou v danou chvíli nejblíž a jejich zásah dává medicínský i časový smysl. Takže hlavním cílem je zajistit pacientovi co nejrychlejší dostupnost přednemocniční neodkladné péče.
0: S jakými regiony máte navázanou spolupráci a jak často je potřeba?
1: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje má v současné době uzavřené dohody se záchrannými službami Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Německého Bavorska. Ta nejintenzivnější spolupráce je právě s Dolním Rakouskem. Tam máme také společnou komunikační platformu, což umožňuje operačním střediskům předávat si ty informace v reálném čase. Ty zprávy se automaticky překládají, takže každý dispečer je vlastně vidí ve svém mateřském jazyce v reálném čase, což výrazně zjednodušuje a urychluje koordinaci konkrétního zásahu. Co se týká té četnosti, tak právě s Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem je to výrazně méně časté a jde spíše o jednotlivé případy.
0: Týká se to i letecké záchranné služby.
1: Ano, přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Vrtulník může být vyslán přes hranici podle vlastně podobných principů jako pozemní posádka. Tedy pokud je v té dané situaci nejvhodnějším a nejrychleji dostupným prostředkem, vždycky se přitom posuzuje konkrétní situace, hlavně zdravotní stav pacienta, to místo události, dostupnost těch prostředků, ale hlavně i to, jestli to nasazení vrtulníku přinese skutečnou časovou nebo nějakou medicínskou výhodu pro toho pacienta. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté, v praxi máme jednotky případů ročně. Důležité ale je, že ten vrtulník je, pokud je k dispozici, tak můžeme využít po dohodě i vrtulník jiného státu, což nás velmi těší.
0: O přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb jsem si povídala s mluvčím Jihočeské zdravotnické záchranné služby Vojtěchem Mírou. Děkuji za váš čas a přejeme klidný den. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: vítr 3 metry za sekundu, tlaky 1017 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáň hlásí 9,5 stupně a skoro zataženou oblohu.
1: Jakého počasí se dočkáme ve zbytku dnešního dne?
0: Bude převažovat oblačná obloha, zpočátku jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky. Večer bude ubývat oblačnosti a později budou ustávat i přehánky. Dnešní maximální teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Prozraďte, jaký je stav vody v jihočeských řekách.
0: Na Vltavě na Soumarském mostě je 41 cm a je tedy zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě 59 cm, tam je to tak na limitu pro splutí. Lužnice je nesízná na Pilaři 105 cm, v Bechyni 73 cm. No a pod hranicí síznosti je i Otava v Katovicích, kde je 37 cm vody. Teplota vody včera na Lipně byla 23 stupňů Celsia.
1: Jaká bude teplota dnes v noci a co přinese páteční den?
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, během noci se bude postupně vyjasňovat. Teploty nám klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až na 6 stupňů a bude vát slabý severozápadní nebo západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude jasno, během dne pak polojasno, na horách až oblačno a večer se opět bude vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: A ti, kteří už se třeba teď těší na víkend, mohou se skutečně těšit na sobotu?
0: Sobota bude slunečná a teplá, bude polojasno až jasno. Ráno ještě poměrně chladno, ranní minima 11 až 7 stupňů, ale odpoledne už letní teploty v maximech 26 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
1: Děkujeme za i tu letní předpověď počasí nakonec. S námi byl Tadeáš Gregor a tu předpověď rozšíříme opět za hodinu. Mějte se hezky, zatím naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Za chvíli tady bude další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy. Tak si počkejte. Teď další z písniček, které nestárnou s přáním příjemného čtvrtečního rána.

0: Vášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policisti dnes budou na Šumavě upozorňovat na rozdílná pravidla na české i německé straně Národního parku. Nemovitosti v Česku dál zdražují. Metr čtvereční staršího bytu v Praze už stojí přes 160 tisíc korun. Nejlepším hráčem a trenérem uplynulé sezóny fotbalové šanceligy jsou slávisti Provod a Trpišovský. Na jihu Čech počítejte místy s přeháňkami a teplotami kolem 20 stupňů. Je čtvrtek 23. července. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Jedna Šumava, dvojí pravidla. Policisti dnes budou na Modravě upozorňovat turisty na rozdíly v pravidlech a zákonech, které platí na české i německé straně Šumavy. Zároveň doplní i další informace, jak se na horách chovat, říká policejní mluvčí Michal Šén.
3: Dále upozorňujeme na zabezpečení věcí, přípravu před túrou, správné parkování a bezpečný pohyb v krajině. Při akci také policisté společně se strážci vyrážejí do terénu, kde turistům rozdávají informační letáky, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky.
1: Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Celková rekonstrukce návsi v Homolích na Českobudějovicku pokračuje opravou přilehlé jižní ulice. Práce se aktuálně týkají hlavně inženýrských sítí. Oprava navazuje na obnovu dvou rybníků v centru obce nebo instalaci nového osvětlení podél hlavní cesty. Podle nezávislého starosty Miroslava Pavlíčka budou práce v jižní ulici hotové příští rok.
4: Teď jsme ve fázi, že děláme výměnu kanalizačního sběrače starého rozpadlého betonového potrubí a na to bude navazovat potom všechny horní povrchy, to znamená provedení asfaltových krytů, obrubníků, chodníků a nového veřejného osvětlení. Je to komunikace místní, která je v dílce asi 400 metrů. Sport.
1: Nejlepším hráčem minulé sezóny fotbalové ligy se stal Lukáš Provod z mistrovské Slávie. Anketu Ligové fotbalové asociace vyhrál po druhé v kariéře. Už po páté mezi trenéry zvítězil Jindřich Trpišovský. Kouč Slávie si toho váží hlavně proto, že hlasují i trenéři a kapitáni ligových týmů.
5: Já to z mýho pohledu beru jako hodně prestižně. Jsem za to hodně rád, že ta konkurence je velká v lize. Myslím si, že tam jako nerozhoduje to, v jakém místě jste v tabulce, ale že spousta těch trenérů ve svých podmínkách odvádí vlastně skvělou práci. Takže pro mě je to vždycky vlastně taková další jako trošku energie do té práce a moc si to vážím. Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zpočátku i polojasno, jinak ale oblačno. Dopoledne se jen výjimečně, odpoledne místy vyskytnou přeháňky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Náchodě u Tábora je vysypaný štěrk v Benešovské ulici a novou nehodu máme hlášenou v Českých Budějovicích. Na Rudolfovské třídě na křižovatce s Hlinskou ulicí se srazilo osobní auto s motorkářem. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtvrtek 23. července, letí to jako voda, respektive plyne to jako voda, by se spíš mělo říkat, a prázdniny už se blíží ke své polovině. Předčasné výlovy a úhyny ryb trápí rybáře v Hluboké nad Vltavou. Enormní sucho si vybírá svou daň. Ztráty rybářů půjdou do milionů korun. Podrobnosti už za chvilku. Počkejte si tedy na první téma této hodiny. Jeho české ráno pokračuje, budou i písničky, které nestárnou, na které se můžete těšit. Reddy Kirken, Tasmin Archer, Dalibor Janda zazní a už teď posílám Jiřího Korna. Adéla Jirkalová přeje příjemné ráno.

0: Rybáře v lovišti zcela vypuštěných rybníků běžně v červenci neuvidíte. Na Českobudějovicku se s tímto neobvyklým jevem setkáte letos hned na několika místech. Hlubočtí rybáři kvůli nedostatku vody už museli slovit 5 rybníků. Ryby v nich nemají dost kyslíku a můžou uhynout.
1: První! Vidíme rybáře v lovišti, ryby nabírají mechanickým keserem, rovnou na nakladač a odsud na přepravní bedny, na auto.
2: Výlov rybníka Blatec u Čejkovic na Českobudějovicku pozoruji z vedoucím střediska rybářství Hluboká Josefem Tůmou. Rybník je zcela vypuštěný, tedy jako na podzim, přesto je tenhle výlov úplně jiný.
1: Rybník má pouze 10% vody, proto jsme ho museli vypustit za necelých 24 hodin. Normálně rybník se vypouští 8 dní.
2: Chlapi už vytahují sítě z lodí. Začali jste v 5 hodin, teď máme 7, za 2 hodiny je hotovo. To taky úplně není běžné.
1: To samozřejmě běžné není, ten se loví normálně 6 až 8 hodin. Obsádka už tady byla nižší, než normálně bývá. A ryby netřídíme při takových extrémních teplotách.
2: Na tom nakladači jsou kapři, je jich docela dost na první pohled, ale jsou menší, mají vůbec tržní váhu?
1: Bohužel tržní váhu samozřejmě nemají, mají zhruba o půl kilogramu méně, než by měli na to období mít, proto jdou do nového rybníka, kde budou ještě o celou sezonu déle, budou se lovit až příští podzim místo letošního.
2: Z loviště se teď přesouvám na hráz, kde na mě čeká hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž a vidím, že nemá radost z tohohle výlovu.
3: Samozřejmě nemám radost. U tohohle rybníka zisk nebude, protože ty ryby měly jít na trh na podzim, nepůjdou, protože nevyrostly, byly i úhyny nějaké minulý týden, takže ty ztráty na těch rybách jsou i větší. Následně jsme museli zaplatit kafilerku, tím nám stoupají náklady.
2: Hlubočtí rybáři tento měsíc už měli výlov na 4 rybnících.
3: Rybníky nám vyskly, v těch jarních měsících nenatekly a samozřejmě ten obrovský výpar, který v současných teplech je, kdy se pohybuje přibližně centimetr za den. V těchto těch rybnících se nachází všechny druhy ryb. Začíná plůtkem, násadou i tržní rybou.
2: Tady jde doslova a do písmene o život. Ne rybářů, ale ryb.
3: Kdyby se drží jenom na té hloubce, nevyužijou tu kubaturu té vody, která tady ještě zbyla, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři.
2: A to jsou ptáci, které už vidíme číhat na rybníku v dálce.
3: Nachází se nám tady volavky a mořský rackové.
2: Kvůli suchu a předčasným výlovům přijdou hlubočtí rybáři o několik milionů korun. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: Dalibor Janda nás potěšil ve čtvrtek po ránu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme přesně 8:45. Dobré jitro.
1: Počasí.
0: Černovice u Tábora 14,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno, polojasno, fouká 16 stupňů. Posluchače i vás zdraví Věra Stýna. Velmi si vážím toho, že jste si našli čas na napsání každé z těch SMSek, které již zazněly. Díky za ně. 19 až 22 stupňů, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. V nížinách na horách naměříte 15 až 18. Bude převážně oblačno, ráno místy až polojasno. Zpočátku jen výjimečně, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky a večer bude mraků i srážek ubývat a budou i ustávat. Dnešní úhrny srážek do 5 mm, vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Rozemleté igelitové sáčky, plasty nebo komunální odpad tvoří aktuálně podstatnou část biomasy, kterou zpracovávají z obecního bioodpadu na kompostárně v Žirovnici. Vedení města kvůli tomu došla trpělivost a chystá restrikce. Z ulic stáhne velkoobjemové kontejnery a bioodpad bude muset každý třídit ve své popelnici. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: plném proudu je 23. červencové ráno, je čtvrteční a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Z ulic Žirovnice a okolních vesnic začnou mizet velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Lidé si budou muset ve větší míře pořizovat vlastní nádoby domů. Město tak reaguje na skutečnost, že bioodpad dovážený ke zpracování na místní kompostárnu je plný plastů.
1: Květináče, plasty, igelitové sáčky.
2: Jo, je to, co nám lidi do biopopelnic dají, tak to tady vidíte. Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere.
1: Na kompostárně v Žirovnici jsme teď s městským ekologem Milanem Kořínkem, stojíme u haldy. To už je zpracovaný kompost?
2: To už je zpracovaný kompost, který čeká na vyskladnění.
1: A je tady vlastně vidět, ale v tom hromada věcí, které tam nepatří. Co se s tím teď dá dělat?
2: Teď už jenom ručně dotřídit. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
1: To s tím, že když se to pak odveze na zahrádku, jako čeká o to víc práce.
2: Přesně tak, ale spousta lidí ten kompost si od nás nebere, takže oni se jenom zbavují odpadu, že ho hodí do biopopelnice. I takové případy máme, že opravdu nám někdo třeba pytel s komunálním odpadem hodí do kontejneru. Když si ho všimneme, tak ho vyndáme, ale pokud ho nezahlédneme, tak bohužel projde naší kompostovací technikou a pak je ten odpad všude.
1: S námi je tu i bezpartijní starosta Radek Opravil.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku.
1: Pak se popeláři podívají a hned se uvidí, kdo to tam dává, kdo ne.
3: Přesně tak a vlastně by ten moment to neměli ani odvíst a většinou ten problém v těchto popelnicích není. Většinou opravdu je v těch velkých anonymních kontejnerech, tam ten nepořádek se objevuje.
1: Vytipovaná kontejnerová stání zmizí z žirovnických ulic během druhé poloviny letošního roku. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: ČEZ vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, Spartakiáda, Barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: A s čerstvými zprávami už je připraven Lukáš Pelikán. Dobré čtvrteční ráno.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Velvyslanci unijních zemí se ráno budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského skapalněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak čtvrtý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce taky řešit případ Čecha zadrženého v Číně. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. Svinenské čtení pokračuje dnešním setkáním na Buškově Hamru s Michalem Sýkorou. Do programu vnese napětí a detektivní linku. Autorovi příběhy o komisařce Vírové se dočkali úspěšných televizních adaptací. Začátek bude v 18 hodin. Večer plný hudby a tance zažijí lidé v městské knihovně v Písku. Pod vedením učitelky tance Marie Holé si vyzkoušejí salsu, bačatu, čaču, ale i valčík polku a oblíbené skupinové tance. Jak uvádí knihovna na svém webu, dorazit můžete v páru, ale i sami. Letní tančírna začne v 17:30 na venkovní scéně. Na jihu Čech se během dne můžou tvořit přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Vážná nehoda je v Českých Budějovicích na křižovatce Rudolfovské a Hlinské ulice. U čerpací stanice MOL srazilo se tam auto s motorkářem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Léto a koupání v přírodě patří neodmyslitelně k sobě. Ne každá voda je ale stejně kvalitní a orientovat se ve výsledcích hygienických kontrol nemusí být jednoduché. Jak tedy poznat, že je voda vhodná ke koupání? To ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice probereme už za pár chvil. Tak si počkejte. Do té doby Helena Vondráčková. Příjemný poslech.
5: Přešla doba zkoušet a prázdnin je tu čas ze studánky doušet

I když se v tomto týdnu trošku ochladilo, mnoho lidí vyráží k rybníkům, přehradám nebo jezerům. Ne všude je ale voda ke koupání vhodná, jako třeba u Podolska na Orlíku, kde už několik týdnů představuje zdravotní riziko. Aby měli plavání,

0: si o kvalitě vody v přírodě přehled, mají k dispozici výsledky rozboru na webu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Co se z nich dá vyčíst, proberu nyní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s hygieničkou Jitkou Pilerovou, kterou vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Co všechno Já vám nejprve tedy položím tu otázku. Co všechno při kontrolách povrchových vod využívaných ke koupání hodnotíte a jak často, paní Pilerová?
1: Při kontrole povrchových vod využívaných ke koupání na území Jihočeského kraje Krajská hygienická stanice primárně sleduje ukazatele fekálního znečištění, což jsou E. coli a intestinální enterokoky. Dále se sleduje průhlednost, přírodní znečištění a znečištění odpady a u vod, u kterých se lze během koupací sezóny odůvodněně dá předpokládat rozmnožení sinic, také sinice, chlorofil a vodní květ. Tyto rozbory se provádí standardně v souladu s tím monitorovacím kalendářem, který obsahuje místa odběru povrchových vod, seznam sledovaných ukazatelů a ty termíny plánovaných odběrů. Tak
0: ano.
1: Se sleduje jedenkrát za 14 dní a v případě nevyhovujících výsledků se tato četnost zvyšuje na jedenkrát za týden.
0: Ve výsledcích měření se lidé setkávají s různými známkami kvality vody. Prozraďte, co jednotlivé stupně znamenají.
1: Každý rozbor je hodnocen podle pravidel, která stanovuje vyhláška číslo 238 z roku 2011 sbírky, což je vyhláška o hygienických požadavcích na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích a hracích plochách. Stanovuje se to tak, že voda vhodná ke koupání je značená známkou 1 a modrým smajlíkem. Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, ale stále vlastně velice dobrá voda, je značena známkou 2 a zeleným smajlíkem. Pokud už dojde ke zhoršení jakosti vody, hodnotí se voda známkou 3 a oranžovým smajlíkem. U tohoto hodnocení už je potom mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, zejména u vnímavých jedinců, a doporučuje se osprchování po koupání čistou vodou. Další známkou už je potom známka 4, což je červený smajlík, kde už potom je ta voda nevyhovující v určitých ukazatelích a je tam velké riziko už potom pro koupání při jiných sportech pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. A poslední známkou je známka 5, což je černý smajlík, a tam už teda vyloženě hrozí zdravotní riziko.
0: Ano, to jsme tedy probrali známky a vy už jste mi vlastně odpověděla i na další otázku, zda existují znaky, podle kterých plavci i bez výsledku rozboru poznají, že voda nemusí být ke koupání ideální. Paní Pilerová, kdo by měl být při výběru místa ke koupání obzvláště opatrný?
1: No, to by právě měly být ti citliví jedinci, mezi které můžeme počítat děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
0: Dobře, děkuji za důležité povídání uprostřed prázdnin, určitě se to hodí našim posluchačům. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: O kvalitě vody jsme si povídali s hygieničkou Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje paní Jitkou Pilerovou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: tak nám velice příjemně a letně ubíhá to čtvrteční ráno s datem 23. července. Je 8:45.
1: Počasí.
0: Nejvyšší čas si opět popovídat o počasí. A sice s meteorologem Tadeášem Gregorem. Přeji dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď. Co se změnilo za tu hodinu?
2: Aktuálně máme většinou oblačnou oblohu, na Jindřichohradecku se ojediněle vyskytují přehánky a teploty jsou mezi 14 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačno, 16,5 stupně vane slabý západní vítr, 3 metry za sekundu, tlak je 1017 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup.

0: západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude jasno, během dne pak polojasno, na horách až oblačno a večer se bude opět vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Vy jste nás už před hodinou navnadil na sobotu, tak pojďme připomenout, jaká bude, dočkají se milovníci léta.
0: Sobota bude slunečná, teplá, bude polojasno až jasno, s teplotami ráno 11 až 7 stupňů a odpoledne 26 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý, proměnlivý, během dne vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
1: A já se dívám do kalendáře, v neděli má svátek svatá Anna, co nám přinese?
0: Přinese oblačnou až zataženou oblohu, ráno ojediněle, odpoledne a večer pak na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Nedělní minima 15 až 12 stupňů, maxima 24 až 28, a bude vát ráno slabý, během dne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ano, tak nejen svatá Anna chladna z rána, už i dnes a řekla bych i v těch dnech uplynulých a asi nás to ještě čeká chladná rána, ale ty dny ta vaše předpověď to vyřešila. Děkujeme za letní předpověď počasí, byl s námi meteorolog Tadeáš Gregor. Těším se brzy na slyšenou.
0: Hezký den, na slyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Píše příspěvky a články o českých Budějovicích, jejich současnosti i historii. Vše srozumitelnější a ličtější formou, než když si člověk otevře encyklopedii. Bývalá foodblogerka Budějčanda bude naším dopoledním hostem. Poví, co obnáší práce se sociálními sítěmi, kolik času jí věnuje, na co můžeme být v našem krajském městě pyšní a co naopak tu místní postrádají. Ve čtvrtek po 11. dopolední se na vás těší Hanka Šoberová.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Jihočeské ráno je u svého konce, a to pár minut před 9 dopolední. A to znamená, že na řadě už je právě Jihočeské dopoledne. Průvodkyní vám bude Hanka Šoberová. Vítám tě ve studiu.
1: Hezké dopoledne, Adelko, tobě i našim posluchačům. Už jsem samozřejmě natěšená, témat spousta. Já hned začnu.
0: Ano, ano, ani se neptám.
1: Nemusíš vůbec, tě už tady nepotřebuji, ty už máš odpracováno. Řeč bude o lidech, kteří překonávají překážky a dokazují, že sport může být cestou k velkým úspěchům. Uslyšíte pozvánku na rozhovor s parasportovkyní Zuzanou Galíčkovou, která i přes dětskou mozkovou obrnu sbírá medaile na různých republikových šampionátech. Jinak se podíváme taky za hranice běžného života. Připomeneme si příběh prvních psů, kteří se před 75 lety vydali na hranici vesmíru. No, vezmeme vás třeba taky ke křišťanovickému rybníku, kde se v létě můžete vykoupat, ale zažít tam i příjemnou atmosféru uprostřed šumavské přírody. No a dozvíte se třeba i to, a to mě zaujalo, ráda si to poslechnu, že sláma nebo dřevěné uhlí pomůžou udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Tak jsem na to zvědavá, zní to zajímavě.
0: Výborně, to se nám hodí, manžel poslouchá, tak další inspirace. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkelová se loučí ne na dlouho. Těším se na vás při poslechu dnešních písniček pro radost. Naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním v prázdninovém týdnu. S letními dovolenými přibývá i riziko vloupání do opuštěných domů a bytů. České kanoistky vybojovaly na mistrovství světa v závodu hlídek stříbro. Bude oblačno, tvořit se můžou přehánky, teploty vystoupí maximálně k 22 stupňům. Zprávy o Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Jihočeští policisti za první polovinu roku řešili více než 70 vloupání do domů, bytů a chat. V době letních dovolených proto upozorňují lidi, aby před odjezdem své domácnosti dobře zabezpečili. Zloděje často lákají opuštěné nemovitosti, potvrzuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
2: Naposledy se to stalo vlastně na Písecku, kdy jeden zloděj využil popelnici, která stála pod okny, vylezl na ní, odtud se dostal do bytu a v době, kdy tam byla majitelka, tak vlastně kradl šperky, elektroniku. Ona se tedy zbudila, načapala ho, on z bytu utekl a způsobil vlastně škodu za 10 000 korun.
0: Prachatice obnoví brouzdaliště na veřejném koupališti Hulák. Radní na červencovém jednání schválili čerpání peněz na opravu z investičního městského fondu. Rekonstrukce za víc než 500 000 korun mimo jiné zlepší technický stav přelivových žlabů. Informace doplňuje starosta Jan Bauer z ODS.
3: Součástí úprav je i výměna původního keramického obložení brouzdaliště za moderní bazénovou folii, odolnější vůči povětrnostním vlivům a v případě poškození umožňuje rychlejší a jednodušší opravy než původní keramický obklad. Modernější materiály navíc prodlouží životnost zařízení.
0: Francouzské muzeum Louvre znovu otevřelo Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se ale už nevrátí drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum v Paříži nově přemístí do jiných částí budovy, oznámil to ředitel Louvre Christophe Leribaud. Podle něj si tak návštěvníci můžou líp prohlédnout architekturu a výzdobu o znovu otevřené galerie. Pachatelé minulý rok ukradli klenoty v hodnotě přes 2 miliardy korun. Agentura AP upozorňuje, že vyšetřovatelé odcizené šperky dosud nenašli. Pravděpodobné zloděje policie zadržela loni v listopadu. Sport. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
4: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český tým kanoistů skončil na světovém šampionátu pátý. Vyhráli Slovenky a Britové.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno, dopoledne se jen výjimečně, odpoledne místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda dvou aut je v Novém Roudném u Českých Budějovic na křižovatce Plavské a Boršovské ulice. Další stále vyšetřují v Českých Budějovicích na křižovatce Rudolfovské a Hlinské. A na nehodu pozor taky v Nemanické ulici u Řempa. Dejte si taky pozor na Českobudějovicku, na silnici z Češnovic do Němčic je tam sražená zvěř. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné dopoledne, přátelé. Dneska čtvrtek 23. července, svátek slaví Libor. Prázdniny v plném proudu a červenec mám pomaličku ukrajuje další dny. Ostatně jedna stará pranostika říká, když neubývá, horka přibývá a něco na tom bývá. Z českých osobností dneska připomínáme narozeniny textaře, producenta, bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka, který se narodil 23. července. Roku 1952 v Praze. Je autorem textů mnoha známých písní a dlouhá léta spolupracoval například s Petrem Hapkou. No, takže dnešek si myslím, že si užijte. Počasí by mělo být letní, příjemné, výletnické a možná hned ta první reportáž vás inspiruje, protože vás vezmeme k rybníku. Jakému? To se nechte překvapit.

0: Rašelinová voda, lesy a klid šumavské přírody. Křišťanovický rybník v létě nežije jenom koupáním, na břehu se střídají navíc koncerty, divadelní představení pro děti i další kulturní program, který přitahuje místní i turisty.
1: Začíná dnešní večer Líša, takže já bych ho pěkně přivítal na pódiu potleskem.
2: Dobrý večer nebo dobré odpoledne.
3: Na Křišťanovický rybník na koncerty chodí pravidelně Jiří Doskočil.
4: Já sem chodím, protože je tady úžasný prostředí. Jednak ten rašeliný rybník s rašelinou vodou, který je úplně úchvatný. Jednak kvůli Pepovi Fojtovi, který tady dělá fantastickou kulturu, takže ho jezdím podpořit a má to tady naprosto neopakovatelnou atmosféru.
3: Od poslechu jsem na chvíli vyrušila Naďu Čejkovou.
5: My jsem jezdívali s dětma plavat a od té doby, co je tady tahle ta bouda, tak sem chodíme ještě radši. A koncerty jsou vždycky pěkný.
3: On to tady má taky krásnou atmosféru.
5: Už jenom ten rybník a les. A chyběl nám ty 2 roky, co byl vypuštěný a co se to tady předělávalo.
6: Já to platit nebudu.
3: Předvést své schopnosti můžou na Křišťanovickém rybníku někdy i mladší umělci z řad publika.
6: Udělám. Já vojnu se dám.
3: Kulturní akce na pláži u Křišťanovického rybníka pořádají majitelé boudy u Josefa a Adélky, a to je Josef a Adéla Fojtovi.
7: Tak děláme koncerty a pořádáme pohádky pro děti.
3: Vy tu vlastně s rodinou trávíte i celé léto?
7: Většinou roku jsme ve městě, tak potom si užíváme tady léto s dětma v lese a u vody.
3: Kulturní akce se na pláži Křišťanovického rybníka konají už 10 let.
8: Jsme tady se Zadalkou vzali přímo na pláži a v té době tady provozujeme Křikulet, festival Křišťanovické kulturní léto a zároveň teda boudu u Josefa a Adélky.
3: Co pro vás znamená Křišťanovický rybník?
8: No rozhodně v obrovskou etapu života, rozhodně spousta lásky, kterou sem ty lidi jako vnášejí, respekt k tomu místu, protože jsou lidi, kteří to samozřejmě mají rádi, tak musíme i tu dramaturgii podle toho trošku jako cílit.
9: Já se jmenuji Pepa a mám tady nejradši hrát tady badminton. S Toňou se koupem.
3: Toňa, to je tvůj brácha, vy?
9: Jo.
10: Já to mám nejradši hrát s mamkou tenis a spát v marince.
3: Nejvíc lidí sem ale samozřejmě přiláká koupání.
11: Tati, já už tady nestačím.
3: Julinka zrovna vylezla z vody, má na sobě plavky a plovací vestu.
12: Můžeme tady být s pejskem a že můžeme jezdit na paddleboardu a že můžeme tady ještě plavat a být tady v klidu.
3: Tady můžeme vidět kolem nás, hele, plavou malí kapříci.
12: Můžeme jen na jednu šáhnout, když se nás nebojí ty ryby.
3: Michal Kadoch má tady kousek chalupu, proto sem jezdí vždycky na koupačku.
13: Líbí se nám tady to okolí, ta rašelinová voda, ty kopce kolem a ten klid.
3: Hana Jiroušková přijela se svojí vnučkou.
14: Eliškou. Jezdíme sem, protože je to tady nádherný, takový přírodní, veškerý vlastně zázemí tady je, tak je to takový jakoby retro. Já se vracím do dětských let.
15: My se totiž s rodičema jezdíme koupat a já to mám ráda, protože se svlažím.
3: Festival Křikulet na pláži u Křišťanovického rybníka potrvá až do konce prázdnin. Z Křišťanovic na Prachaticku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

Píše příspěvky a články o českých Budějovicích, jejich současnosti i historii. Vše srozumitelnější a ličtější formou, než když si člověk otevře encyklopedii. Bývalá foodblogerka Budějčanda bude naším dopoledním hostem. Poví, co obnáší práce se sociálními sítěmi, kolik času jí věnuje, na co můžeme být v našem krajském městě pyšní a co naopak tu místní postrádají. Ve čtvrtek po 11. dopolední se na vás těší Hanka Šoberová. Proti kočičímu viru chřipce nebo západonilské horečce. Například proti takovým onemocněním se očkují zvířata v zoologických zahradách. První vakcinace a setkání s veterináři mají úspěšně za sebou i tři rysí mláďata, která se před necelými třemi měsíci narodila v zoo Hluboká. Neobešlo se to bez škrabanců, jak uslyšíte za chvilku v reportáži. Počkejte si. Poznám.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Ano, míříme za zvířátky. Mňoukání, prskání a mručení provázelo očkování a čipování tří rysích mláďat v zoo Hluboká. Zatímco chovatelé psů a koček dochází za veterinářem do ordinace, za zvířaty v zoologických zahradách jezdí naopak veterinář. Jak takové první setkání tří rysích koťat s lékaři vypadá, to uslyšíte v rubrice Pojďte s námi za zvířaty, kterou pro vás i dneska připravila redaktorka Jitka Cibulová.
2: Se zooložkou Markétou Jariabkovou, veterinářem Emanuelem Krejcerem a veterinářkou Klárou Součkovou jsem přišla k výběhu rysa ostrovida. Prvním úkolem Markéty Jariabkové bude odchytit mláďata.
3: Tři budou, jo, Markéto?
4: Ano, tři.
5: Jsou krás. Tak, teď dostaneš jednu injekci. Injekci dáme pod kůži, nedává se do svalu.
3: Potřeboval bych levou stranu.
5: Vakcínu můžeme dát v podstatě kamkoliv pod kůži, nyní dáváme levou stranu do pánevní končetiny. Koťata se od druhého měsíce vakcinují proti kalici, herpes, viróze a panleukopény koček. Za 3 až 4 týdny se vakcinace provádí znovu, přeočkovává se a přidáváme vzteklinu.
2: Proč se musí rysí mláďata očkovat, když jsou celý život ve výběhu?
5: Tak v podstatě nemusí, ale my to děláme z preventivního důvodu, protože i do zoologické zahrady se může dostat divoká kočka bezprizorní, která ve většině případů není očkovaná a může přinášet některou z těch chorob, proti které očkujeme.
2: Očkování patří k pravidelným činnostem v zoo Hluboká.
6: Máme povinnost očkování vzteklinou, takže očkujeme všechny naše šelmy, ať už psovité, kočkovité, ale i vlastně kunovité. Zároveň si očkujeme i kopytníky, to vlastně povinné není, ale očkujeme se třeba kopytníky proti tetanu, plus koně, ty domácí poníky očkujeme na koňskou chřipku a očkujeme třeba i některé druhy ptáků, speciálně sov, protože se nám tady v České republice pomalu rozšiřuje západomorská horečka u ptáků, tak jsme v loňském roce zahájili poprvé očkování právě u vybraných druhů sov.
2: Rysata podle zvuků a pohybu tuší, že je nečeká asi nic příjemného.
3: Chytí za ty brzy běháky za dně na školní od roku.
2: No a občas prská i Emanuel Krejcar. Vypadá to, že odjede ze zoologické zahrady i se šrámem na ruce.
3: Samozřejmě, že se koťátka brání.
2: Toho samozřejmě neodradilo, už má v ruce aplikátor s čipem.
3: Natoč ho takhle trošku. Jsi tam?
7: Jo, je to vidět? A na tom nevidím nic, takže já se ptám. Radši ještě jednou.
3: Je to vlastně taková malá injekční stříkačka. V té jehle je ten mikročip, který je asi tak jako velikosti rejže basmaty a aplikuje se těm mláďatům, protože se jedná o citesový zvíře a oni musí být nezaměnitelně označen. Už se nedělají tetování nebo štípání oušek a podobně. Aplikuje se ten čip a vlastně ta aplikace je injekční aplikace jako to očkování před tím, co dělala paní kolegyně Součková.
2: Tak už to má pod kůží, byla to rychlá akce, stejně tak jako očkování. A ještě zkontrolujeme, jestli ten čip tam skutečně je.
6: Kláro, čtečku a pane doktore, ustupte, ať to Míša vyfotí. A potřebuji nafocený čip.
5: Tak zjistíme ještě pohlaví.
7: To je holka, tady nic necítím.
3: A pindňoura taky nemá.
6: No, tak to je dobře.
2: Očkování a čipování tří rysích mláďat trvalo zhruba čtvrt hodiny. A teď už je Markéta Jariabková může znovu vypustit. Rysí mláďata se narodila 8. května, doplňuje Markéta Jariabková.
6: Samice porodila ve výběhu pod boudu, to už je její místo, rodila tam i ta kočka, co jsme měli předtím, a ona i svůj první vrch, který byl vlastně v loňském roce, tak na stejném místě pod boudu, hezky, aby tam nebylo vůbec vidět. Takže jsme akorát z začátku slyšeli, že tam koťata jsou, ale nevěděli jsme kolik, to jsme zjistili, až když zhruba v tom jednom měsíci začali tu kočku sledovat a začali se na ní chodit ven. Kočka pochází z Maďarska, dostali jsme ji před 3 lety a v loni u nás měla první úspěšný porod. Otec těch koťat, to je zvíře, které pochází z volné přírody, ten se k nám dostal v roce 2018 zhruba jako měsíční koťátko, který ho našli opuštěnýho. Tak my jsme ho tady vypiplali, bohužel už jsme ho nemohli vrátit zpátky do volné přírody, protože je trošičku navyklý na nás, a takže by se stal velice snadnou obětí nějakého třeba nelegálního lovu nebo podobně, nebo by třeba škodil na těch ovcích, takže zůstal v kovu a prochov je velice cenný právě tím, jak je z přírody, takže koordinátorka mu vždycky doporučuje tu nejlepší kočku.
2: Zůstanou tahle koťata rysí v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou?
6: Koťata tady nezůstanou. Pokud neodejdou dříve, tak zhruba v jednom roce musíme odstavit od mámy. To bude období, kdy začne zase rysí říje, tak aby tam došlo k nějakému konfliktu. A mezi tím teď budeme kontaktovat koordinátora chovu, který nám doporučí, kam ty zvířata budou přesunuta.
0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: A my se za zvířaty vydáme s Jitkou Cibulovou Vokatou zase za týden v tomto čase. I když jedno zvířecí témátko v této hodině tu pro vás ještě máme. První zvíře ve vesmíru sice byla Fenka Laika, ale na hranici kosmu se první psi vydali o několik let dřív, na den přesně před 3/4 stoletím. Jejich příběh vám připomeneme, ale předtím zamíříme na cestu z Malešic do Chvalešovic na Českobudějovicku, kde stojí průmyslový areál, který dodnes připomíná dobu před více než 100 lety. Jak vznikl podnik, za kterým nestál velký průmyslník, ale samotní hospodáři z několika okolních obcí, tak to prozradí další díl jeho české vlastivědy. Za okamžik.

V Malešicích založili svůj lihovar uprostřed první světové války a byli úspěšní. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Při cestě z Malešic do Chvalešovic stojí komplex bývalých továrních budov. Na jedné z nich, na štítu, můžeme spatřit rok 1916. Ano, uprostřed první světové války se zde pilně pracovalo, neboť v tomto roce si místní družstvo dostavilo vlastní lihovar. U zrodu Malešického lihovarnického družstva stálo v roce 1914 16 zakládajících členů. Ti pocházeli z obcí Malešice, Chvalešovice, Sedlec, Temelín a Lhota pod horami. Během výrobní kampaně, která začínala na podzim a končila na jaře, zaměstnávalo družstvo podle potřeby 1 až 3 dělníky. Stálým zaměstnancem pak byl správce lihovaru, jenž měl v budově vyhrazen vlastní byt. Během své existence si družstvo prošlo obdobím rozkvětu i strádání. Nejmarkantněji se to projevilo v období druhé světové války, kdy družstvu poprvé vznikla ztráta. Po válce však opět nastaly lepší časy a lihovar začal znovu prosperovat. V té době narostla členská základna družstva na více jak 50 členů. Dlouholetým správcem lihovaru byl Josef Hanika, který v roce 1950 odešel do penze. O 2 roky později se pak lihovar stal součástí národního podniku Jihočeské konzervárny a lihovary v Českých Budějovicích a dostal označení Závod 22 v Malešicích.

0: Adam Ďurica, jeho mandolína v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. První psi se podívali na hranice vesmíru na den přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezíka Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili k Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: At 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 km nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 km.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Německé léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století.

0: do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně šest nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze čtyřkřídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze jedno křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze čtyři nadzemní podlaží nejnižší, dvě poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly čtyři pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
1: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad Podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
0: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
1: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
0: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně tři okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze první okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního, čtvrtého podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch pěti výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou čtyři pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít čtyřku, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, čtyřka. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže...
0: Kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a v další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš postup do pátečního losování. Rovněž gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy a budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Dvě ženy na Vysočině poslaly peníze podvodníkovi, který se vydával za jejich dítě. Končí tříletá rekonstrukce hradu Kámen. Na jihu Čech se můžou vyskytnout přehánky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27. ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
2: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Českého rozhlasu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Bezmála 370 tisíc korun vylákal ze dvou žen na Vysočině podvodník, který se vydával za jejich dítě. Na případy upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisti proto znovu apelují na lidi, aby byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje jejich mluvčí Jana Kroutilová.
3: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
0: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Nové pachové ohradníky přibyly na třech úsecích silnice 1/20 v Jihočeském kraji. Budou pomáhat předcházet srážkám se zvěří u Sedlce na Českobudějovicku, u Libějovic na Strakonicku a u Protivína na Písecku. V posledním roce policie evidovala v kraji víc než 4000 nahlášených případů sražené zvěře. V celé republice to bylo přes 30 tisíc. Podle údajů generály České pojišťovny tak patří jižní Čechy mezi jedny z nejrizikovějších oblastí v Česku co do počtu srážek se zvěří. Nové expozice hradu Kámen u Pacova na Pelhřimovsku budou doplněné o interaktivní prvky a televizní obrazovky. Návštěvníci si je poprvé budou moct prohlédnout v srpnu, kdy památka po tříleté rekonstrukci znovu otevře. Na co se budou moct lidé těšit, prozradila autorka expozic, architektka Alena Všetečková.
4: Byli zvyklí vidět tady motocykly a ty tady uvidí znova, ale ten kontext, do kterého jsou zasazený, celá ta expozice je navržená nově a samozřejmě uvidí dál ten historický okruh, který tady byl, ale opět jako prošlo to dost značnou úpravu. Sport.
0: Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášený Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slavii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno, postupně místy přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřku. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Roudném u Českých Budějovic, na křižovatce Plavské a Boršovské ulice a v Českých Budějovicích na Rudolfovské u odbočky na Hlinsko. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Věděli jste, že na dnešní den, tedy 23. červenec, připadá den vanilkové zmrzliny? Pokud ne, tak už jsem vám to pověděla a vy to můžete oslavit třeba tím, že si na nějakou dobrou zajdete. Jinak měsíc červenec je taky spojený s jednou zajímavou historickou událostí. Právě před 155 lety byl v celé tehdejší habsburské monarchii zaveden metrický systém měr a vah. Tak díky tomu dneska nemusíme přemýšlet, kolik loktů měří stůl anebo kolik liber váží náš nákup. Jinak v této hodině vás vezmeme za vodáky, poradíme, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou, pozveme vás za kulturou, no a s regionálním stopařem zůstaneme v krajském městě. Kde přesně, to už nám za chvíli řekne on sám.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je krátce po 10. hodině, což je ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čas, kdy se většinou můžete setkat s naším regionálním stopařem a tím je dneska Filip Černý. Filipe, vítej, ahoj.
2: Ahoj, hezký den tobě i všem posluchačům.
1: Tak čemu se tentokrát věnuješ, prozrať?
2: No tak já se už po několikáté, co by regionální stopař, vrátím k atletice tělesně postižených. Ono to má teda svůj důvod, teď v létě se konalo a ještě bude konat spousta různých sportovních klání a mistrovství. A v Českých Budějovicích sídlí sportovní klub, který má tedy krkolomný název, já to zkusím říct, První centrum zdravotně postižených jižních Čech. Nicméně jemu se tuhle sezónu na soutěžích enormně daří a tak by byla škoda, aby jeho úspěchy v parasportu přešly bez povšimnutí.
1: S jakým sportovcem nebo sportovkyní jsi se pro dnešek setkal?
2: No, já jsem vyrazil na trénink Zuzany Galíčkové, což je velmi pozoruhodná osobnost nejenom jeho českého sportu, ale vůbec. Tahle třicátnice je totiž na vozíčku, má dětskou mozkovou obrnu, nicméně má dvě velmi nadané děti, vystudovala univerzitu, i s handicapem pracuje a také sportuje. Pozoruhodné je, že původně se věnovala plavání a jízdě na koni pro handicapované. Teď se ale, to žila v Praze, teď se ale vrátila do Českých Budějovic a tady se překvalifikovala na lehkoatletické disciplíny. No a z mistrovství republiky právě přivezla dvě bronzové medaile za hod diskem a vrch koulí. A to ještě tedy měla stížené podmínky. Nejenom, že s tímto sportem vlastně začínala, ale na začátku letošní sezóny jí totiž mezinárodní klasifikátorky změnily její zařazení ohledně kategorie postižení, což v praxi znamenalo, aby jsme si to představili, že před sezónou trénovala s 2-kilovou vrhací koulí a najednou na závodech měla závodit s 3-kilovou, ale prostě přesto si takhle s tím skvěle poradila a přivezla medaily.
1: No a ty jsi se Zuzanou Galíčkovou natočil o tom rozhovor.
2: Ano, tak můžeš se spolu s posluchači na něj těšit dneska odpoledne a samozřejmě se objeví i na webu budějovice-rozhlas.cz.
1: Ráda si ho poslechnu. Filipe, děkuji moc. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dneska odpoledne a večer můžete, přátelé, vyrazit jak za hudbou, tak za příběhy, vínem i trošku historie bychom pro vás měli. Tak Jihočeský kraj nabídne spoustu míst, kde se dá strávit pěkný letní den, třeba v Trhových Svinech, kde pokračuje svinenské čtení. Na své si přijdu i milovníci jazzu. Jihočeský jazzový festival dneska pokračuje na několika místech. Původně plánovaný koncert projektu Ládě Faktor a Friends v Zátkově vile v České Budějovicích pořadatelé ze zdravotních důvodů zrušili. Kapela Fanfán Tulip Pán ale zahraje od 7:30 večer před Rabensteinskou věží. Její hudba propojuje jazz s řadou dalších hudebních stylů. Už od 7:00 večer nabídne festival také koncert na návsi v Libniči. Vystoupí skupina Glow s popem, soulem a jazzovými prvky. A po ní David Kraus s kapelou, kteří propojují pop, funk a šanson. Jste zváni? Hudební putování nabídne taky Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Dneska v 7:30 večer se v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Kájově vydáte na cestu do Jeruzaléma. Průvodcem večera bude herec Saša Rašelov a také se tam bude samozřejmě hrát. Pokud máte doma malé historiky, pak zaměřte dneska na zámek Kratochvíle od 10:00 dopoledne, což už tedy bylo. Tam začaly dětské prohlídky s kuchařkou Dorotou. Nevím, jestli to stihnete, tak ta vás provede a vezme vás zpátky do roku 1590, do času posledních Rožumberků. No a prohlídky pokračují i během dne až do 17:00, jsou určené dětem od 6 let, tak když jste nestihli tu první, nevadí, ty další jistě stihnete. No a potom snad ještě pozvání pro vás, které láká film Pod hvězdami. Můžete se vypravit do Tábora. Kinematograf Bratří Čadíků dneska večer ve 9:45 nabídne na Žižkově náměstí českou komedii Kouzlo derby. A zítra ve stejný čas pak přijde na řadu film Moře na dvoře. A ještě jeden tip pro rodiny s dětmi. V městské knihovně v Táboře dneska odpoledne pokračuje letní čtení Na dvorku. Od 15:30 tam Věra Samcová přečte dětem od 3 do 7 let knížku Malý červený míč. Na společné čtení naváže potom tvořivá dílna. Myslím, že to by se dětem i možná vám k dospělákům, kteří budete své děti doprovázet, mohlo líbit.

0: kultury ještě chvilku zůstaneme, bude se týkat zítřejšího dne, protože to odstartuje v Humpolci na Pelhřimovsku letní evropské turné Rufuse Millera a jeho kapely. Pak zamíří na další zastávky po Česku, Slovensku i Polsku. Hrát bude i na jihu Čech na Veselských pískovnách. Jak se britské alternativní kapele podařilo vytvořit tak silné pouto právě s českým publikem a proč se muzikanti tak rádi vracejí, tak i o tom bude dnešní dopolední rozhovor s manažerkou turné Janou Hruškovou, kterou tímto vítám v našem vysílání. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem.
0: Paní Hrušková, zítra v Humpolci začíná celé letní turné. Proč právě tam a s jakými pocity do něj vstupujete?
1: No, my se do Humpolce vlastně vracíme po 2 letech a tady to všechno s Rufusem Millerem začalo, protože já spolupracuju s jeho tatínkem už 12 let a tehdy to bylo výročí 10 let a já jsem během covidu sledovala jeho děti, Misty a Rufuse, jak si v obýváčku prostě hrajou svoji muziku a zpívají a úplně šíleně mě nadchly jejich dvojhlasy a měla jsem potřebu já jsem pozvat někdy a říkala jsem si, to by bylo hezké k výročí naše spolupráce, jenomže Misty měla miminko a Rufus mi řekl, víš, já bych se líp cítil se svou kapelou. No tak přijel jeho band, který měl dost čerstvě postavený trio, power trio, a v tu chvíli prostě, když zahráli v humpoleckém kině, tenkrát to bylo tátovi jako hosté, tak mě to natolik nadchlo, že jsem se rozhodla, že jim udělám jedno turné v Česku, pak další a vlastně ta spolupráce trvá dodnes, takže my se vracíme po 2 letech do Humpolce, kde to všechno začalo.
0: Rufus Miller bývá často představovaný právě jako syn Dominika Millera, dlouholetého kytaristy Stinga. Kdo je ale Rufus ve chvíli, kdy odložíme to slavné příjmení?
1: No, Rufus je hlavně velký profesionál a velmi pokorný člověk. Je naprosto odevzdaný hudbě. A myslím si, že někdy přemýšlím nad tím, jestli vlastně to, že je synem slavného otce, tak jak to u dětí bývá, slavných rodičů, jestli spíše pro něho plus nebo mínus, protože on si vlastně všechno hodně odpracoval. Jeho tatínek vlastně, když začal hrát se Stingem, tak Rufusovi bylo 5 let a měl ještě 3 mladší sourozence a vlastně sledoval tátu spíš zpovzdálí a byl takovým supportem pro mámu, ale vlastně on si tu profesionalitu a ten svůj on si to hodně odpracoval sám, takže nemyslím si, že by se stal členem Stingovy kapely jenom proto, že byl synem Dominika Millera, tam jsou samozřejmě úžasný geny, kytaristy geniálního, ale Rufus, jeho tvorba je třeba úplně odlišná než Stingova, přestože hrál s ním 6 let v kapele a je to člověk, který umí skládat nádherné melodie a velmi mu taky záleží na textech, které jsou v těch skladbách vlastně hodně o něm a je to hodně emocionální.
0: A vy jste, paní Hrušková, s kapelou už několik let v úzkém kontaktu. Čím vás jejich hudba přesvědčila natolik, že jste se pustila do organizace těch českých koncertů?
1: Opravdovostí, emocema, i když je to tvrdší muzika, než je tátova, že jo, Dominika Millera, tak v tom vidím strašně moc krásných melodií. Ty jeho písničky vlastně začínají jemně a pak vygradují. Někdy to je až do metalových melodií nebo metalového vibu. A vlastně mě baví sledovat to, jak diváci na to reagujou a jak on si dokáže ten vztah s tím publikem budovat. To je na tom hrozně hezký sledovat.
0: Jinak sám Rufus říká, že kapela stojí hlavně na vzájemném naslouchání. Co je to něco, co je vidět, cítit i mimo pódium při cestování nebo při přípravách toho turné?
1: No to rozhodně, na tom to stojí a to je taky jeden z důvodů, proč s nima pracuju, protože jsou to takový angličtí gentlemani v rockovém prostředí a hrozně hezky se s nima komunikuje, oni mezi sebou mají vzájemný respekt a to se pak projevuje i na tom pódiu, takže to je pro mě zásadní věc, abych s nima chtěla vlastně tuhle práci v ní pokračovat.
0: Letos čeká kapelu 8 koncertů ve 3 zemích. Jak složité je dát takovou šňůru dohromady z toho produkčního pohledu?
1: No, jako divák většinou vidí ty 2 hodiny koncertu, ale oni jsou to opravdu měsíce příprav, telefonátů, mailů a různých drobností, kterýma člověk ani tu kapelu nezatěžuje, aby to všechno klapalo. Ale když pak vidím, prostě když přijedou a mají ty svoje 2 hodiny na pódiu, tak si říkám, že to fakt stálo za to.
0: Kdybyste měla Rufusovu hudbu popsat nikomu, kdo ho nikdy neslyšel, co byste řekla, čím je podle vás výjimečná?
1: Výjimečná je tou niterností a tím jeho odevzdáním se té hudbě, samozřejmě melodikou, někdy je to, jako říká se, že silná hudba nepotřebuje hlasitost, aby byla silná. On má jemné momenty a má hodně hlasité, ale ty emoce, ty jsou tam asi pro mě nejvíc zasahující, to, co mě na tom nejvíc baví. A samozřejmě ta jeho profesionalita, krásný hlas, to jako je to prioritní, co vás baví, že jo, na kapele, když ten zpěvák má charisma a skvěle zpívá.
0: No a kam byste, paní Hrušková, pozvala posluchače, kteří mají rádi nějak takové menší koncerty s blízkým kontaktem s kapelou? A potom kam pošleme naopak milovníky opravdu velké festivalové atmosféry?
1: Tak já bych z ty velké festivalové scény zmínila třeba Ladnou Čeladnou, na kterou já se moc těším, protože na všechny koncerty se těšíme, pardon, ale tam bude zajímavé, že Rufus bude vlastně hrát mezi Janou Kirchner, pak bude Rufus a pak bude Aneta Langerová. Takže na tohle propojení se moc těším, na tuhle sestavu dramaturgii. Pak máme samozřejmě krásné pozvání na krásný Ztráty, kde bude slavit letos Michal Prokop 80. A je to takový výroční ročník, to bude úžasné. A když se mě ptáte, nechtěla bych zapomenout na všechny, ale nevím, kolik máme času, ale když se mě ptáte na ty menší, tak samozřejmě Pískovny, to je taky srdcovka, je to krásné místo v přírodě a budeme tam hrát, teda kluci tam budou hrát s kapelou Universal Underground z Českých Budějovic a nechtěla bych zapomenout na slovenský festival Letné, slovenská alternativa a především zajímavý festival na Moravě, který se jmenuje Letní alternativa a to je v Bystřici pod Hostýnem. A tam jsou především pro diváky připravené objevy a je to festival, který pořádá město na zámku a tam se taky moc těším. A tam to bude takový komornější festival, si myslím.
0: Vy jste s kapelou zažila spoustu cest, spoustu koncertů. Máte nějaký okamžik, na který dodnes ráda vzpomínáte?
1: No, těch okamžiků je opravdu velká spousta, ale co mi třeba utkvělo z minulého turné, když jsme se vraceli v noci z hraní a měla jsem v autě, že jo, protože musím dělat i šoféra tranzitu, protože kluci, že jo, jezdí v Anglii na jiné straně, než my tady v Česku, takže řídím. Oni pouštějí hudbu, jedeme ještě se zvukařem a s kolegyní a máme plný auto a teď oni zpívají starý pecky, 60. leta, Neila Younga, prostě Beatles zpívají starý pecky a celý auto vám zpívá ještě po koncertě, takže to jsou pro mě takové osobní zážitky, který jsou takovou odměnou za to úsilí, no, za tu práci. A je to velká radost s nima spolupracovat. Takže já ráda bych pozvala diváky, pokud mají rádi grunge, alternativní rockovou hudbu, ať se přijdou podívat. A mě nejvíc na tom baví, že se nám lidi na koncerty vracejí.
0: Tak ať se vrací i nadále. Já jsem se tak zaposlouchala do toho vašeho povídání. Paní Jana Hrušková nás pozvala na turné Rufuse Millera a jeho kapely. Ať vám to pořád skvěle funguje. Je to vzácné, děkujeme. Není to běžné, tak ať to vydrží. Mějte se moc hezky. Ano,
1: je to velká vzácnost. Děkuji za pozvání.
0: Krásný den, hezké turné a zase někdy budeme se těšit s vámi naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

Michal Tučný patřil k těm zpěvákům, kteří dokázali i v obyčejných věcech najít kus pohody a radosti. Píseň Rád se brouzdám rosou vyšla v roce 1984 a dodnes připomíná, že ke štěstí někdy stačí zpomalit a vnímat svět kolem sebe. Tak tolik Michal Tučný. Téma, kterému se budeme v našem vysílání věnovat za chviličku. Vydáme se za vodáky, řeka Sázava a jejich tradičně sjízdná až od Letče a i tento úsek vodácké weby evidují jako s nedostatkem vody vodáci, ale v kánoích vyráží každý den. No poslechněte si víc v reportáži za chviličku po písničce Katapult. Hlupák váha. Hezké dopoledne.

0: Letos nás trápí poměrně velké sucho vodáků a řek nevyjímaje. Vodácký web raft.cz kvůli tomu označuje některé úseky jako nesjízdné. Ve skutečnosti na část z nich vodáci běžně vyjíždí. Jen musí počítat s tím, že u jezů nebo jiných problematických míst musí z lodi vylézt a přenést je jednoduše. Desítky lodí takto vyjíždí třeba z Letče nad Sázavou.
1: Teďka zapršelo, že jo, a je víc vody. Tak jsme si půjčili loď a jedeme do Chrenovice. No, oni už jedou po druhý nebo po třetí, ne letos, ale tak, abych je vycvičil. Takže teď už si myslím, že se povezu nebo tak, a pak jsem říkal, že si tady půjčím kajak.
2: Pan Zdeněk zrovna se svými vnuky připravuje kánoji na vyplutí z Letče nad Sázavou. Vody sice není moc po deštích, ale pořád víc než třeba před týdnem. Na nižší hladinu je u této řeky ale pan Zdeněk zvyklý. Na loď totiž vyráží pravidelně.
1: Zvořila jsme jeli asi třikrát v životě, protože je to neprůjezdný, nemají vodu, že jo? A dál vejš se nedá, jako vlastně už dá, ale ty stvořidla trochu tomu vaděj. Prostě většinou se začíná tady, že jo, co si budeme povídat. Když se někdo jet na Sázavu, začíná tady.
2: Na druhou stranu si pan Zdeněk chválí, že na Sázavě nepotká tolik dalších vodáků jako na jiných rychlejších řekách. I když v minulosti vyrážel po vodě z Vysočiny až do Prahy.
1: Když jsme si tady, když jsem jezdil se synem, jejich tátou, tak jsme dojeli, kam jsme dojeli, tam jsme vytáhli loď, tam jsme přespali pod lodí a jeli jsme dál až do Prahy. A jen jednou jsme spali pod nějakým přístřežkem, že to je střelnice, tak nás o půlnoci řekli, ne, tady nemůžete bejt.
2: A i když sám má zkušeností s vodáctvím poměrně dost, do půjčovny lodí v Letči přichází i lidé, kteří řeku sjíždí vůbec poprvé. Sázava je na to ideální.
3: S námi jezdí hodně vlastně rodin s dětma a my jsou vlastně rádi, že to není nebezpečný a že to mají tak jako na pohodu. A vlastně dá se to udělat tak, že se zkrátí ty úseky, že nejedou takovou nálož na ten jeden den.
2: Vysvětluje majitel půjčovny Vít Pujman, že i když některé vodácké

0: Zahradnické rady.
1: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Píše příspěvky a články o českých Budějovicích, jejich současnosti i historii. Vše srozumitelnější a ličtější formou, než když si člověk otevře encyklopedii. Bývalá foodblogerka Budějčanda bude naším dopoledním hostem. Poví, co obnáší práce se sociálními sítěmi, kolik času jí věnuje, na co můžeme být v našem krajském městě pyšní a co naopak tu místní postrádají. Ve čtvrtek po 11. dopolední se na vás těší Hanka Šoberová.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Lékaři varují před skoky do neznámé vody, můžou skončit ochrnutím. Čistírna odpadních vod v Borovanech efektivněji likviduje odpad díky novému kalovému lisu. Na jihu Čech se zatahuje, přechodně se můžou objevit přehánky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejmíň 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
3: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
4: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
4: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Borovany na Českobudějovicku zmodernizovali 50 let starou čistírnu odpadních vod, doplnili ji kalovým lisem za 10 milionů korun. Význam investice vysvětlil nezávislý starosta Vít Fialka.
6: Lis tu konečnou hmotu zpracuje, on vlastně z ní udělá takový jako tablety, a ty se potom odváží k ekologické likvidaci pryč, ale je to si myslím podstatný krok právě proto, že z toho odpadového hospodářství už nezbyde vůbec nic.
1: Takzvané poeziomaty začnou dnes fungovat v Třebíči a Pacově. Celkem chce Kraj Vysočina v následujících měsících zprovoznit po celé Vysočině 9 takových zařízení. Třebíčský poeziomat nabídne například básně absolventů tamního gymnázia Vítězslava Nezvala nebo Jakuba Demla a taky příběhy ze židovské čtvrti.
7: O 17:30 večer zprovozní svůj poeziomat i v Pacově. Jde o trubku vedoucí ze země, která přehrává vybrané zvukové stopy. Dohromady už je takových přístrojů po celém Česku i zahraničí více než 70. Ještě letos by se měly další objevit například v Havlíčkově Brodě, v Novém Městě na Moravě nebo v Jihlavské zoo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Na tenisovém Live Sport Prague Open začne v odpoledních hodinách další český duel. O postup do čtvrtfinále se utkají Lucie Havlíčková s nedávnou vítězkou turnaje v Aténách Barborou Krejčíkovou. V osmifinále na pražské Štvanici nastoupí ještě dnes další dvě Češky. Sára Bejlek bude hrát proti Timofiefové z Uzbekistánu a program na centrálním dvorci otvírá už v těchto chvílích Nikola Bartunková. Její soupeřkou je Tchajka Tararudeová.
8: Počasí.
1: Na jihu Čech bude oblačno nebo skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky. Večer bude obývat oblačnosti a později budou stávat i srážky. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Silničáři odklízejí rozsypaný štěrk na silnici 603 od Náchoda u Tábora až do Košína. A s uzavírkou dnes počítejte u hranic s Rakouskem na silnici mezi Janovou Vsí a Cetvinami. Krumlovský motorsport tam bude až do 18 hodin testovat závodní vůz. Dobře dojeďte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Budějičanda v lokálním českobudějovickém instagramovém rybníčku patří mezi větší ryby. Dá se říct, že její profil v Českých Budějovicích většina lidí zná. Nikdo ale neví, kdo za ním stojí. Svůj obličej totiž nikde neukazuje. Proč? Tak i to nám ona sama poví už za malou chvíli v repríze rozhovoru.
8: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je tu s námi blogerka Budějčanda. Pěkné dopoledne, vítejte.
2: Pěkné dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Tak je to zvláštní pro mě v tom, že svého hosta nebudu oslovovat. My se k tomu dostaneme, proč. Já se musím na úvod přiznat, že příprava toho mého dnešního hosta byla taková velmi netypická. Já si většinou o všech těch hostech zjišťuji a dohledávám dopředu informace, abych zjistila, čím se zabývají. Snažím se trošičku proniknout do té jejich profese nebo záliby. No a jelikož o Instagramu nic nevím, tak jsem se rozhodla ptát hlavně za skupinu lidí, kteří jsou na tom podobně jako já. My bychom si na úvod měli osvětlit trošku něco málo té terminologie. Já už se začínám totiž ztrácet v těch názvech. Co je Budějčanda? Influencerka nebo blogerka? A co ty výrazy znamenají?
2: Tak já možná ještě na úvod bych řekla, že Instagram je sociální síť, stejně jako Facebook, ta je taková známější a Instagram je více vizuální, založený vlastně na fotografiích, což byl i můj primární cíl, sdílet fotografie z Budějic se širokým okolím, prostě s lidmi, které zajímají a kteří mají Budějice rádi. A když se dostaneme k těm dvou pojmům, které jste zmínila vy, tak bloger dříve byl vlastně člověk, který psal články na nějaký svůj web, takže to byl dříve bloger. Já jsem dříve byla blogerka, takže k tomuhle mám mnohem blíž než k influencer marketingu nebo k influencerství, kdybych to tak nějak jako měla počeštit. Co se týká influencera, tak tenhle pojem se používá pro člověka, který má nějaký vliv na sociálních sítích. A většinou ho potom používá nějaké značky k propagování zboží a služeb. Mým primárním cílem bylo být spíše blogerem právě na sociální síti Instagram, psát příspěvky, články o Českých Budějovicích, o historii takovou srozumitelnější, ličtější formou, než když si člověk otevře přímo encyklopedii.
1: Jak vy mladí nahlížíte na to, když člověk nemá Instagram? Jsme out, jak se říká?
2: Já si myslím, že určitě ne, protože v současné době znám i spoustu lidí, mladých, kteří nemají žádnou sociální síť. Dříve bylo rebelství něco jiného, teď jsou třeba rebelové trochu ti, kteří nemají televizi, nemají sociální sítě a já to beru jako možnost volby. Možná tím získají mnohem více soukromí, než máme my lidé, kteří mají sociální sítě, protože tím, že sdílíme cokoliv z našeho života, tak potom možná trošku, já když se potkám se svými kamarády, kteří ví, že jsem Budějčanda, tak klasicky přijde to, jo, ty jsi byla tamhle a dělala si tamhle, to asi vždycky pak říkám, no tak co si budeme povídat. A ta komunikace třeba potom může trošku váznout. Věřím, že ty lidi, kteří nemají sociální sítě, anebo mají a nejsou na nich tolik aktivní, tak si možná mají s kamarády trošku víc co říct.
1: Tak ano, asi to je přesně ten důvod, proč třeba já osobně Instagram nemám, protože mám pocit, že kdybych někam dávala fotky, kde jsem byla na výletě nebo někde na dovolené, že by to někdo mohl chápat, že se tím vytahuji. A za další nemusí každý vědět všechno, takže asi to chápu takhle. Ale na druhou stranu, já jsem vlastně pochopila, když jsem tady oslovila svého malého syna, který tady už Instagram samozřejmě má a matka je úplně mimo, tak jsem pochopila, že ono to vlastně nemusí být o tom, že se tam dávají jenom fotky z dovolených nebo fotky rodiny a nebo fotky v nějakém tom pěkném oblečení, ale že jsou lidé, kteří tam dávají krásné fotky ze zahrady, nebo barberky si tam dávají fotky svých účesů, anebo barbeři, a že to vlastně není jenom čistě o té tváři, o té dovolené.
2: Takže to není o tváři, tak to můžu 100% jako potvrdit, protože já na svém účtu vlastně nemám obličej, protože jsem si i v Budějcích chtěla zachovat určitou anonymitu a možnost mít vlastní soukromí, takže tam každý z nás sdílí vlastně nějakou část svého života, anebo třeba jenom svoji zálibu. Takže tam rozhodně najdete účty, které jsou věnovány třeba jenom fotografiím ze zahraničí, anebo i v profesionální fotografové, tam můžou mít fotky lidí, které fotí, takže jenom svých klientů. Najdete tam fotky, jak jste říkala, kadeřnictví, najdete tam fotky ze zahradnictví, můžete se tam i hledat co naučit, jsou tam i edukativní profily, které se snaží lidi učit třeba češtinu, třeba Červená propiska je úplně úžasný účet, který učí českou gramatiku, vždycky v pondělí tam mají kvíz nebo diktát, jak tomu říkají ve storíčkách a člověk si prostě, když ráno přijde v pondělí do práce u snídaně nebo u kafíčka, může prostě procvičit trošku českého jazyka. Takže najdete toho tam opravdu mnoho.
1: Ještě jedna otázka, než si dáme písničku. v jakém okamžiku je z člověka influencer? Kolik musí mít těch sledujících, aby už byl tedy skutečně influencer a mohl se tímto pojmem označit?
2: Tak proto žádná mes není. Já vždycky, protože sama školím Instagram a snažím se o tom edukovat třeba menší podnikatele, tak vždycky říkám, pokud budete podnikatel nebo pokud budete člověk, který se věnuje pěstování žížal a budete se chtít stát influencerem, tak i když budete mít třeba 1000 sledujících, tak můžete být pro rybáře prostě velmi lukrativní influencer a můžete být velmi lukrativním influencerem i pro výrobce nějakých rybářských potřeb. Takže opravdu to není o nějakém čísle, ale spíš o té cílové skupině a aby to bylo relevantní. Pokud budete chtít být influencer, který se bude zabývat módou a nebo líčením, tak tam je obrovská konkurence. Zároveň jsou to témata, která zajímají spoustu lidí, takže tam těch sledujících budete prostě potřebovat řádově mnohem více.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si povídám s blogerkou Budějčandou a Budějčandu takhle budeme i oslovovat, protože vlastně se prezentuje pouze jako Budějčanda, ale říkám si vlastně, máte i svůj třeba nějaký osobní profil jako pro své přátele, známé a své okolí?
2: Mám svůj osobní soukromý profil, který je zamčený a nejsem na něm moc aktivní, jak už to tak chodí Kovářova kobyla, chodí vosa.
1: Proč vlastně Budějčanda vznikla? Vzpomenete si na ten okamžik, kdy vás napadlo něco takového založit?
2: Já si myslím, že to nebyl jeden okamžik, spíš to bylo spousta drobných věcí, které se složily dohromady do toho, že chci něco tvořit, že chci budit se ukazovat v tom nejlepším světle, že chci trošku těm lidem ukázat tu krásu, kolem kterou já vnímám, a často ty lidi, kteří tady chodí ulicemi, tak si to prostě nevšímají. Primárně jsem začala psát o historii a architektuře Budějic, to byl jako úplně takovej ten úvod, kdy jsem chodila po městě a měla jsem ve svém telefonu asi 10 000 prostě fotek Budějic a říkala jsem si, to na ten soukromý profil nemůžu dát, mý známí by si mysleli, že jsem se úplně zbláznila, a pak jsem si řekla, že právě vytvořím účet, kam budu sdílet to, co mi dělá radost cestou do práce, to, co mi dělá radost, když prostě někam jdu, na něco trefím, otevřu si internet, zjistím o tom více informací a říkám si, bože, ty historický encyklopedie o Budějicích jsou strašně jakoby takový strohý a nudný, a chtěla jsem to přetavit něco soudobého a udělat těm lidem radost prostě po svým způsobem, tak.
1: Vy jste z Českých Budějovic?
2: Nejsem budějickou rodačkou a otevřeně to vždycky přiznávám, mý sledující o tom vědí, vůbec se za to nestydím, protože já vždycky říkám, že člověk je doma tam, kde se cítí doma a kde prostě je jeho srdce. Já jsem se narodila v Táboře, ale v Táboře jsem nikdy nežila, takže se nemůžu považovat ani za Táborandu, ale v Budějcích jsem už přes 10 let, mám tady trvalé bydliště, takže se za Budějčanu považuju.
1: Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa v Českých Budějovicích?
2: Jo, tak to vím úplně přesně. To je otázka, kterou mi kladou často lidi v rámci rozhovoru, a je to rozhodně Piaristické náměstí a Panská ulička. To je takový to krásný historický jádro, kdy když člověk prostě sedne, tak pozoruje tu krásu kolem a z toho místa prostě dýchá historie. Konkrétně ten Piaristák je prostě skvělej.
1: Je cítit, že vy to město máte skutečně nakoukané, hodně vnímáte ty věci kolem sebe. Je něco, co vám v té naší krajské metropoli chybí?
2: Tak sleduji hodně i názory lidí a za sebe já s tím problém nemám, já jsem z malého města jihočeského, takže jsem tady našla přesně to, co mi třeba tam, kde jsem vyrůstala, chybělo, ale vím, že Budějčákům prostě chybí akvapark, já to vím, že jim to prostě chybí, je to diskuze, která se tady v rámci magistrátu točí pořád dokola a ve všech diskuzích, protože sleduju veřejné mínění, tak vidím, že ty lidi by o něj opravdu stáli. A je pravda, že jako v rámci léta ta plovárna prostě a bazén nestačí, takže kdybych Budějčákům měla něco jako dopřát, kdybych byla někde politicky aktivní a činná, tak by to rozhodně byl ten akvapark, po kterém touží.
1: No, když už znáte ty názory Budějčáků, dovolíme si dneska takhle nazývat Budějčáky, tak naopak, na co tady můžeme být pyšní, s čím jsou obyvatelé Českých Budějovic hodně spokojení a jsou rádi, že tu mají?
2: Já musím říct, že ve veřejném prostoru velmi rezonují ty negativní názory a že takovýto pozitivní a pochválení se úplně moc často nevidí. Ale já, pokud jako člověk, který není z Budějic, bych měla něco pochválit, tak je to rozhodně ta kulturní nabídka, kterou tady Budějčáci prostě mají. To jiné jihočeské město podle mě nabídnout nemůže, a i proto jsem zrovna teďkon měla komunikaci s agenturou, která má na starosti medializaci Evropského města kultury, do kterého jsou Budějce přihlášené pro rok 2028 a kterou bych ráda podpořila, protože podle mě Budějce jsou kulturní metropolí.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Budějčanda je naším dnešním dopoledním hostem. Nelekejte se, přátelé, vy, kteří nemáte Instagram, ani Facebook a podobné sociální sítě, tak i tak si myslím, že se dozvíte mnoho zajímavého, třeba i o našem městě, protože Budějčanda má velký přehled o tom, co v Českých Budějovicích máme a nemáme a co tu hezké je a není. Co vlastně najdeme na vašich fotografiích? Já jsem trošičku pochopila, že historie, kultura, ta, že vás oslovuje, ale to není jediné.
2: Kromě historie, kultury a architektury se zaměřuje ještě na gastronomii, protože mám ráda dobré jídlo a zároveň ráda pomáhám třeba i menším podnikatelům, takže už tady jako v té komunitě jsem tak jako zapadla, že když otvírá někdo něco nového, tak mi napíše, jestli bych o něm nemohla napsat a tak. A gastronomie je něco, co mě rozhodně baví. Já jsem dřív byla foodblogerka, takže k jídlu mám opravdu blízko a to je třeba téma, který bych ještě tady určitě zmínila. Jídlo.
1: Funguje to tak, že vy, když říkáte, otevře se nějaká restaurace a chce pomoct tím, aby se o nich vědělo, jdete první do té restaurace přesvědčit se, jestli skutečně stojí za to, abyste tu restauraci prezentovala?
2: Tak většinou Instagram ještě nabízí několik možností sdílení různého obsahu. Jednou z nich jsou stories, což jsou takové 24-hodinové příběhy, které potom zmizí a tam dám třeba informaci ve stylu otevřelo se nové bistro v Panské ulici, je to od pana Otípky, který byl dřív v Bohemce, zajděte se tam podívat. Ale neberu to tak jako svoje doporučení, že jsem tam byla, když jsem tam nebyla, prostě jenom napíšu novinky. A potom, když do toho bistra skutečně dojdu, ochutnám to, vyzkouším to, tak o tom napíšu reálně příspěvek, který je delší, je tam víc fotek, zůstane na tom profilu, vidí ho víc lidí, ale nezdílím jako nic, co jsem nevyzkoušela, že by bylo dobrý.
1: Já bych u toho jídla ještě asi zůstala chviličku. Food blogerka, fotíte jídlo tedy. Co je zásadou toho, aby to jídlo na té fotce oslovilo toho člověka, který se na to podívá? Musí to být hezké, barevné, hezky načančané, musí toho být hodně, nebo naopak málo?
2: Tak tam bych řekla, že už platí nějaká pravidla jako estetiky a myslím si, že i každý musí líbí trošku něco jiného. Zrovna konkrétně, co se týká focení jídla, tak člověk třeba na sociální síti Pinterest může najít miliony, možná miliardy fotek toho, jak prezentovat správně jídlo a jak by to mělo vypadat hezky. Já třeba zastávám názor, že i fotku jídla můžeme upravit, aby byla víc jako hezčí, ale měli bychom si dávat pozor, aby jsme to s těma barvama nepřehnali, aby furt kuře vypadalo jako kuře a salát měl normální zelenou barvu, jako salát má. Takže to si myslím, že jsou takový ty zásady. A pohrát si s fotkou, upravit ji, aby byla hezká a vzhledná, ale pořád, aby to vypadalo jako to jídlo, aby pak člověk nepřišel a nedostal na talíř něco úplně jiného.
1: Já vím, že vy na vašem profilu na Budějčandě neprezentujete pouze jenom České Budějovice a všechno, co s nimi souvisí, ale našla jsem tam i fotky třeba z Hluboké, z Olšiny tuším, z Lipna, takže jsou to takové třeba z vašeho pohledu tipy na výlet, kam by Jihočeši mohli vyrazit, kde se vám to líbí, máte to ráda?
2: Určitě ano, výlety byly velké téma, když začal covid, protože i já sama jsem tou situací byla zasažena, ne nějak jako negativně třeba co se týká podnikání, ale propadly mi lístky do Barcelony, já jsem dřív hrozně ráda jako cestovala a musím se přiznat, že od té covidové situace jsem vlastně nikam neletěla, lístky skončily díky krachu jedné nejmenované letecké společnosti v rámci nějakého insolvenčního řízení, takže letenky ani peníze už asi zpátky neuvidím, ale byla jsem prostě motivovaná začít objevovat víc ten náš kraj, takže ve finále mi to přineslo opravdu krásné zážitky, zkušenosti, zjistila jsem, kolik krásného tady opravdu máme a říkala jsem si, že bych tím chtěla udělat radost i ostatním lidem, prostě nepsat o věcech, které mě trápí, ale psát o tom hezkém, co tady máme a můžeme objevovat, takže výlety se staly vlastně nejpopulárnějším typem příspěvku u mě na profilu. Je to asi i tím, že když píšu prostě o něčem ryze budějickém, tak to zaujme jenom tu budějickou skupinu lidí, ale takhle to má prostě větší potenciál zaujmout prostě lidi z celých jižních Čech, anebo i třeba z okolí, když jedou do jižních Čech, takže tyto typy příspěvků jsou opravdu velmi populární a lidi baví.
1: Máte tušení, kdo jsou vaši sledovatelé?
2: Mám. Instagram je skvělý v tom, že poskytuje i statistiky, takže vím, že mě sleduje zhruba 50% Budějčáků a ostatní lidé jsou zejména z jižních Čech, kromě jedné početné skupiny, a to je zhruba 10% Pražáků. Ale tím, že si s lidma jako píšu, tak já často vím, že lidi, kteří jsou z Prahy, tak jsou to lidi, kteří jsou původně z Budějic a mají tady rodinu, nebo tu mají kamarády, nebo sem prostě jezdí ještě na víkendy, a nebo tu mají pořád to citové pouto, tu zůstalo, i když se odstěhovali, a chtějí zhruba vědět, co se v Budějicích děje.
0: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.

0: Budějčanda je naším dnešním hostem. Povídáme si taky o Českých Budějovicích mimo jiné. Ale my už jsme v úvodu řekli, že Budějčanda vlastně vystupuje inkognito, že vlastně nikdo o ní nic moc neví, protože vlastně ten profil není o vás osobně, ale je o Českých Budějovicích, o krásách našeho města a o všem, co s Českými Budějovicemi souvisí. Můžeme něco málo poodhalit o Budějčandě?
1: Tak Budějčandí životopis by zněl asi narodila se v Táboře, vystudovala Jihočeskou univerzitu, ekonomickou fakultu a pracuje v marketingu. Takhle bych to ve stručnosti shrnula.
0: Ještě potom k té praktické a technické stránce věci možná. My jsme mluvili o tom všem, co všechno na Budějčandě najdeme, co všechno tam prezentujete. A já si říkám, jaký je život takové blogérky. Je to tak, že jdete ráno do práce, něco vás zaujme, automaticky vytáhnete foťák, vyfotíte a pak třeba o pauze nebo ještě než začnete pracovat, protože chodíte normálně do práce, tak stihnete vlastně vložit tu fotku, dát k tomu nějaký komentář, nebo to všechno zpracováváte až večer doma, fotky upravujete. Co všechno s tím je vlastně spojeného, s takovým uložením jedné fotky na váš profil?
1: Ať se to nezdá, tak je zatím opravdu hodně práce, ale v praxi to funguje tak, že třeba opravdu jdu ráno do práce, něco mě zaujme, já to vyfotím, ale reálně jsem schopná to vypublikovat až večer, anebo potom druhý den ráno. A většinou to tak fakt bývá, že si ty příspěvky připravuju večer a potom druhý den je teprve zveřejňuju, protože v práci mám opravdu práci a nemám čas jako věnovat svým soukromým věcem.
0: A ty fotografie se ještě upravují předtím, než je umístíte?
1: Určitě tam probíhá editace. Já třeba, když jsem začínala, tak jsem ty fotky měla tak jako hodně pestrobarevný, protože jsem říkala, že mé oko vidí svět možná barevnější, než v reálu je, a chtěla jsem, aby ty fotky fakt vypadaly tak, jako vidím Budějce. Tak už jsem se začala možná tou dobou trošku krotit a snažím se ty fotky neupravovat takovým jako drastickým způsobem, ale pořád chci, aby to vypadalo prostě víc, jako to vidím já, než jako to zachytí ta čočka toho fotoaparátu nebo mobilního telefonu.
0: Můžeme vás na nějaké té fotce vidět, alespoň třeba z profilu, ze zadu, aby si udělali lidé představu o tom, vlastně s kým trošku mají tu čest?
1: Jo, na fotkách se určitě objevuju, bývám tam většinou teda ze zadu nebo nějak z boku, ale cílem je opravdu nevystavovat tam svůj obličej, protože já jsem říkala, že ten profil nemusí být 100% o Budějcích, ale chci, aby byl o životě prostě nějakého člověka v Budějcích. Proto tam chci sdílet i takový ty reální zkušenosti, když jsem šla do restaurace, když jsem šla do divadla, nebo že jsem se s někým potkala. Z začátku jsem dělala hodně i rozhovory s místňáky, kteří třeba rozjíždí různé nějaké menší podnikání, a chtěla jsem je tímto způsobem podpořit. Tak se to trošku zvrhlo v to, že už mi začalo fakt psát hodně lidí a já jsem to přestala stíhat, takže od tohle jsem musela trošku opustit, ale pořád se snažím jakoby držet z těch svých témat, která jsem si vydefinovala v úvodu.
0: Víte, jaké ty příspěvky mají největší úspěch, což víte, a vlastně i podle toho se řídíte, že přece jenom si říkáte, ano, tohle tam dám, to vím, že bude zaručeně pecka.
1: Ano, vím, že když tam dám nějaký výlet, který se nevyskytuje tak často na sociálních sítích, což se dá zase zjistit podle míst, podle hashtagů a podobně, takže u těch výletů jsem si většinou jistá, že to bude mít úspěch, a hlavně když je to něco méně známého, ale nemůžu říct, že bych se vždycky tímhle řídila, protože mi nejde jenom o to mít úspěšné příspěvky, ale taky mi jde o to dělat lidem radost. Mám tam, což je docela zajímavý, mám tam na účtu víc sledujících nad 60 let než pod 18, což je docela jako zajímavý aspekt, si myslím, že tím je ten můj účet trošku specifický, a já třeba vím, že ty starší lidé, prostě nad 50, na můj účet chodí kvůli tomu, že je baví příspěvky o historii, příspěvky o architektuře, prostě to, s čím jsem vlastně začala. A to jsou příspěvky, které mají úplně nejmenší dosah, který vidí reálně nejméně lidí, a vlastně bych si, pokud bych chtěla být racionální, tak bych řekla prostě, že přestanu úplně vyrábět, produkovat a budu se soustředit jenom na ty, u kterých vidím větší perspektivu. Ale já se chci zavděčit i těm lidem prostě, kterým je 60, 70 a sledují mě třeba i ze Švýcarska lidi, kteří prostě tenkrát emigrovali a chtějí vědět o Budějcích. Lidi ze Spojených států mě sledují, taky Budějčáci prostě. A chci jim dělat radost i tímhle a nejenom cílit na to, aby ten příspěvek byl prostě populární. O to mi nejde úplně.
0: Chápu, že tohle člověka těší už to, že někomu nad 60 let stojí za to najít si profil mladé holky v podstatě pro ně. A za další už klobouk dolů, že vůbec ovládají Instagram a sociální sítě. To určitě ano. Jak vidíte budoucnost Budějčandy?
1: Uvidíme, co přinese čas. Já se musím přiznat, že pro mě byla velká jakoby rána v té mý pozitivitě, prostě celý covid, a vždycky se snažím být pozitivní a lidem tu pozitivitu sdílet, ale i mně občas dochází v tomhle směru síly, ale i tak se budu prostě dál snažit s lidma sdílet pozitivní věci, ukazovat jim krásu Budějc a dělat jim prostě radost i v téhle době. Takže doufám a věřím, že se mi to podaří udržet, i přesto, že občas jsem taky naladěná jinak než pozitivně.
0: Dá se to poznat z těch fotografií?
1: Když začala válka na Ukrajině, tak jsem ten den opravdu nebyla schopná nic moc jako k tomu říct a nasdílet, a já jsem jeden z takových těch blogerů, kteří sdílejí fakt na tom Instagramu dlouhý příspěvky, a k tomuhle jsem moc slov prostě neměla. Fakt se mě to osobně jako hodně dotýká, ale čím je ta situace delší, tak se s tím nějak snažím i vnitřně prostě vyrovnat, že i náš život musí nějakým způsobem prostě pokračovat dál. A když si večer pustím ty zprávy a vidím tu hrůzu, tak chci napsat něco prostě milýho, pozitivního, hezkýho. Pozvat ty lidi na velikonoční akce, které se budou dít na Budějcku nebo v jižních Čechách, a udělat jim prostě radost, protože těch negativních věcí je kolem nás strašně moc.
0: Vy vlastně dáváte i kulturní akce na svůj profil, je to tak?
1: Ano, ano, dávám je moc ráda. Začalo to vlastně tak, že jsem zjistila, že není jedno místo, kde by člověk našel takový ty typy, které by zajímaly mě. Vyfiltroval prostě takový ty věci, které si někdo má potřebu prostě někde sdílet, a jsou pro velmi úzkou skupinu lidí, a spíš jsem chtěla udělat místo, kde budou takový ty naše hezký budějický akce, prostě trhy, informace o žižkárně, informace o háječku, a dá to fakt na jedno místo a pravidelně prostě ty lidi zásobovat těma hezkýma budějickýma akcema, které se tu dějou.
0: Jak často přispíváte na Budějčandu?
1: Tak příspěvek většinou dávám opravdu každý den, takže nějakých 6 až 7 příspěvků týdně, a stories jsou opravdu denodenní záležitost a většinou jich nasdílím třeba kolem 10, 20, 30, jak kdy. Je to hodně, fakt sdílím hodně obsahu.
0: Umíte si představit den bez telefonu? Co kdybyste byla nemocná teď, tak uděláte z postele ten příspěvek?
1: Rozhodně udělám. Já jsem měla takový zajímavý začátek roku, kdy jsem byla půlku měsíce vždycky nemocná a půlku zdravá, a zároveň jsem z postele pracovala i postovala příspěvky. Takže je to asi jako taková běžná věc. Nemám s tím problém.
0: Stalo se vám někdy, že jste třeba ztratila telefon, rozbila si ho, byla jste nucená prostě být bez telefonu? Dokážete to?
1: Tak teď jste mě dostala do takové situace, že na sebe musím něco prásknout. Mně se to stane jako často. Já jsem takový upřímný člověk, že pak se mi lidi smějou, ale já mám 3 mobilní telefony. takže se mi úplně nestalo, že kdyby se mi jeden telefon rozbil, tak bych úplně přišla o možnost postovat na Instagram. Ale není to jako z důvodu, že bych byla hysterická, že se něco takového stane. Prostě mám 2 soukromí telefony a jeden služební, takže je to tak jako pro mě je to normální, ale vím, že to lidem zní divně, když to řeknu.
0: Ale nezní to divně, prostě tak to je, a myslím si, že nejste jediná, kdo má 3 telefony, a to nejsou blogeři ani, takže buďte úplně v klidu. Ještě úplně na závěr, je nějaký směr, kterým byste se ještě na Budějčandě chtěla ubírat? Co myslíte, že by tam ještě snesl ten profil, anebo ani ne?
1: Já když tak zamýšlím, tak úplně nevidím, že bych to mohla o něco jako obohatit. Já si myslím, že ten profil je pestrej a dává to takhle smysl, a úplně mě nic moc jako nenapadá. I když, zase když si to vezmu, tak teďkon jsem uvažoval o tom, že tím, že budeme rekonstruovat naše bydlení, takže by nebylo špatný, když už seženu třeba nějakého šikovného řemeslníka, tak dát i tip na něj. Ale uvidím ještě, jak se jako k tomu vlastně postavím. Nemám to ještě nějak úplně promyšlený. Uvidíme.
0: No, necháme se překvapit, co nám připraví Budějčanda do budoucna. Mějte se moc hezky, děkuju za vaši návštěvu a hlavně, ať se vám daří a jste šťastná a spokojená tady v Budějovicích.
1: Já vám moc děkuju za pozvání a přeji všem posluchačům krásný den.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Máme přesně 11:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za pár minut už začnou dnešní písničky pro radost s datem 23. července. Průvodkyní vám budu já, Adéla Jirgalová, tak se velmi těším. Do té doby ale ještě uplyne spousta vody. I dnes pro vás například, milí posluchači, máme pravidelný rozhlasový sloupek. Bude o mizerné paměti a čtení detektivek. Slovo dostává Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Rád čtu detektivky a sám se tomu divím, protože jinak jsem spíš na humor a násilí se mi protiví. Ale detektivka bez násilí je jako pitva bez těla. Proto dokážu brát mrtvolu jako nutnou rekvizitu a ocením, když se popis její výroby obejde bez zbytečných detailů. Pokud jde o humor, ten kupodivu mnoha detektivkám nechybí. Až člověk žasne, jak zábavná záležitost se dá udělat z příběhu, který začíná násilnou smrtí a končí v tom lepším případě vězením. Humor mi kompenzuje temnou podstatu a určitě nejsem jediný čtenář, který to ocení. Kromě popisu vražedného procesu mi ale čtenářský zážitek kazí ještě něco. Moje mizerná paměť na jména. Čím víc postav, tím hůř. Někteří autoři jsou bohužel množením postav úplně posedlí. Staví na šachovnici další a další figurky s jasným cílem co nejdůkladněji utajit skutečného pachatele. U mě tahle taktika funguje až moc dobře. Pokud jsou jména postav dostatečně bezbarvá a v dialozích mluví všichni stejně, jak tomu často bývá, za chvíli nevím, kdo je kdo a co pár stránek předtím udělal či řekl. Každou chvíli listuju zpátky, abych se našel. A ten problém ku podivu nemizí ani ve filmu. Tam by mi sice měla pomáhat podoba herců, protože si většinou pamatuju, co udělal ten vyzáblý blondiák a přičem kamera přistihla zmalovanou zrsku. Ale problémem je zase přiřazení jejich tváře ke jménu, které zazní později. To je pro mě ve filmu větší problém než v knize, kde si postavy mohu představovat podle sebe. Když pak bystrý detektiv se svým natvrdlým poskokem případ rozebírá v kanceláři, často se nechytám. Nevím, jak vypadá Miller, podezírám Smitha místo Browna a na konci se nestačím divit. Hlavní díl viny je určitě na mě, ale něco musím nechat i jiným. Jsou totiž autoři, u kterých tehle problém nemám a v jejich postavách se slušně orientuju od začátku do konce. Třeba ten chlápek, který psal příběhy s detektivem Holmesem, na jehož jméno si bohužel momentálně nemůžu vzpomenout.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Poledne dnes na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ohlásí zvon ze Svéboch v Novohradských horách. Je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773. Zvon s hlavním tónem F3 má průměr 28,7 cm a váží přibližně 16 kg a pochází z roku 1946. Ulilo ho zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Češi zatím poslali ve sbírkách na pomoc Venezuele 19 milionů korun. Rusko i Amerika jsou připravené dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Okolo 11 tisíc turistů každý rok navštíví selské slavnosti v Holašovicích. Začínají zítra. Zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou hlavně zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívat je poměrně vysoký i podle Fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
2: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
0: Moskva i Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov ve filipínské Manile. Moskva podle Lavrova i dál podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl. Dalším tématem schůzky byla podle Lavrova taky normalizace rusko-amerických vztahů. Prachatice obnoví brouzdaliště na veřejném koupališti Hulák. Radní na červencovém jednání schválili čerpání peněz na opravu z investičního městského fondu. Rekonstrukce za víc než půl milionu korun mimo jiné zlepší technický stav přelivových žlabů. Informaci doplňuje starosta Jan Bauer z ODS.
3: Součástí úprav je i výměna původního keramického obložení brouzdaliště za moderní bazénovou folii, odolnější vůči povětrnostním vlivům a v případě poškození umožňuje rychlejší a jednodušší opravy než původní keramický obklad. Modernější materiály navíc prodlouží životnost zařízení.
0: Selské slavnosti od zítřka znovu oživí za náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Festival lidových řemesel každoročně přiláká kolem 11 tisíc návštěvníků nejenom z Česka. Podrobnosti má ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.
4: Turisté ze zahraničí jezdí každým rokem a každým rokem vidíme, že přibývá nejenom zahraničních návštěvníků, ale i počet zemí, ze kterých jezdí. V poslední době se nám čím dál víc objevují v jižních Čechách turisté z Maďarska, z Polska a vloni jsme tam potkali i autobus třeba z Dánska. Holašovice i letos dostanou ten mezinárodní rozměr ještě větší.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude oblačno nebo skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky, večer bude ubývat oblačnosti a později budou ustávat i srážky. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Teploty v noci budou mezi 11 a 8 stupni. V pátek čekejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Slabý vítr během dne zesílí na mírný, severozápadní nebo severní a večer se bude měnit na proměnlivý. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nákladní auto s osobním se srazilo v Dívčicích na Českobudějovicku. Další nehody jsou v Mírové ulici ve Strakonicích a u Kožlí na Písecku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: A dnes je s vámi u mikrofonu v tento čas Adéla Jirkalová. Přeji hezké poledne. Připomínám, že je tady čtvrtek s datem 23. července. Svátek dnes slaví Libor. Je to jméno latinského původu, pochází od slova Liborius a je nejasného významu. Dnes je ovšem spojováno se staročeským jménem Lubor, které znamená libý či líbezný. Tak milí pánové, Liborové, přejeme jen to nejlepší. Písničky pro radost věnované i dalším oslavencům, samozřejmě především těm narozeninovým, a nebudeme zdržovat, protože je toho před námi celá řada. Začneme dvěma gratulacemi. Zuzana Smolíková z obce Netřebice slaví krásných 17. Naše milá Zuzi, je to už 17 let, co nám děláš svět krásnější. Přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a naběhaných a nejetých kilometrů na kole. Užívej si sluníčko a vyraž to oslavit na muziku. Jelikož je Zuzi velká faninka Babouku, tak ji chceme nechat zahrát a tím bude dnešní den úplně špičkovej, Zuzko. To vše ti přeje mamka, Lukíno, Káča a Kiki. Další písnička opět od Babouku poletí pro Jiřího Lívance do obce Nechvalice. Krásné 21. narozeniny dnes slaví velký milovník Babouků, sám zdatný muzikant Jiří Lívanec z Nechvalic, dříve z Chyšek. Milý Jirko, k narozeninám ti pevné zdraví, hodně radosti a šťastný život s tvým přítelem Jardou přeje kamarád od Babouků Zdeněk Voráč. PS, Jirka miluje orchestrálku, jeho česká polka, byl by šťastný, kdyby moji Babouci mohli zahrát. A že mohli, a nejen jemu, tedy Jiřímu Lívancovi, ale také Zuzaně Smolíkové, je posíláme s přáním všeho nejlepšího.

Dne 23. července 26 se dožívá krásných kulatých 40. narozenin paní Šárka Nováková z Nové Bystřice na Jindřichohradecku. K tomuto výročí přejí všechno nejlepší manžel Pavel s jejich třemi dětmi, dále všichni klienti z druhého patra domova seniorů Bobelovka Otín u Jindřichova Hradce, včetně kamaráda Miroslava Marka a ostatní příbuzní, kamarádi a známí. Děkuji za zahrání písničky ve vašem pořadu, prosím o zahrání písničky Moje jižní Čechy od Veselky, váš stálý posluchač Miroslav Marek. My děkujeme za napsání, rádi zahrajeme od Veselky hned v zápětí Moje česká vlast a letí do Nové Bystřice paní Šárce Novákové ke krásným 40. narozeninám.

Prosíme o zahrání písničky Já jsem malý mysliveček pro Petra Kratochvíla z Černovic u Tábora, který slaví 40. narozeniny. Hlavně pevné zdraví, štěstí, lásky a radosti ze synů přejí manželka Martina, synové Péťa a Martínek, rodiče Jana a Ladislav, Jana a Jaroslav Štěpánovi, bratr Jiří s Danou, švagr David s rodinou a další příbuzní. A ještě jedna gratulace Petrovi Kratochvílovi. Prosíme o zahrání hezké myslivecké písničky pro pana Petra Kratochvíla z Černovic u Tábora, který se dnes 23. července dožívá krásných 40 let. Pan Petr je členem mysliveckého spolku obora Černovice. Hlavně pevné zdraví a spoustu krásných mysliveckých zážitků. To přejí kamarádi myslivci. My srdečně zdravíme a k narozeninám tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posíláme Josefa Zímu. Příjemný poslech a vše nejlepší.

A byly by to také jedny 45 v písničkách pro radost s datem 23. července. Generální ředitel Motor Jikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motor Jikov strojírenská panu Janu Hinkovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Prosím o zahrání písničky od kapely Jižani. My tedy zdravíme Jana Hinka a k 45 nám posíláme písničku Cizinec na pobřeží.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Dnešní oslavenec, muzikant pan Jaroslav Brácha z Nových Hradů slaví své 63. narozeniny. Milý Jardo, všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Především zdraví, štěstí a pohodu v kruhu rodiny ti přejí kolegové muzikanti a zpěváci z jihočeské Podhoranky. Do dalších let jen to nejlepší a spoustu krásné muziky, kterou společně s kapelou rozdáváš. Tak na zdravíčko. Další přání přidáváme Vlastě Noškové z Doubravky k 70. K životnímu jubileu hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších spokojených let přejí zastupitelé obce Chrášťany. Potěšíme tedy nyní dva oslavence, paní Vlastu Noškovou z Doubravky, ta slaví 70, a pana Jaroslava Bráchu z Nových Hradů, který má 63. narozeniny. Vše nejlepší!

Posloucháte písničky pro radost čtvrteční s datem 23. července a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nyní budeme opět hrát dvěma oslavencům. Eva Šícová z Malenic slaví 70. Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje obec Malenice. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro našeho bratra Jana Sivoka z Horního Dvořiště k jeho dnešním 72. narozeninám. Přejeme mu pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let. To všemu přeje sestra Maruš s rodinou a všichni sourozenci s rodinami. Prosíme o zahrání písničky v té krásné Šumavě. Písnička je připravena, malá muzika na uše Pepíka taktéž. Zdravíme Jana Sivoka do Horního Dvořiště a také doma Malenic paní Evu Šícovou s přáním jen toho nejlepšího.

0: Dobrý den, to už je začátek rukou psaného dopisu. Prosíme vás o zahrání písničky pro pana Ladislava Hřídela z Letů, který 23. července oslaví krásné narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody, radost z rodiny a ještě mnoho najetých kilometrů za muzikou. A tvoje milovaná vnoučátka posílají sladké pusinky. To přejí syn Martin s manželkou, dcera Lenka s přítelem, vnoučátka Eliška, Tereska, Jára a Kubík, manželka Jana, fanklub Doubravanky a všichni kamarádi a kapely, co tě znají. Za zahrání děkujeme, prosíme o písničku Vyznání od kapely Doubravanka s pozdravem Martin Hřídel podepsán. Tak děkujeme, přidáme ještě jedno přání témuž oslavenci. Dnes slaví 74. narozeniny pan Ladislav Hřídel z Letů. Milý Láďo, přejeme ti hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a hodně krásných zážitků s Doubravankou a ostatními dechovkami. Ještě jednou vše nejlepší ti přeje Toník Písařík, Franta a Maruška Pilíkovi. I my se přidáváme se srdečným přáním všeho nejlepšího.
1: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj.

pokračují písničky pro radost. Aktuální čas 12.38. Prosím o zahrání písničky Neodcházej kamaráde od Zdounečanky pro pana Ladislava Kuděje z Minic u Mišovic, který oslaví 23. července krásné 74. narozeniny. Láďa je starostlivý manžel, táta, děda. Skvělý kamarád, který je pro každou legraci. Milý Láďo, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a setkání se spolužáky. To přejí manželka s rodinou, všichni spolužáci a lidi, co tě mají rádi. Plním tvoje přání a prosím, aby ta písnička byla také pro mě, Láďu Hřídala, protože mám 74. narozeniny ve stejný den. Tak to se nám to krásně sešlo. Přejeme oběma zmíněným pánům, tedy panu Láďovi Hřídelovi a panu Ladislavu Kudějovi, jen to nejlepší k těm shodným 74. narozeninám.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro pana Bohumila Šulce ze Staré Vráže k jeho 75. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let mu přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou panem Vladimírem Huptychem. K přání se připojují i členky kulturní komise. To je tedy první ze dvou přání, které aktuálně čtu a přečtu tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice panu Bohumilu Šulcovi z Vráže. Budeme hrát už za okamžik k 75. A ještě jedna gratulace, kterou s dovolením připojím, tentokrát k 79. narozeninám do Rožmitálu pod Třemšínem paní Miroslavě Melicharové. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje Pavel. Stručně, výstižně, ale i k paní Miroslavě Melicharové se, věřím, narozeninové přání dostalo. Přejeme k 79. nám taktéž jen to nejlepší.

Za námi Iglovanka a Starý mlýn a teď si budeme hrát písničku K Borkovicům cesta. Hrát a zpívat bude Budvarka. Marta Šlajsová z obce Malenice slaví 80. Vše nejlepší k narozeninám, spokojený život, naplněný zdravím, radostí, štěstím a porozuměním přeje obec Malenice. Anna Homolová právě z obce Borkovice, to se nám krásně hodí, slaví též 80. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů, klidu a pohody do dalších let přeje zastupitelstvo obce Borkovice. My zdravíme obě jubilantky, jednak do obce Borkovice paní Annu Homolovou, jednak do obce Malinice paní Martu Šlajsovou. A posíláme tedy Budvarku. K Borkovicům cesta.

A my se blížíme k závěru dnešních písniček pro radost. Je tady předposlední gratulace. Dne 23. července se dožívá 85 let paní Anna Vranáková z obce Drhovice. K životnímu jubileu přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody členky kulturní komise v čele se starostou obce Drhovice. Paní Anno Vranáková z Drhovic, k 85 nám přejeme taktéž jen a jen to nejlepší.

jižních Čech a pro koho, že budou hrát, paní Haně Polanské do Frahelže k úctyhodným 90. narozeninám. Vše nejlepší ke krásnému životnímu jubileu, hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obce Frahelž. Prosíme, zahrajte paní Polanské frahelžskou písničku pro tátu. Určitě bude poslouchat a moc ji potěší. Já věřím, že ano, je připravena a my vám, milá paní Hano Polanská, přejeme k těm nádherným 90. narozeninám jen to nejlepší. Pozdravujeme do Frahelže. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost, děkuji za to, že jste si naladili Český rozhlas České Budějovice. Klidný zbytek čtvrtečního dne.

radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Zastupitelé v Černé v Pošumaví aktualizovali podmínky pro spolupráci s investory. Organizátoři zrušili dnešní koncert v rámci jihočeského jazzového festivalu v Zátkově Vile v Českých Budějovicích. Na jihu Čech je oblačno nebo skoro zataženo a teploty mezi 19 a 22 stupni. V noci naměříme 11 až 8. V pátek čekejte jasno až polojasno a teploty 21 až 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Blá. Dobré odpoledne. Novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem by sněmovna měla projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
2: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
3: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
2: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
4: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
2: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Zastupitelé v Černé v Pošumaví aktualizovali zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Dokument má zajistit, aby investoři s obcí spolupracovali od začátku plánování projektu, například i kvůli napojení na čistírnu odpadních vod. Pokračuje nezávislá starostka obce Irena Pekárková.
5: Protože se mění částečně vždycky nějak ten stavební zákon a ty věci, takže vlastně jsme ho aktualizovali, ty zásady. Obec tam vlastně říká, že chce vejít s každým, kdo by tady chtěl investovat, kdo by chtěl i třeba změnu územního plánu nebo územní studie, aby přišel napřed za obcí a začal s ní vlastně od začátku.
0: Organizátoři ze zdravotních důvodů zrušili dnešní koncert v rámci jihočeského jazzového festivalu v Zátkově Vile v Českých Budějovicích. Vystoupit měl Ladislav Faktor s přáteli. Druhý koncert plánovaného večera kapelu Fanfan Tulipán přesunuli před Rábenštejnskou věž. Začátek bude v 19.30. Už v 19 hodin začne festivalový dvojkoncert v Libniči na návsi. Vystoupí skupina Glow a David Kraus s kapelou.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno nebo skoro zataženo, místy se objeví přehánky, večer bude ubývat oblačnosti a později srážky ustanou. Teploměry ukazují 19 až 22 stupňů, mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci naměříme 11 až 8. V pátek čekejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno, teploty 21 až 24 stupňů. Slabý vítr během dne zesílí na mírný severozápadní nebo severní a večer se bude měnit na proměnlivý. Bio zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu dvou osobních aut dejte pozor ve Strakonicích v ulici Mírová před křižovatkou se Zahradní. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, v to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy, to tež s komediem, a komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost, takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se.
1: Zkrátka pobavím se.
0: Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: a tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali hráli se Broučci, a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit Broučka, jo. No, pak se mi to trošku zalíbilo, a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou, a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu, pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil, tak já jsem začal zpívat, a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál, tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tehdy. Já jsem říkal, dobře, pane Žizer, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. Ale jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. let a to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že jo, koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. leta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, co jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce, zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení, tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom. Možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže o to bylo všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Manlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali, jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potněšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejt Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takový, to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby... A říkám, jak bys to třeba řekl jinak? A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak ve Hvězdu třeba.

0: No v podstatě koukačí hnízdo, když si ano. vemete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
1: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
0: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a všecko, ale kamera je rentgen.
1: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Armádní vrtulník se zřítil na Vysočině, jeden člověk zemřel. Společnost Google dostala od Evropské komise pokutu 890 milionů eur. Riziko vloupání do opuštěných domů a bytů podle policie s letními dovolenými stoupá. Je oblačno nebo skoro zataženo, místy se objeví přehánky. V noci se ochladí až na 8 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Armádní vrtulník havaroval v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janeček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Na místo míří náš reportér. Jihočeští policisti za první polovinu roku řešili víc než 70 vloupání do domů, bytů a chat. V době letních dovolených proto upozorňují lidi, aby před odjezdem své domácnosti dobře zabezpečili. Zloděje často lákají opuštěné nemovitosti, potvrzuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Naposledy se to stalo vlastně na Písecku, kdy jeden zloděj využil popelnici, která stála pod okny, vylezl na ní, odtud se dostal do bytu a v době, kdy tam byla majitelka, tak vlastně kradl šperky, elektroniku. Ona se tedy zbudila, načapala ho, on z bytu utekl a způsobil vlastně škodu za 10 000 korun.
2: Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Podle komise Google upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je pak omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Teď má Google povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další peněžité sankce. Google zvažuje, že se proti rozhodnutí Evropské unie bude bránit soudně. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči tankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně.
3: Počasí.
2: Jih Čech je oblačný nebo skoro zatažený, místy s přehánkami, večer bude ubývat oblačnosti a později srážky ustanou. Teploměry ukazují 19 až 22 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci naměříme 11 až 8 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno, teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 18. Slabý vítr během dne zesílí na mírný severozápadní nebo severní a večer se bude měnit na proměnlivý. Bio zůstane na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Semafor mimo provoz komplikuje dopravu na křižovatce ulic Mánesova a Lidická třída v Českých Budějovicích. Počítejte s komplikacemi a pozor taky v Třeboni na křižovatce Palackého náměstí a Rígrova ulice. Tady se srazila 2 osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Už za chvíli vás pozveme na výstavu v Borovanském klášteru, která vybízí k pomalejšímu pohledu na kraj kolem nás. Také se dozvíte, že Češi si ve velkém pořizují domácí chovy slepic. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Jiří Schlinger. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Ve výstavních prostorách kláštera v Borovanech je až do konce července k vidění soubor černobílých fotografií Richarda Lhotského s názvem Krajina plná znamení. Autor v nich zachycuje jihočeskou kulturní krajinu jako prostor, ve které se prolíná příroda s lidskou pamětí a stopami minulých generací. Proč z jeho snímků téměř zmizeli lidé a přesto jsou na nich neustále přítomní? A co všechno může krajina vyprávět tomu, kdo je ochoten dívat se pozorněji? I na to se Richarda Lhotského ptal redaktor Matěj Vodička.
1: Název výstavy Krajina plná znamení odkazuje k Ladislavu Stehlíkovi. Co pro vás toto spojení znamená a proč jste si je zvolil?
2: Já jsem Ladislava Stehlíka objevil někdy v polovině 90. let a doslova mě tehdy uhranul. Je to vlastně takový krajinný vypravěč také. Možná, že bych si někdy myslel, že je to dokonce etnograf. A já jsem téměř s tou knížkou v ruce řadu těch míst, které jsem o 20 let, 30 let později začal fotografovat, tak už jsem tehdy navštívil. A já jsem si pak teda vypůjčil název jeho básně, která se objevuje i ve sbírce Země zamyšlená a tam se to vztahuje k Doulebsku, teda k jedné z těch oblastí, kterým se věnuji.
1: My už jsme to tady zmínili, že ve vašich textech i rozhovorech se objevuje výraz číst krajinu. Tak co všechno lze podle vás v krajině číst?
2: No v celku řekl bych, že každý si tam najde a může si v ní číst podle svého. Já vzhledem ke své profesi nebo ke svému vzdělání, kterým jsem prošel, tak v ní mohu číst jednak nějaké přírodovědné věci, které jsou fajn, ale zrovna na těch fotografiích mě tolik nezajímají. Tam mě spíš zajímá ten příběh člověka, který tou krajinou prošel, utvářel ji podle svého během mnoha staletí, opouštěl ji, vracel se do ní a vlastně ty otisky člověka jsou v ní stále patrné.
1: Vy jste taky zmiňoval, že vaše fotografie vznikají převážně na Doudlebsku, ale taky Trhosvinensku nebo na Novohradsku, tak čím vás právě tyto části jižních Čech dlouhodobě přitahují? Musím dodat, že jsou to zrovna i místa, které já osobně mám velmi rád.
2: No ten příběh vlastně je docela takový veselý, protože já jsem se na ten kraj díval z okna. Vyrůstal jsem v paneláku v Třeboni, pod sebou jsem měl celý svět. Psáno s velkým S na začátku, myšleno tedy rybník, a přes věž nebo špičku věže u hrobky jsem potom viděl Novohradské hory a Slepičí hory a pak s rodiči, už jako malý kluk jsem tam velice často jezdíval na, nevím, víkendové odpolední výlety na houby a podobně. To asi bylo takový první setkání s tím krajem, že jsem ho měl za okny a díval jsem se tím směrem. No a potom v těch 90. letech jsem se jednu chvíli docela věnoval etnograficky masopustům, no a ty pochopitelně mě tam zavály Střížov, Komařice, Dobrkovská Lhotka. No a potom, když jsem ještě i ve studiu se věnoval krajinné ekologii, tak zase mě to tam přitáhlo do toho kraje. Část své disertační práce jsem věnoval i historickému vývoji krajiny na Novohradsku.
1: Když o té krajině mluvíme, máte pocit, že se dnes náš vztah ke krajině proměňuje? A pokud ano, tak jak? A možná ještě dodám jednu otázku, jestli se nějak proměňuje ta samotná krajina podle vás?
2: No proměňuje, to se proměňuje neustále. Otázka je, nakolik ten náš vztah se mění v současnosti, nebo nakolik se změnil v posledních, řekněme, století nebo v celém století. Trošku se bojím a možná si každý toho všimne, když překročí hranice do Rakouska, že ta krajina tam, a tím myslím tedy, zase když já mluvím o krajině, tak myslím tu krajinu člověkem přetvořenou, že tam ta krajina je přece jenom trošku malebnější. Mohli bychom si tady teď povídat minuty, hodiny možná o tom, co to způsobilo, ale obávám se, že ta krajina u nás byla nepříliš hezky přetvořená a že nemáme moc velkou touhu to měnit zpátky, byť i na tom Novohradsku jsou velmi, velmi, velmi světlé výjimky. A pokud dovolíte, já zmíním aspoň jednoho člověka, kterým je Robert Blíženec, o kterém já osobně si myslím, že to je téměř takový krajinný tvůrce, protože nehledí na to jenom, jak tu krajinu využít hospodářsky, poněvadž on se věnuje zemědělství a hospodářství, ale myslí i na to, že ta krajina má jiné funkce a jedna z nich, z těch dalších funkcí, je třeba i funkce estetická. Takže myslím, že každý návštěvník toho kraje to vidí, že to jeho dílo se mu daří. A to bych byl rád, kdyby se jako dařilo i v jiných částech naší země.
0: Může člověk milovat České Budějovice natolik, že o nich začne každý den vyprávět tisícům lidí na sociálních sítích? Podrobnosti už za chvíli.

0: nyní tu máme aktuální informace.
1: Český rozhlas České Budějovice. Mimořádné zprávy.
0: U Chýnova na Táborsku se dnes popolední srazil osobní vlak s nákladním autem. Hasiči z vlaku evakuovali 25 cestujících. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se při nehodě několik zranění lidí zranilo a jeden vůz motorového vlaku vykolejil. Na místo vyrazily posádky záchranné služby z Tábora i záchranářský vrtulník. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Dobronic u Chýnova. Kvůli havárii je zastavený provoz mezi Chýnovem a Táborem na trati, která spojuje Tábor s Jihlavou. Další informace vám přineseme ve zprávách v 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 24 minut. Na sociálních sítích jí sledují tisíce lidí pod jménem Budějčanda. Představuje historii, architekturu i současný život v Českých Budějovicích. Přitom sama není rodačkou z krajského města. V rozhovoru jsme si povídali o tom, proč její projekt vznikl, která místa má v Budějovicích nejraději, co podle ní obyvatelům města chybí a proč se dá být Budějčákem především srdcem. Dopoledním hostem Hanky Šoberové byla influencerka Budějčanda. Tady je ukázka.
1: Že to není o tváři, tak to můžu stoprocentně jako potvrdit, protože já na svém účtu vlastně nemám obličej, protože jsem si i v Budějcích chtěla zachovat určitou anonymitu a možnost mít vlastní soukromí, takže tam každý z nás sdílí vlastně nějakou část svého života a nebo třeba jenom svoji zálibu.
2: Proč vlastně Budějčanda vznikla? Vzpomenete si na ten okamžik, kdy vás napadlo něco takového založit?
1: Já si myslím, že to nebyl jeden okamžik, spíš to bylo spousta drobných věcí, které se složily dohromady do toho, že chci něco tvořit, že chci Budějce ukazovat v tom nejlepším světle, že chci trošku těm lidem ukázat tu krásu, kolem kterou já vnímám, a často ty lidi, kteří tady chodí ulicemi, tak si to prostě nevšímají. Primárně jsem začala psát o historii a architektuře Budějc, to byl jako úplně takovej ten úvod, kdy jsem chodila po městě a měla jsem ve svém telefonu asi 10 000 prostě fotek Budějc a říkala jsem si, to na ten soukromý profil nemůžu dát, mý známý by si mysleli, že jsem se úplně zbláznila, a pak jsem si řekla, že právě vytvořím účet, kam budu sdílet to, co mi dělá radost cestou do práce, to, co mi dělá radost, když prostě někam jdu, na něco trefím, otevřu si internet, zjistím o tom více informací a říkám si, bože, ty historický encyklopedie o Budějcích jsou strašně jakoby takový strohý a nudný, a chtěla jsem to přetavit něco soudobého a udělat těm lidem radost prostě svým způsobem, tak.
2: Vy jste z Českých Budějovic, pocházíte odsud, jste rodačkou budějickou?
1: Nejsem budějickou rodačkou a otevřeně to vždycky přiznávám, mý sledující o tom vědí, vůbec se za to nestydím, protože já vždycky říkám, že člověk je doma tam, kde se cítí doma a kde prostě je jeho srdce. Já jsem se narodila v Táboře, ale v Táboře jsem nikdy nežila, takže se nemůžu považovat ani za táborandu, ale v Budějcích jsem už přes 10 let, mám tady trvalé bydliště, takže se za Budějčandu považuju.
2: Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa v Českých Budějovicích?
1: Jo, tak to vím úplně přesně, to rozhodně Piaristické náměstí a Panská ulička. To je takový to krásný historický jádro, kdy když člověk prostě sedne, tak pozoruje tu krásu kolem a z toho místa prostě dýchá historie. Konkrétně ten piaristák je prostě skvělej.
2: Je cítit, že vy to město máte skutečně nakoukané, hodně vnímáte ty věci kolem sebe. Je něco, co vám v té naší krajské metropoli chybí?
1: Tak sleduji hodně i názory lidí a za sebe já s tím problém nemám. Já jsem z malého města jihočeského, takže jsem tady našla přesně to, co mi třeba tam, kde jsem vyrůstala, chybělo. Ale vím, že Budějčákům prostě chybí akvapark. Já to vím, že jim to prostě chybí. Je to diskuze, která se tady v rámci magistrátu točí pořád dokola a ve všech diskuzích, protože sleduju veřejné mínění, tak vidím, že ty lidi by o něj opravdu stáli. A je pravda, že jako v rámci léta ta plovárna prostě a bazén nestačí, takže kdybych z Budějčáku měla něco jako dopřát, kdybych byla někde politicky aktivní a činná, tak by to rozhodně byl ten akvapark, po kterém touží.
2: No, když už znáte ty názory Budějčáků, tak naopak, na co tady můžeme být pyšní, s čím jsou obyvatelé Českých Budějovic hodně spokojení a jsou rádi, že tu mají?
1: Já musím říct, že ve veřejném prostoru velmi rezonují ty negativní názory a že takový to pozitivní a pochválení se úplně moc často nevidí. Ale já, pokud jako člověk, který není z Budějic, bych měla něco pochválit, tak je to rozhodně tak kulturní nabídka, kterou tady Budějčáci prostě mají. To jiné jihočeské město podle mě nabídnout nemůže.
2: Jak často přispíváte na Budějčandu?
1: Tak příspěvek většinou dávám opravdu každý den, takže nějakých 6 až 7 příspěvků týdně, a stories jsou opravdu denodenní záležitost a většinou jich nasdílím třeba kolem 10, 20, 30, jak kdy. Je to hodně, fakt sdílím hodně obsahu.
2: Stalo se vám někdy, že jste třeba ztratila telefon, rozbila si ho, byla jste nucená prostě být bez telefonu, dokážete to?
1: Tak teď jste mě dostala do takové situace, že na sebe musím něco prásknout. Mně se to stane jako často, já jsem takový upřímný člověk, že pak se mi lidi směju, ale já mám 3 mobilní telefony, takže se mi úplně nestalo, že kdyby se mi jeden telefon rozbil, tak bych úplně přišla o možnost postovat na Instagram, ale není to jako z důvodu, že bych byla hysterická, že se něco takového stane, prostě mám 2 soukromí telefony a jeden služební, takže pro mě je to normální, ale vím, že to lidem zní divně, když to řeknu.
0: Celý rozhovor s influencerkou Budějčandou si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořady.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, hezké jeho české odpoledne. Zuzana Galičková z Českých Budějovic má dětskou mozkovou obrnu a od 18 let je odkázaná na vozík. Přesto vystudovala jeho českou univerzitu, pracuje v sociálních službách, vychovává dvě děti a úspěšně závodí v paraatletice. Z mezinárodního mistrovství České republiky v Ostravě, které pořádala paraatletická liga, si přivezla dvě medaile. Nejenom o sportovních úspěších, ale i o životě mimo atletickou dráhu si s ní povídal redaktor Filip Černý.
1: Bylo to otevřené mistrovství České republiky v Ostravě a šlo o hod diskem a vrkouli.
2: Získala jste medaile, jaká?
1: Bronzové obě. Sice začínám v této kategorii obecně a v tomto sportu, ale jsem za to za každý posun a za každý úspěch ráda.
2: Vy jste předtím plavala, je to tak?
1: Ano, závodně jsem plavala a jezdila na koni paradrezuru.
2: Proč jste se rozhodla změnit disciplínu a věnujete se teď takto atletice?
1: Důvodem bylo narození dětí, velká pauza ve sportech a tím pádem přechod do této kategorie tohoto sportu.
2: Chodíte trénovat do prvního centra zdravotně postižených jižních Čech. S vámi je tady i Mirka Pečenková, ta vlastně závodila taky. Také přivezla medaile stříbrné. Tak jste kamarádky nebo konkurentky, to by mě zajímalo.
1: Je to tak obojí, jo. Ve sportu samozřejmě jsme konkurentky, ale samozřejmě i my si navzájem fandíme.
2: A tyto disciplíny máte nějakou metu a je to možná v něčem těžší nebo snažší než třeba právě ta paradrezura a plavání, kterému jste se věnovala předtím?
1: Je to úplně jiný sport, úplně jiný trénink a úplně jiné očekávání od toho i ode mě, i od trenéra. A je skvělé, že máme tak dobré vedení tady ve sportu, v trenérem i jeho pomocníkama a rozhodně se tady nenudíme.
2: A s dětma se to dá dobře kloubit?
1: Určitě, oni tady mají vyžití, takže beru někdy na trénink, když trénuju já, tak oni si tady pobíhají po tělocvičně a zabávají trenéra.
2: A na závodech fandí?
1: Fandí mi od televize, anebo sledují výsledky, takže to vědí dřív než já, protože já jsem na place a oni jsou u těch výsledků.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Mňoukání, prskání a mručení provázelo očkování a čipování tří rysích mláďat v zoo Hluboká. Zatímco chovatelé psů a koček dochází za veterinářem do ordinace, za zvířaty v zoologických zahradách jezdí naopak veterináři. Jak takové první setkání tří rysích koťat s lékaři vypadá, uslyšíte v rubrice Pojďte s námi za zvířaty, kterou pro vás i dnes připravila redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Se zooložkou Markétou Jariabkovou, veterinářem Emanuelem Krejcerem a veterinářkou Klárou Součkovou jsem přišla k výběhu rysa ostrovida. Prvním úkolem Markéty Jariabkové bude odchytit mláďata.
3: Tři budou, jo, Markéto?
4: Ano, tři.
5: Jsou krás.
6: Tak, teď dostaneš jednu injekci. Injekci dáme pod kůži, nedává se do svalu.
3: Potřeba bych levou stranu.
6: Vakcínu můžeme dát v podstatě kamkoliv pod kůži, nyní dáváme levou stranu do pánevní končetiny. Koťata se od druhého měsíce vakcinují proti kalici, herpes, viróze a panleukopenii koček. Za 3 až 4 týdny se vakcinace provádí znovu, přeočkovává se a přidáváme vzteklinu.
2: Proč se musí rysí mláďata očkovat, když jsou celý život ve výběhu?
6: Tak v podstatě nemusí, ale my to děláme z preventivního důvodu, protože i do zoologické zahrady se může dostat divoká kočka bezprizorní, která ve většině případů není očkovaná a může přinášet některou z těch chorob, proti které očkujeme.
2: Očkování patří k pravidelným činnostem v zoo Hluboká.
7: Máme povinnost očkování vzteklinou, takže očkujeme všechny naše šelmy, ať už psovité, kočkovité, ale i vlastně kunovité. Zároveň si očkujeme i kopytníky, to vlastně povinné není, ale očkujeme se třeba kopytníky proti tetanu, plus koně, ty domácí poníky očkujeme na koňskou chřipku a očkujeme třeba i některé druhy ptáků, speciálně sov, protože se nám tady v České republice pomalu rozšiřuje západomorská horečka u ptáků, tak jsme v loňském roce zahájili poprvé očkování právě u vybraných druhů sov.
2: Rysata podle zvuků a pohybu tuší, že je nečeká asi nic příjemného.
3: Chytí za to brzy běháky za dně na školní od roku.
2: No a občas prská i Emanuel Krejcar. Vypadá to, že odjede ze zoologické zahrady i se šrámem na ruce.
3: Samozřejmě, že se koťátka brání.
2: Toho samozřejmě neodradilo, už má v ruce aplikátor s čipem.
3: Tak natoč ho takhle trošku. Jsi tam?
8: Jo, je to vidět? A na tom nevidím nic, tak já se ptám. Radši ještě jednou.
3: Je to vlastně taková malá injekční stříkačka. V té jehle je ten mikročip, který je asi tak jako velikosti rejže basmaty a aplikuje se těm mláďatům, protože se jedná o citesový zvíře a oni musí být nezaměnitelně označen. Už se nedělají tetování nebo štípání oušek a podobně. Aplikuje se ten čip a vlastně ta aplikace je injekční aplikace jako to očkování před tím, co dělala paní kolegyně Součková.
2: Tak už to má pod kůží, byla to rychlá akce, stejně tak jako očkování. A ještě zkontrolujeme, jestli ten čip tam skutečně je.
7: Páro, čtečku a pane doktore, ustupte, ať to Míša vyfotí. Já potřebuji nafocený čip.
6: Tak zjistíme ještě pohlaví.
8: To je holka, tady nic necítím.
3: A pindňoura taky nemá.
7: No, tak to je dobře.
2: Očkování a čipování tří rysích mláďat trvalo zhruba čtvrt hodiny. A teď už je Markéta Jariabková může znovu vypustit. Rysí mláďata se narodila 8. května, doplňuje Markéta Jariabková.
7: Samice porodila ve výběhu pod boudu, to už je její místo, rodila tam i ta kočka, co jsme měli předtím, a ona i svůj první vrch, který byl vlastně v loňském roce, tak na stejném místě pod boudu, hezky, aby tam nebylo vůbec vidět. Takže jsme akorát z začátku slyšeli, že tam koťata jsou, ale nevěděli jsme kolik, to jsme zjistili, až když zhruba v tom jednom měsíci začali tu kočku sledovat a začali se na ní chodit ven. Kočka pochází z Maďarska, dostali jsme ji před 3 lety a v loni u nás měla první úspěšný porod. Otec těch

Pokud neodejdou dříve, tak zhruba v jednom roce musíme odstavit od mámy. To bude i období, kdy začne zase rysí říje, tak aby tam došlo k nějakému konfliktu. A mezi tím teď budeme kontaktovat koordinátora chovu, který nám doporučí, kam ty zvířata budou přesunuta.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V Česku je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle prodejního portálu Heureka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vejec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tam vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste stavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heureka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je ten zájem těch lidí

0: mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mě v dnešní době není rozhodující.
1: Podle dobrovolného stouply za poslední dva roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vlak vykolejil u Chýnova na Táborsku. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora. Hlubočtí rybáři předčasně slovili některé rybníky kvůli nedostatku vody. Menší přírůstky a úhyny ryb znamenají milionové ztráty. Útok hokejistů Českých Budějovic posílil Kanaďan. Jih Čech je oblačný nebo skoro zatažený, teploměry ukazují 19 až 22 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a 21 až 24 stupňů. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Gabriel. Jala Bláhová. Při nehodě osobního vlaku a nákladního auta u Dobronic na Táborsku se zranily 4 osoby. Ke střetu došlo na železničním přejezdu na trati mezi Chýnovem a Táborem. Řidiče nákladního vozu s těžkým zraněním letecky transportovali do nemocnice Vrtulník. Podle mluvčího jihočeských záchranářů Vojtěcha Míry se ve vlaku zranili 3 cestující.
3: Všichni utrpěli lehká až středně těžká poranění. Záchranáři je na místě zajistili a následně transportovali do nemocnice v Táboře. Celkem se na místě nacházelo 20 osob.
2: Provoz na trati je do odstranění následků nehody přerušený. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a dochází i k úhynům. Pokračuje hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž.
4: Přicházíme o kusové ztráty, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři. Přicházíme o přírůstek na těch rybách, takže se nám ten výrobní cyklus prodlužuje o rok, takže tím nám stoupají náklady.
2: Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se od únorového amerického útoku na Irán téměř zdvojnásobila. Ve středu vystoupala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku na 62 eur, tedy asi 1500 korun za megawatt hodinu, což je o 94% víc, než kde byla před začátkem konfliktu na Blízkém východě. Dnes cena plynu mírně klesá. Sport. Další posilou hokejistů Českých Budějovic je kanadský útočník Parker Bell. 22-letý hráč podepsal roční smlouvu a čeká ho první angažmá v Evropě. Motor o jeho příchodu informoval na webu. Bella draftovalo v roce 2022 Calgary, ale do NHL se neprosadil a nastupoval v nižší soutěži AHL. Ve farmářském celku Calgary Wranglers odehrál 118 utkání a připsal si 10 branek a 9 asistencí.
1: Počasí.
2: Jih Čech je oblačný nebo skoro zatažený, místy s přeháňkami, večer bude ubývat oblačnosti a později srážky ustanou. Teploměry ukazují 19 až 22 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci naměříme 11 až 8 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno, přechodně i oblačno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 18. Slabý vítr během dne zesílí na mírný severozápadní nebo severní a večer se bude měnit na proměnlivý. Bio zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stále počítejte s nefunkčními semafory v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Mánesova a Lidická třída. A dopravní nehoda dál komplikuje dopravu v Třeboni na křižovatce ulic Rígrova a Palackého náměstí. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. V této hodině to bude další zastávka letošního zámeckého léta. Kam konkrétně se vydáme, tak to nám prozradí František Kinský. A také se dozvíte, že křišťanovický rybník na Prachaticku není jenom oblíbeným místem ke koupání. Uprostřed šumavských lesů se během léta proměňuje také v kulturní scénu pod širým nebem. Z písniček, které nestárnou, tady bude Dobrá zpráva od Václava Neckáře. A dobré jihočeské odpoledne vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: 15 hodin a 9 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Rašelinová voda, lesy a klid šumavské přírody. Křišťanovický rybník ale v létě nežije jenom koupáním. Na břehu se střídají koncerty, divadelní představení pro děti i další kulturní program, který přitahuje místní i turisty.
1: Začíná dnešní večer Líša, takže já bych ho pěkně přivítal na pódiu potleskem.
2: Dobrý večer nebo dobré odpoledne.
3: Na křišťanovický rybník na koncerty chodí pravidelně Jiří Doskočil.
4: Já sem chodím, protože je tady úžasný prostředí. Jednak ten rašeliný rybník s rašelinou vodou, který je úplně uchvatný. Jednak kvůli Pepovi Fojtovi, který tady dělá fantastickou kulturu, takže ho jezdím podpořit a má to tady naprosto neopakovatelnou atmosféru.
3: Od poslechu jsem na chvíli vyrušila Naďu Čejkovou.
5: My jsem jezdívali s dětma plavat a od té doby, co je tady tahle ta bouda, tak sem chodíme ještě radši. A koncerty jsou vždycky pěkný.
3: On to tady má taky krásnou atmosféru.
5: Už jenom ten rybník a les. A chyběl nám ty 2 roky, co byl vypuštěný a co se to tady předělávalo.
6: Já to platit nebudu.
3: Předvést své schopnosti můžou na křišťanovickém rybníku někdy i mladší umělci z řad publika.
6: Udělám. Na vojnu se dám.
3: Kulturní akce na pláži u křišťanovického rybníka pořádají majitelé boudy u Josefa a Adélky, a to je Josef a Adéla Fojtovi.
7: Tak děláme koncerty a pořádáme pohádky pro děti.
3: Vy tu vlastně s rodinou trávíte i celé léto?
7: Většinou roku jsme ve městě, tak potom si užíváme tady léto s dětma v lese a u vody.
3: Kulturní akce se na pláži křišťanovického rybníka konají už 10 let.
8: Jsme tady se Zadalkou vzali přímo na pláži a v té době tady provozujeme Křikulet, festival křišťanovické kulturní léto a zároveň teda boudu Josefa a Adélky.
3: Co pro vás znamená křišťanovický rybník?
8: No rozhodně v obrovskou etapu života, rozhodně spousta lásky, kterou sem ty lidi jako vnášejí, respekt k tomu místu, protože jsou lidi, kteří to samozřejmě mají rádi, tak musíme i tu dramaturgii podle toho trošku jako cílit.
9: Já se jmenuji Pepa a mám tady nejradši hrát tady badminton. S Toňou se koupem.
3: Toňa, to je tvůj brácha, vě?
9: Jo.
10: Já to mám nejradši hrát s mamkou tenis a spát v marince.
3: Nejvíc lidí sem ale samozřejmě přiláká koupání.
11: Tati, já už tady nestačím.
3: Julinka zrovna vylezla z vody, má na sobě plavky a plovací vestu.
12: Můžeme tady být s pejskem a že můžeme jezdit na paddleboardu a že můžeme tady ještě plavat a být tady v klidu.
3: Tady můžeme vidět kolem nás, hele, plavou malí kapříci.
12: Můžeme jen na jednu šáhnout, když se nás nebojí ty ryby.
3: Michal Kadoch má tady kousek chalupu, proto sem jezdí vždycky na koupačku.
13: Líbí se nám tady to okolí, ta rašelinová voda, ty kopce kolem a ten klid.
3: Hana Jiroušková přijela se svojí vnučkou.
14: Eliškou. Jezdíme sem, protože je to tady nádherný, takový přírodní, veškerý vlastně zázemí tady je, tak je to takový jakoby retro. Já se vracím do dětských let.
15: My se totiž s rodičema jezdíme koupat a já to mám ráda, protože se svlažím.
3: Festival Křikulet na pláži u křišťanovického rybníka potrvá až do konce prázdnin. Z Křišťanovic na Prachaticku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice 25 minut po 15. hodině. Putujete rádi po zámcích, tak my vám to v našem vysílání umožňujeme každý den po celé léto. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti o našich zámcích a zároveň ho můžete brát i jako tip na výlet. Jaký zámek vám představíme dnes, tak to nám právě teď odhalí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být čtyřikrát větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního, 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vůně léta, medu a klidu. I tak popisuje lípu bylinkářka Sylvie Hovorková. Právě tento strom provází českou krajinu i domácí léčitelství po staletí. Řeč bude o blahodárných účincích lipového květu na tělo i psychiku. O tom, proč dokáže navodit pocit pohody a sklidnění, ale také o lipovém čaji, který patří mezi osvědčené pomocníky při nachlazení a horečce. Proč by neměl chybět v žádné domácí bylinné zásobě, tak to zjišťovala redaktorka Hanka Šoberová. K mikrofonu si pozvala bylinkářku Sylvii Hovorkovou z Naturius.
1: Lípa, to je pro nás zase to spojení s tím, když nám bylo špatně, napili jsme se toho lipového čaje, že to bylo takový to teplo, být doma, hezky zahřát se a všechno to ze sebe vypotit. A ona skutečně, ta lípa, tyhle ty účinky v sobě má. Lípa podporuje pocení, vyhání horečku a kromě toho působí i na naší psychiku, a to je to sklidnění. Ona je neskutečně uklidňující, dokonce když si připravíme tinkturu z jejich pupenů, tak nám neskutečně dobře pomůže při nespavosti. A přitom, když se v noci probudíme, třeba dojdeme si dát tu její tinkturu, tak usne se okamžitě a je to zaručen.
2: Ona už, ta vůně lípy, je taková uklidňující. Já mám pocit vždycky, když cítím lípu, tak cítím takové jakoby doma. Tu spokojenost, klid a pohodu. Pojďme si teď tu lípu zpracovat.
1: Je to skutečně tak, protože lípa obsahuje jednu látku, která se využívá i v parfémářství. Ta látka se jmenuje farnesol. A ona voní takovým tím teplem, takovým tím medem a takovým tím klidem. A je zajímavý, že tuhle tu látku včely cítí na neskutečně velkou vzdálenost a ta látka jim říká, pojďte sem, tady je hodně nektaru, pojďte mě opilovat. I proto to vysvětluje, že kolem těch lip je strašně moc včel a úplně to tam hučí jako u úlu.
2: Lipový čaj, bez toho by to asi nešlo.
1: Bez toho by to nešlo. Prostě lípa, to je náš domov, to je to, kde se cítíme nejlíp. A lipový čaj má ho rád každý, někdo si přidává citron, někdo si přidává med, ale na všechny způsoby vždycky je to čaj, který nám pomůže od virů, od bakterií, pomůže nám při horečkách, pomůže nám přitom se pořádně vypotit a překonat každou krizi.
2: Pijeme ideálně čistě lipový čaj, anebo můžeme lípu přidat třeba i do nějaké směsi. Hodí se, pasuje si s nějakou jinou bylinkou?
1: Lípa si pasuje asi se všema bylinkama. Zvlášť do takových těch směsí, které jsou právě na potlačení horečky nebo nějakého nachlazení. Ona, lípa, obsahuje v sobě i slizy. A ty slizy umí to, že obalí ty dýchací cesty a přilnou na té sliznici a tím tam působí protizánětlivě a uklidňujícím způsobem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jaké počasí bude v dalších dnech, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve si řekneme, jak bude v noci a zítra přes den.
2: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, ale během noci bude postupně oblačnosti ubývat místy až do vyjasnění. Teploty nám klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až na 6 stupňů a bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude skoro jasná obloha, během dne se pak bude tvořit nízká kupovitá oblačnost, postupně bude polojasno až oblačno. Večer se pak bude opět vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na proměnlivý. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Nyní výhled počasí pro víkend, nejdříve sobota.
2: Sobota bude slunečná s polojasnou až jasnou oblohou. Ráno teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, ale odpoledne se výrazně oteplí na 26 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne pak vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
0: Jaká bude neděle?
2: Neděle pak bude s velkou oblačností, budeme mít oblačno až zataženo. Ráno ojediněle, odpoledne a večer pak na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Nedělní minima 16 až 12 stupňů, maxima 24 až 28 a bude vát ráno slabý. Během dne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Armáda nebude až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku používat vrtulníky systému H1. Kolegové v příhraničí z Rakouska a Německa pomáhají jihočeské záchrance. Stavební úřad ve Zlíně nařídil odstranění budovy poničené požárem v bývalém baťovském areálu. V noci bude polojasno až oblačno a 8 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno a maximálně 24 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Pohodové odpoledne. Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Na sociální síti X vyjádřil soustrast rodině premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kolegové ze sousedních států pomáhají jihočeským záchranářům zajistit pomoc pacientům v příhraničním území. Zdravotníci mají uzavřené dohody s Dolním a Horním Rakouskem nebo s Německým Bavorskem. Intenzivní spolupráce je v letních měsících hlavně s hornorakouskými záchranáři. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
2: Pokud se ta závažná událost stane v příhraničním území a ta nejbližší vhodná posádka je právě na druhé straně hranice, může ji operační středisko požádat o pomoc. Stejný princip samozřejmě funguje i opačně. Hlavním cílem je zajistit pacientovi co nejrychlejší dostupnost přednemocniční neodkladné péče.
0: Práce na instalaci nových expozic finišují na hradě Kámen u Pacova. Součástí bude i původní sbírka historických motocyklů. Památka byla téměř 3 roky uzavřená kvůli celkové rekonstrukci. První návštěvníky přivítá v průběhu srpna, upřesnila kastelánka Zlata Vobinušková.
3: Budou to 3 roky, v srpnu, co jsme zavírali v roce 2023. Hrad Kámen prošel rekonstrukcí, kompletní obnovou, jak stavební, tak i vlastně ty expozice obnovujeme. Takže byly udělány nové fasády celého hradu a všude se udělala nová elektroinstalace. Dole přízemí na nádvoříčku vznikly nové dětské herny.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 8 stupňů, zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, večer se bude opět vyjasňovat, teploty do 24 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný severozápadní až severní a večer se bude měnit na proměnlivý, bio zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážka nákladního auta s vlakem, jak už jsme vás informovali, komplikuje provoz u Dobronic u Chýnova na Táborsku. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
3: hezké
2: Ivo.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
3: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
2: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
3: To jsem nevyvěšovala.
2: Tak už si nespomínám. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrachla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco zmastila nebo třeba zadělala svými barvami třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou, jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
0: Tak jsem
1: přišla do pozvání, byl velmi okouzlující ano. Muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všechny ty krémy a všechny svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: ten nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měly ty patiny. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první.
0: Ano.
1: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy se rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičí zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
5: Dobře.
10: Děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne.
13: Ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale já jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to? Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte? Chodíte do práce.
14: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky. No, já bych chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
14: Ano.
13: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, to je krasavice. No tak vidíte.
14: No, ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
14: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku, to pohyb. To je zdravý.
14: No, tak taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
13: Jo, tak vidíte, no, kdo by si nešel, že
14: jo. No, tak viděl jste jí.
13: Na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. Oh, to je jedno, to se nepleťme. No tak.
14: No a potom třeba taky urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost. No. Víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale já jsem alkoholik. Alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
14: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
14: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
14: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
14: No a další radu?
13: Co?
14: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No to je jedna za všechny rady.
14: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
14: No jo.
13: Je tě blbě, jo?
14: No strašně, to se nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
14: Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, o těž fantazie se rozej, to znáš, to tak.
14: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
13: ale,
14: jsem.
13: Ale no, to stojí za pendry, běž.
14: Ale tam už taky, to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
14: Sestřičko, prosím.
13: Ale neboli, sestřičky, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Tak já mu závidím. Pane Kajzere. Pane doktore, vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš? Rád bílej, že? Já už se ty barvy pletu. Už po třetí tento týden.
4: Vážně, jo?
13: Kdo to byl? Však on se vrátí.
4: To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
13: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
12: Pane doktore, ne, nelíbí.
13: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčkovou, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
15: Když jeme,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Tává, tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu, ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Mm-hmm. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když jsi tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovým molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano, hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po dvou minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají, říkají, tohle. Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: No tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, měla vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělal takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu a já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem.

0: drobnosti. No.
1: Humoriáda.
2: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto, na zahradě nebo kdekoliv.
3: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
2: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu. Fuck!

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce do Srbska prodat české letouny Skyfox. Hlubočtí rybáři předčasně slovili některé rybníky kvůli nedostatku vody. Menší přírůstky a úhyny ryb znamenají milionové ztráty. Čeští zástupci jednali v Pekingu o zadrženém Čechovi v Číně. V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 8 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, přechodně oblačno a 24 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO doufá, že se podaří do Srbska prodat česká letadla Skyfox. Předseda vlády to uvedl na oficiální návštěvě země. Do Bělehradu s ním dorazilo taky 30 zástupců českých firem. Jejich přítomnost ocenil i srbský prezident Aleksandr Vučić.
4: Srbský prezident Vučić ocenil investici společnosti Matony. Koupila zdejší produkci minerálních vod Kňaz Miloš a k už existující investici přes 28 milionů eur plánuje přidat dalších 40 milionů. Premiér Babiš uvedl jako blízkou dohodě firmu Aerovodochody, která Srbsku nabízí cvičné letouny L-39 Skyfox.
5: Já doufám po tom, co jsme spolu dneska jednali, že nakonec se nám podaří tady prodat ty naše letadla a dokonce to nabízí Srbsku provedení Rafale.
4: Srbská armáda totiž nakoupila francouzské stíhačky Rafale, takže by české letouny mohly dobře sloužit pro výcvik srbských pilotů. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Rybáři v Luboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a dochází i k úhynům. Pokračuje hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž.
6: Přicházíme o kusové ztráty, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři. Přicházíme o přírůstek na těch rybách, takže se nám ten výrobní cyklus prodlužuje o rok, takže tím nám stoupají náklady.
2: Takzvané poeziomaty začínají dnes fungovat v Třebíči a Pacově. Celkem chce kraj v následujících měsících zprovoznit po celé Vysočině 9 takových zařízení. Třebíčský poeziomat nabízí od 14 hodin například básně absolventů tamního gymnázia Vítězslava Nezvala nebo Jakuba Demla a taky příběhy ze židovské čtvrti.
7: O 17:30 večer zprovozní svůj poeziomat i v Pacově. Jde o trubku vedoucí ze země, která přehrává vybrané zvukové stopy. Dohromady už je takových přístrojů po celém Česku i zahraničí více než 70. Ještě letos by se měly další objevit například v Havlíčkově Brodě, v Novém Městě na Moravě nebo v Jihlavské zoo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Členové české sněmovní delegace dnes v Pekingu jednali o Čechovi zadrženém v Číně. Téma otevřeli předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD a náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský na schůzkách s jedněmi z největších politických špiček v Číně. Podle náměstka Brodského bude česká diplomacie ve vyjednávání dál pokračovat. Podle Brodského čínská strana reagovala tak, že mají případ i v České republice. Přímo spojila zadržení českého občana se zadržením Číňana v Česku.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 8 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, přechodně oblačno. Večer se bude opět vyjasňovat, teploty do 24 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný severozápadní nebo severní a večer se bude měnit na proměnlivý. Bio zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v Českých Budějovicích na Strakonické u Mébelixu. Počítejte s komplikacemi, šťastnou cestu.
3: Z
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se podíváme na následky mimořádného sucha, které nutí rybáře na Českobudějovicku předčasným výlovům. Už jsme vás informovali ve zprávách. Přiblížíme také, jak funguje přeshraniční spolupráce jihočeských záchranářů s kolegy v Rakousku a Německu. A uslyšíte i rozhovor s influencerkou Budějčandou.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.
8: A pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: 7,5 minuty po 17. hodině je to Gabriela Báhová a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Při nehodě osobního vlaku a nákladního auta u Dobronic na Táborsku se zranili 4 osoby. Ke střetu došlo na železničním přejezdu na trati mezi Chýnovem a Táborem. Řidiče nákladního vozu s těžkými zraněními letecky transportovali do nemocnice vrtulníkem. Podle mluvčího jihočeských záchranářů Vojtěcha Míry se ve vlaku zranili 3 cestující.
3: Všichni utrpěli lehká až středně těžká poranění. Záchranáři je na místě zajistili a následně transportovali do nemocnice v Táboře. Celkem se na místě nacházelo 20 osob.
2: Provoz na trati je do odstranění následků nehody přerušený. Jihočeští policisté za první polovinu roku řešili víc než 70 vloupání do domů, bytů a chat. V době letních dovolených proto upozorňují lidi, aby před odjezdem své domácnosti dobře zabezpečili. Potvrdila to policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Zloděje často lákají opuštěné nemovitosti. Bezmála 180 řemeslných stánků od zítřka zaplní náves Holašovice na Českobudějovicku při 27. ročníku selských slavností. V posledních letech ale organizátoři akce vnímají pokles tradičních řemeslníků. Informace doplnil nezávislý starosta Janková, pod které Holašovice spadají Jan Jílek.
4: Ne, že bychom měli problém to obsadit, ale sledujeme to, že cena těch řemeslníků tradičních, ty, který opravdu do těch Holašovic chceme a patří, tak je čím dál méně. A ten trend vypadá, že bude pokračovat, že ta generace odchází. Je nutný udržet tu tradici a podpořit to, co ještě z toho zbylo.
2: Nové expozice Hradu Kámen u Pacova budou doplněné o interaktivní prvky a televizní obrazovky. Návštěvníci si je poprvé budou moct prohlédnout v srpnu, kdy památka po tříleté rekonstrukci znovu otevře. Návštěvníci se podle autorky expozic architektky Aleny Všetečkové můžou těšit na novou expozici motocyklů a historický okruh v nové podobě. Další posilou hokejistů Českých Budějovic je kanadský útočník Parker Bell. 22-letý hráč podepsal roční smlouvu a čeká ho první angažmá v Evropě. Motor o jeho příchodu informoval na webu. Bella draftovalo v roce 2022 Calgary, ale do NHL se neprosadil a nastupoval v nižší soutěži AHL. Ve farmářském celku Calgary Wranglers odehrál 118 utkání a připsal si 10 branek a 9 asistencí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Rybáře v lovišti zcela vypuštěných rybníků běžně v červenci neuvidíte. Na Česku Budějovicku se s tímto neobvyklým jevem setkáte letos hned na několika místech. Hlubočtí rybáři kvůli nedostatku vody už museli slovit 5 rybníků. Ryby v nich nemají dost kyslíku a můžou uhynout.
1: První! Vidíme rybáře v lovišti, ryby nabírají mechanickým keserem, rovnou na nakladač a odsud na přepravní bedny, na auto.
2: Výlov rybníka Blatec u Čejkovic na Českobudějovicku pozoruji s vedoucím střediska rybářství Hluboká Josefem Tůmou. Rybník je zcela vypuštěný, tedy jako na podzim. Přesto je tenhle výlov úplně jiný.
1: Rybník má pouze 10% vody, proto jsme ho museli vypustit za necelých 24 hodin. Normálně rybník se vypouští 8 dní.
2: Chlapi už vytahují sítě z lodí. Začali jste v 5 hodin, teď máme 7, za 2 hodiny je hotovo. To taky úplně není běžné.
1: To samozřejmě běžné není. Ten se loví normálně 6 až 8 hodin. Obsádka už tady byla nižší, než normálně bývá. A ryby netřídíme při takových extrémních teplotách.
2: Na tom nakladači jsou kapři, je jich docela dost na první pohled, ale jsou menší, mají vůbec tržní váhu?
1: Bohužel tržní váhu samozřejmě nemají, mají zhruba o půl kilogramu méně, než by měli na to období mít. Proto jdou do nového rybníka, kde budou ještě o celou sezonu déle. Budou se lovit až příští podzim místo letošního.
2: Z loviště se teď přesouvám na hráz, kde na mě čeká hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž a vidím, že nemá radost z tohohle výlovu.
3: Samozřejmě nemám radost. U tohohle rybníka zisk nebude, protože ty ryby měly jít na trh na podzim, nepůjdou, protože nevyrostly, byly i úhyny nějaké minulý týden, takže ty ztráty na těch rybách jsou i větší. Následně jsme museli zaplatit kafilerku, tím nám stoupají náklady.
2: Hlubočtí rybáři tento měsíc už měli výlov na 4 rybnících.
3: Rybníky nám vyskly, těch jarních měsících nenatekly a samozřejmě ten obrovský výpar, který v současných teplech je, kdy se pohybuje přibližně centimetr za den. V těchto těch rybnících se nachází všechny druhy ryb. Začíná plůtkem, násadou i tržní rybou.
2: Tady jde doslova a do písmene o život. Ne rybářů, ale ryb.
3: Ryby se drží jenom na té hloubce, nevyužijou tu kubaturu té vody, která tady ještě zbyla, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři.
2: A to jsou ptáci, které už vidíme číhat na rybníku v dálce.
3: Nachází se nám tady volavky a mořský rackové.
2: Kvůli suchu a předčasným výlovům přijdou hlubočtí rybáři o několik milionů korun. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dluhy a oddlužení, téma, které se týká tisíců lidí, ale mnozí o něm stále neradi mluví. Kdy je nejvyšší čas začít svou situaci řešit? Kdo může o oddlužení požádat a proč se ho lidé často zbytečně obávají? Naši hosté vám ukáží, že cesta z dluhové pasti existuje a že požádat o pomoc není ostuda, ale první krok ke změně. Poslouchejte v pátek po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Zajistit pacientovi co nejrychlejší pomoc, i když je to třeba u hranic s jinou zemí. Tak to je hlavní úkol dohod o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Na jihu Čech zdravotníci spolupracují třeba se záchranáři z Rakouska anebo Německa. Téma, které s mluvčím Jihočeské zdravotnické záchranné služby Vojtěchem Mírou rozebrala v ranním vysílání moderátorka Adéla Jirkalová.
1: Přeshraniční spolupráce funguje na základě tzv. Rámcových dohod mezi sousedními regiony. Prakticky to znamená, že pokud se ta závažná událost stane v předem vymezeném příhraničním území a ta nejbližší vhodná posádka je právě na druhé straně hranice, může jí operační středisko požádat o pomoc. Stejný princip samozřejmě funguje i opačně, takže také naše posádky mohou vyjet k pacientovi do sousedního státu, pokud jsou v danou chvíli nejblíž a jejich zásah dává medicínský i časový smysl. Takže hlavním cílem je zajistit pacientovi co nejrychlejší dostupnost přednemocniční neodkladné péče.
2: S jakými regiony máte navázanou spolupráci a jak často je potřeba?
1: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje má v současné době uzavřené dohody se záchrannými službami Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Německého Bavorska. Ta nejintenzivnější spolupráce je právě s Dolním Rakouskem. Tam máme také společnou komunikační platformu, což umožňuje operačním střediskům předávat si ty informace v reálném čase. Ty zprávy se automaticky překládají, takže každý dispečer je vlastně vidí ve svém mateřském jazyce v reálném čase, což výrazně jednodušuje a urychluje koordinaci konkrétního zásahu. Co se týká té četnosti, tak právě s Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem je to výrazně méně časté a jde spíše o jednotlivé případy.
2: Týká se to i letecké záchranné služby.
1: Ano. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Vrtulník může být vyslán přes hranici podle vlastně podobných principů jako pozemní posádka. Tedy pokud je v té dané situaci nejvhodnějším a nejrychleji dostupným prostředkem, vždycky se přitom posuzuje konkrétní situace, hlavně zdravotní stav pacienta, to místo události, dostupnost těch prostředků, ale hlavně i to, jestli to nasazení vrtulníku přinese skutečnou časovou nebo nějakou medicínskou výhodu pro toho pacienta. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté, v praxi máme jednotky případů ročně. Důležité ale je, že ten vrtulník, pokud je k dispozici, tak můžeme využít po dohodě i vrtulník jiného státu, což nás velmi těší.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Ve výstavních prostorách kláštera v Borovanech je až do konce července k vidění soubor černobílých fotografií Richarda Lhotského, a to s názvem Krajina plná znamení. Autor v nich zachycuje jihočeskou kulturní krajinu jako prostor, ve které se prolíná příroda s lidskou pamětí a stopami minulých generací. Proč z jeho snímků téměř zmizeli lidé a přesto jsou na nich neustále přítomní? A co všechno může krajina vyprávět tomu, kdo je ochoten dívat se pozorněji? I na to se Richarda Lhotského ptala redaktor Matěj Vodička.
1: Název výstavy Krajina plná znamení odkazuje k Ladislavu Stehlíkovi. Co pro vás toto spojení znamená a proč jste si je zvolil?
2: Já jsem Ladislava Stehlíka objevil někdy v polovině 90. let a doslova mě tehdy uhranul. Je to vlastně takový krajinný vypravěč také, možná, že bych si někdy myslel, že je to dokonce etnograf. A já jsem téměř s tou knížkou v ruce řadu těch míst, které jsem o 20 let, 30 let později začal fotografovat, tak už jsem tehdy navštívil. A já jsem si pak teda vypůjčil název jeho básně, která se objevuje i ve sbírce Země zamyšlená, a tam se to vztahuje k Doulebsku, teda k jedné z těch oblastí, kterým se věnuji.
1: My už jsme to tady zmínili, že ve vašich textech i rozhovorech se objevuje výraz číst krajinu. Tak co všechno lze podle vás v krajině číst?
2: No, v celku řekl bych, že každý si tam najde a může si v ní číst podle svého. Já vzhledem ke své profesi nebo ke svému vzdělání, kterým jsem prošel, tak v ní mohu číst jednak nějaké přírodovědné věci, které jsou fajn, ale zrovna těch fotografiích mě tolik nezajímají. Tam mě spíš zajímá ten příběh člověka, který tou krajinou prošel, utvářel ji podle svého během mnoha staletí, opouštěl ji, vracel se do ní a vlastně ty otisky člověka jsou v ní stále patrné.
1: Vy jste taky zmiňoval, že vaše fotografie vznikají převážně na Doulebsku, ale taky Trhosvinensku nebo na Novohradsku. Tak čím vás právě tyto části jižních Čech dlouhodobě přitahují? Musím dodat, že jsou to zrovna i místa, které já osobně mám velmi rád.
2: No, ten příběh vlastně je docela takový veselý, protože já jsem se na ten kraj díval z okna. Vyrůstal jsem v paneláku v Třeboni, pod sebou jsem měl celý svět, psáno s velkým S na začátku, myšleno tedy Rybník, a přes věž nebo špičku věže u Hrobky jsem potom viděl Novohradské hory a Slepičí hory, a pak s rodiči, už jako malý kluk, jsem tam velice často jezdíval na, nevím, víkendové odpolední výlety na houby a podobně. To asi bylo takový první setkání s tím krajem, že jsem ho měl za okny a díval jsem se tím směrem. No a potom v těch 90. letech jsem se jednu chvíli docela věnoval etnograficky masopustům, no a ty pochopitelně mě tam zavály Střížov, Komařice, Dobrkovská Lhotka. No a potom, když jsem ještě i ve studiu se věnoval krajinné ekologii, tak zase mě to tam přitáhlo do toho kraje. Část své disertační práce jsem věnoval i historickému vývoji krajiny na Novohradsku.
1: Když o té krajině mluvíme, máte pocit, že se dnes náš vztah ke krajině proměňuje? A pokud ano, tak jak? A možná ještě dodám jednu otázku, jestli se nějak proměňuje ta samotná krajina podle vás?
2: No, proměňuje, to se proměňuje neustále. Otázka je, nakolik ten náš vztah se mění v současnosti, nebo nakolik se změnil v posledních, řekněme, století nebo v celém století. Trošku se bojím, a možná si každý toho všimne, když překročí hranice do Rakouska, že ta krajina tam, a tím myslím tedy, zase když já mluvím o krajině, tak myslím tu krajinu člověkem přetvořenou, že tam ta krajina je přece jenom trošku malebnější. Mohli bychom si tady teď povídat minuty, hodiny možná o tom, co to způsobilo, ale obávám se, že ta krajina u nás byla nepříliš hezky přetvořená a že nemáme moc velkou touhu to měnit zpátky, byť i na tom Novohradsku jsou velmi, velmi, velmi světlé výjimky. A pokud dovolíte, já zmíním aspoň jednoho člověka, kterým je Robert Blíženec, o kterém já osobně si myslím, že to je téměř takový krajinný tvůrce, protože nehledí na to jenom, jak tu krajinu využít hospodářsky, poněvadž on se věnuje zemědělství a hospodářství, ale myslí i na to, že ta krajina má jiné funkce, a jedna z nich, z těch dalších funkcí, je třeba i funkce estetická. Takže myslím, že každý návštěvník toho kraje to vidí, že to jeho dílo se mu daří. A to bych byl rád, kdyby se jako dařilo i v jiných částech naší země.
3: Den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích Vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Na sociálních sítích ji sledují tisíce lidí. Pod jménem Budějčanda představuje historii, architekturu i současný život v Českých Budějovicích. Přitom sama není rodačkou z krajského města. V rozhovoru jsme si povídali o tom, proč její projekt vznikl, která místa má v Budějovicích nejraději a co podle ní obyvatelům města chybí. Ptala se Hanka Šoberová.
1: Takže to není o tváři, tak to můžu stoprocentně jako potvrdit, protože já na svém účtu vlastně nemám obličej, protože jsem si i v Budějcích chtěla zachovat určitou anonymitu a možnost mít vlastní soukromí, takže tam každý z nás sdílí vlastně nějakou část svého života, anebo třeba jenom svoji zálibu.
2: Proč vlastně Budějčanda vznikla? Vzpomenete si na ten okamžik, kdy vás napadlo něco takového založit?
1: Já si myslím, že to nebyl jeden okamžik, spíš to bylo spousta drobných věcí, které se složily dohromady do toho, že chci něco tvořit, že chci Budějce ukazovat v tom nejlepším světle, že chci trošku těm lidem ukázat tu krásu, kolem kterou já vnímám, a často ty lidi, kteří tady chodí ulicemi, tak si to prostě nevšímají. Primárně jsem začala psát o historii a architektuře Budějc, to byl jako úplně takový ten úvod, kdy jsem chodila po městě a měla jsem ve svém telefonu asi 10 000 prostě fotek Budějc a říkala jsem si, to na ten soukromý profil nemůžu dát, mý známý by si myslel, že jsem se úplně zbláznila, a pak jsem si řekla, že právě vytvořím účet, kam budu sdílet to, co mi dělá radost cestou do práce, to, co mi dělá radost, když prostě někam jdu, na něco trefím, otevřu si internet, zjistím o tom více informací a říkám si, bože, ty historický encyklopedie o Budějcích jsou strašně jakoby takový strohý a nudný, a chtěla jsem to přetavit v něco soudobého a udělat těm lidem radost prostě svým způsobem, tak.
2: Vy jste z Českých Budějovic, pocházíte odsud, jste rodačkou budějickou?
1: Nejsem budějickou rodačkou a otevřeně to vždycky přiznávám, mý sledující o tom vědí, vůbec se za to nestydím, protože já vždycky říkám, že člověk je doma tam, kde se cítí doma a kde prostě je jeho srdce. Já jsem se narodila v Táboře, ale v Táboře jsem nikdy nežila, takže se nemůžu považovat ani za táborandu, ale v Budějcích jsem už přes 10 let, mám tady trvalé bydliště, takže se za Budějčanu považuju.
2: Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa v Českých Budějovicích?
1: Jo, tak to vím úplně přesně, rozhodně Piaristické náměstí a Panská ulička. To je takový to krásný historický jádro, kdy když člověk prostě sedne, tak pozoruje tu krásu kolem a z toho místa prostě dýchá historie. Konkrétně ten piaristák je prostě skvělý.
2: Je cítit, že vy to město máte skutečně nakoukané, hodně vnímáte ty věci kolem sebe. Je něco, co vám v té naší krajské metropoli chybí?
1: Tak sleduji hodně i názory lidí a za sebe já s tím problém nemám. Já jsem z malého města jihočeského, takže jsem tady našla přesně to, co mi třeba tam, kde jsem vyrůstala, chybělo. Ale vím, že Budějčákům prostě chybí akvapark. Já to vím, že jim to prostě chybí. Je to diskuze, která se tady v rámci magistrátu točí pořád dokola a ve všech diskuzích, protože sleduji veřejné mínění, tak vidím, že ty lidi by o něj opravdu stáli. A je pravda, že jako v rámci léta ta plovárna prostě a bazén nestačí. Takže kdybych Budějčákům měla něco jako dopřát, kdybych byla někde politicky aktivní a činná, tak by to rozhodně byl ten akvapark, po kterém touží.
2: No, když už znáte ty názory Budějčáků, tak naopak, na co tady můžeme být pyšní, s čím jsou obyvatelé Českých Budějovic hodně spokojení a jsou rádi, že tu mají?
1: Já musím říct, že ve veřejném prostoru velmi rezonují ty negativní názory a že takový to pozitivní a pochválení se úplně moc často nevidí. Ale já, pokud jako člověk, který není z Budějic, bych měla něco pochválit, tak je to rozhodně tak kulturní nabídka, kterou tady Budějčáci prostě mají. To jiné jihočeské město podle mě nabídnout nemůže.
2: Jak často přispíváte na Budějčandu?
1: Tak příspěvek většinou dávám opravdu každý den, takže nějakých 6 až 7 příspěvků týdně, a stories jsou opravdu denodenní záležitost a většinou jich nasdílím třeba kolem 10, 20, 30, jak kdy. Je to hodně, fakt sdílím hodně obsahu.
2: Stalo se vám někdy, že jste třeba ztratila telefon, rozbila si ho, byla jste nucená prostě být bez telefonu, dokážete to?
1: Tak teď jste mě dostala do takové situace, že na sebe musím něco prásknout. Mně se to stane jako často. Já jsem takový upřímný člověk, že pak se mi lidi směju, ale já mám 3 mobilní telefony. Takže se mi úplně nestalo, že kdyby se mi jeden telefon rozbil, tak bych úplně přišla o možnost postovat na Instagram. Ale není to jako z důvodu, že bych byla hysterická, že se něco takového stane. Prostě mám 2 soukromí telefony a jeden služební, takže pro mě je to normální, ale vím, že to lidem zní divně, když to řeknu.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až na 6 stupňů a bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude skoro jasná obloha, během dne se pak bude tvořit nízká kupovitá oblačnost, postupně bude polojasno až oblačno. Večer se pak bude opět vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na proměnlivý. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Nyní výhled počasí pro víkend, nejdříve sobota.
0: Sobota bude slunečná, s polojasnou až jasnou oblohou. Ráno teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, ale odpoledne se výrazně oteplí na 26 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne pak vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
1: Jaká bude neděle?
0: Neděle pak bude s velkou oblačností, budeme mít oblačno až zataženo. Ráno ojediněle, odpoledne a večer pak na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Nedělní minima 16 až 12 stupňů, maxima 24 až 28 a bude vát ráno slabý. Během dne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Přidáme ještě krátký výhled počasí pro příští týden. Nejdříve, co nás čeká v pondělí.
0: I pondělí bude s velkou oblačností a se srážkami, bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo přehánkami, místy se objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Teploty v pondělí ráno klesnou na 17 až 13 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

byl dnešní den v kraji. Zítra ráno se podíváme do Bechyně na tradiční keramické trhy, které o víkendu zaplní město hrnčíři, řemeslníky i tvůrčími dílnami. Zavítáme také do Holašovic, kde začínají oblíbené selské slavnosti s lidovými řemesly. Český

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Českobudějovická nemocnice řeší nedostatečné zásoby krve. K odběru zve hlavně prvodárce. Ministr zahraničí Petr Macinka v Chorvatsku uctil památku obětí červnové srážky lodí. V německém Řezně přepadl útočník banku. Na místě zasahují speciální jednotky. V noci bude polojasno až oblačno, naměříme 8 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, přechodně oblačno a 24 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemný podvečer. Transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice se potýká s nedostatkem krve od dárců. Lékaři momentálně schání všechny krevní skupiny kromě AB plus a AB minus. Důvodem je období letních dovolených a větší počet nemocničních pacientů vyžadujících krevní transfuze. Podle primáře oddělení Víta Motáně by s doplněním zásob mohli pomoct prvodárci.
4: Jsme rádi za rozšíření registru dárců krve, tak abychom v případě potřeby mohli akutně zvát lidi, které máme v záznamu. Nezbytnou podmínkou je, aby byl člověk zdravý, netrpěl chronickými chorobami a nebyla zde nějaká omezení.
2: Kolegové ze sousedních států pomáhají jihočeským záchranářům zajistit pomoc pacientům v příhraničním území. Zdravotníci mají uzavřené dohody s Dolním a Horním Rakouskem nebo s německým Bavorskem. Intenzivní spolupráce je v letních měsících hlavně s hornorakouskými záchranáři. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
5: Pokud se ta závažná událost stane v příhraničním území a ta nejbližší vhodná posádka je právě na druhé straně hranice, může ji operační středisko požádat o pomoc. Stejný princip samozřejmě funguje i opačně. Hlavním cílem je zajistit pacientovi co nejrychlejší dostupnost přednemocniční neodkladné péče.
2: Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi, může trvat až rok. Potvrdil to chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů Sobě, který je na dvoudenní návštěvě Chorvatska, uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice. Gordan Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek z mořského dna. Při přepadení banky v německém Řezně zemřel podle agentury DPA nejméně jeden muž. Na místě zasahují podle Tagesschau speciální jednotky. Útočník podle zpravodajského serveru dál zůstává v budově s minimálně jedním dalším člověkem. Policie zatím pobočku banky obléhá a ohradila široký okruh kolem budovy.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se až na 8 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, přechodně oblačno, večer se bude opět vyjasňovat. Teploty do 24 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný severozápadní nebo severní a večer se bude měnit na proměnlivý. Bio zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Doprava v Českých Budějovicích se komplikuje na Strakonické u Mébelixu. Stala se tady dopravní nehoda a opatrní buďte i na křižovatce ulic Lidická a Mánesova. Tady stále nefungují semafory. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 18. hodině a na řadě je letní čtení. Už po čtvrté se dnes, milí posluchači, můžete zaposlouchat do četby na pokračování s názvem Zloděj zelených koní.

Vstal jsem z postele kolem 1 hodiny odpolední. Stejně už se nedalo spát, když slunce prosvěcovalo zatažený závěs na okně ložnice. Mžoural jsem na denním světle jako krtek. Ohřál jsem si nějaké jídlo, co mi nechala Karolína v ledničce. Na stolku v obývacím pokoji leželo album s fotografiemi z naší loňské dovolené u moře. Věděl jsem, že Karolínu možná ten den ani neuvidím. Vracela se v poslední době z práce hodně pozdě. Hradecká realitní kancelář se spojila s velkou realitkou z krajského města a Karolína tam dost často jezdila. Měl jsem radost, když na jaře přišla s tím, že jí nabídli místo prokuristky společnosti. Vzala to a přibyly jí starosti. Ale mně to přišlo lepší než období, kdy trávila čas povídáním s kamarádkami a čtením přihlouplých magazínů nebo navštěvováním kartářek. Ani mě nenapadlo přemýšlet o tom, co všechno se tím může změnit. Byla noc. Blikali jsme do tmy svítilnami na čepicích jako světlušky. Už týden jsme kopali na hodně dobré žíle. Věděl jsem o ní už několik let, ale byl jsem tu do té doby jen několikrát. Kačmar v té době již zajišťoval odbyt vltavínů sám. Prodával většinou přímo překupníkovi, který chtěl jenom kvalitní kousky. Byl jsem přesvědčen, že překupník je prodává někam dál, do ciziny, snad do Ameriky. Vystřídal jsem Kačmara vpředu, když už moc hekal a funěl. Prohluboval jsem boční chodbu, kterou on začal. A pak jsem narazil na žílu, která začínala nenápadně. Několik centimetrů téměř čistého písku. Vypadlo z ní několik tmavých zelených vltavínů. Po chvíli kopání jsem zjistil, že žíla se rozšiřuje skoro do půl metru. Kopal jsem jako o život. Věděl jsem, že než se rozední, měli bychom vypadnout. Vůbec jsem neregistroval, kde je Kačmar a co dělá. Pracoval jsem skoro v leže, byl jsem nasoukaný v boční štole skoro celý. Cítil jsem v sobě tu radost a to vzrušení, které k tomuhle odjakživa patřilo. Najít konečně ten pravý kámen, nebo aspoň nějaký menší a dobře ho prodat. Vykoupit tak ten pot a tmu a chlad a neustálé nepříjemné mokro v botách. Ještě párkrát jsem zapáčil, opřel se do zkrácené násady zabroušeného krumpáče a v tom jsem cítil v pažích, jak něco povolilo. Byl to takový zvuk, jako když se v jemně mleté mouce otočí vařečkou. Najednou mi něco přirazilo hlavu k zemi a v tu ránu byla tma a tíha celé zeměkoule na mém hrudníku. Byl to okamžik bez dechu, bez hnutí. Hrubá tíha mi drtila obličej a oči. A tu najednou se to rozběhlo a roztočilo jako kolotoč. Jako kolo štěstí na pouti, když jsem byl ještě kluk. Barvy. Modrá, červená, žlutá, táta a máma, škola, náves, lidi a ulice, Karolína a padalo listí, Kačmar, smál se, rozhalenou košili, padám z kola na asfalt, dřu si kůži, bolí to, bolest, prasklo mi v ruce a v zádech. Pak jsem zahrabal rukama jako ve vodě, 2 tempa, ještě jednou to škublo v kříži a ještě jednou a pak bolest v kolenou. Konečně jsem polkl, ale písek. Kamínky dřely po patře a v krku a ta tíha byla konečně ze mě pryč. Po zádech jsem byl tažen a slyšel jsem Kačmara, jeho hlas šel z takové dálky. Ovanul mě vlhký vzduch. Sláva! Odfoukl si Kačmar a sedl si na zem vedle mě. Už jsem myslel, že tě odtud nedostan. V 5 hodin ráno jsem se prosmíkl dveřmi domů. Nechtěl jsem vzbudit Karolínu, ale otevřela najednou dveře koupelny. Stál jsem před ní nahý, s odřenýma rukama, se sedřenou kůží na obličeji a šrámy na krku. Potrhaná košile ležela u mých nohou. Neříkala nic. Jenom tam stála.
Musel jsem kolem ní chtě nechtě překulhat do ložnice. Bolelo mě na prsou a napadal jsem na jednu nohu. Natáhl jsem se na postel a bylo mi, jako kdyby mě přejel tank. Karolína už spát nešla. Seděla v kuchyni a brečela. Zvedl jsem se, abych ji uklidnil. Mlčela a pak zmizela v koupelně. Znovu jsem se opatrně položil na postel. V neděli jsme oba dlouho spali. Kolem 11. jsme seděli po dlouhé době spolu v kuchyni u snídaně. Karolína držela v obou dlaních hrneček a upíjela kávu se smetanou. Snažil jsem se rozpomenout, jak dlouho vlastně nosí nový účes. A všiml jsem si, že má spoustu nových šatů, hlavně různé kostýmky, které nosila do práce. Zdychla a napila se. Najdi si už konečně pořádnou práci, Pavle. Všechno ti utíká pod rukama. Příležitosti, šance, čas. Za pár let se nikde v zaměstnání nechytneš, věř mi. Doba jde rychle dopředu. Ale vždyť já ti přece nosím peníze. Oponoval jsem jí trpělivě a mírně. Akorát, že nechodím v bílý košili a v kravatě. O to přece vůbec nejde. Já nechci, aby naše budoucnost byla založená na něčem tak pochybným, jako je tvý hledání kamenů. Ale Karolíno, naše budoucnost je přece založená na něčem úplně jiným. Že jsme spolu, že se máme rádi. Mně na ničem jiným nikdy nezáleželo a nezáleží. Karolína se dívala do ubrusu a po chvíli zvedla oči ke mně. Víš, Pavle, s tebou se krásně sní a lítá nad mraky. Ale život s tebou je k ničemu. Zíral jsem na ni, co to právě řekla. Zkoumal jsem, jestli se usmívá, nebo jak to vlastně myslela. A neměl jsem co odpovědět. Cukr mi hořkl v puse a slunce za okny se mi zdálo protivné. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. U obrubníku před domem, kde jsme bydleli, parkovalo teď kromě zeleného otlučeného žigulíka černé nablízkané auto japonské výroby. Byl to firemní vůz realitní kanceláře a Karolína s ním jezdila domů. Měla hodně práce a obchodní schůzky se protahovaly dlouho do večera. Týden jsem vydržel sekat dobrotu a čekat na ní doma, až se vrátí z práce. Ale jednoho večera jsem sedl do Kačmarova auta a za chvíli už jsem troubil před jeho domem. Začali jsme na novo své noční směny. Přestěhovali jsme se na lokalitu poblíž Třeboně, kde jsme v tu dobu nekopali sami. Byla tu písčitá půda načervenalé barvy, ale dost tvrdá. A vltavíny byly úplně tmavé, kolikrát jsme si byli jisti až po prosvícení, že jde skutečně o vltavín. Tyhle černé vltavíny byly pro mě velice sběratelsky cenné a věděl jsem, že se budou i dobře prodávat. Noc co noc někde v lese v jámě s krumpáčem a lopatou navzdory Karolíně. Roztočilo se to všechno na novo. Pracovali jsme v díře, bylo kolem půlnoci. Kačmar si stěžoval na bolesti v rameni a vyšel na vzduch. Byl pátek a já jsem slíbil Karolíně, že s ní pojedu v sobotu po obědě k jejím rodičům na oslavu Tchánových narozenin. Byli jsme proto s Kačmarem domluveni, že skončíme dřív, abych se vrátil do Hradce kolem 1 ráno a mohl se trochu prospat. Kopal jsem svlečený do půl těla. Byla dusná noc a měl jsem toho dost. Tahle lokalita už se mi přestávala líbit. Vltavíny se tu dobývaly těžce a vypadaly v tom pološeru jako černé ohárky. Přemýšlel jsem o tom, že to řeknu Kačmarovi. Do jámy ke mně proniklo ostré světlo. Pořád tě to bolí? Zakřičel jsem nahoru do oslňujícího kuželu. Kačmar mlčel.
Bylo mi divné, čím svítí do vykopané díry. Používali jsme hornické svítilny s trochu jinou barvou světla. Co blbneš, kačo? Mě to oslňuje. Svítilo mi to pořád přímo do očí a bylo ticho. Nechal jsem prohrabávání nakopané země a hrst hlušiny jsem hodil ven z jámy proti tomu nepříjemnému světlu. Nech toho, vole, zakřičel jsem nahoru. Vylezte ven a dejte ruce nahoru, zaznělo ostře. Vydrápal jsem se ven. Stali tam dva policajti a mířili na mě pistolemi. Rozhlédl jsem se kolem, ale kačmara jsem nikde neviděl. Bylo to v pořádku. Dodržovali jsme úmluvu, že pokud jeden druhého nestačí varovat před nebezpečím, zachraňuje si vlastní kůži a nakopané vltavíny. Měli jsme už za sebou nejeden útěk do lesa před hajným, policajty nebo správci obecních pozemků. Policajti byli mladí, měli na hlavách čepice a čišela z nich nervozita. Co děláte s tou motykou? Odhoďte ji na zem, ozvalo se nesmlouvavě. Pustil jsem kopáč na trávu. Rozhlížel jsem se po batohu s jídlem a s vltavíny. Ležel na zemi kus ode mne. Bylo nemožné utéct. A tak jsem čekal, co bude dál. Dovolili mi obléct si tričko a sebrat batoh. Pořád na mě mířili a pod pistolemi mě odvedli k policejnímu autu. Než jsme se rozjeli, vyptávali se, kde jsou ostatní. Řekl jsem, že jsem tu sám. Víme, že kopete v partách, řekl policajt. Kde máte ostatní? Nikdo další už tu není, řekl jsem a vlastně jsem ani nelhal. Dojeli jsme do první vesnice a musel jsem vystoupit a pod sloupem veřejného osvětlení vysypat na asfalt obsah batohu. Vypadlo pár konzerv, pár rohlíků, nůž, maličký plechový vařič a zmuchlaná řeznická kazajka, nic víc. V duchu jsem si oddychl, že kačmar měl sak z vltavíny u sebe. Pak jsem musel obrátit kapsy na ruby. Měl jsem tam dva vltavíny, které jsem našel tu noc jako poslední. Sebrali mi je. Pak jsme znovu nasedli a zastavili jsme až ve městečku před policejní stanicí. Neměl jsem u sebe žádné doklady. Řidičák byl v kačmarově autě. Trvali na svém, že musím prokázat svou totožnost. Můžu zavolat manželce? Řekl jsem tedy nakonec a věděl jsem, že od téhle chvíle to už nemůže dobře dopadnout. Bylo 2:30 ráno, když před policejní stanicí zastavila velká černá limuzína a z ní vystoupila Karolína v džínách a ve svetříku. Podala policistovi trochu vyděšeně moje doklady a pak se na mě tázavě dívala. Chtěl jsem jí říct, co má dělat, kdyby se jí začali vyptávat. Ale to už stál jeden z policistů ve dveřích, podal mi doklady, komisně mi sdělil, že jsem volný a zabouchl dveře. To snad nemyslíš vážně tohle, řekla Karolína v autě. Něco jsem blábolil na svou obranu a pak jsem taky mlčel, protože jsem poznal, že v téhle chvíli stejně nemá cenu Karolíně cokoliv vysvětlovat. Jen co jsem odemkl domovní dveře, volal jsem ke kačmarům. Kačmar nespal, zdvihl to hned. Řekl jsem mu, že volám z domova a aby šel v klidu spát. Karolína zhasla v ložnici a já jsem pod sprchou přemýšlel, že odpolední oslava Tchánových narozenin pro mě asi nebude moc zábavná.

Slunce pálilo, leželi jsme s Kačmarem v trávě a pozorovali malou vesnici před sebou a příjezdovou cestu k místu, které znalo už moc lidí, takže tu nebylo bezpečno pro kopání vltavínů. To místo bylo na kraji lesa, malá loučka, kterou protínalo koryto potoka. Vcelku nenápadný plácek za vsí, ale ve skutečnosti naleziště velice kvalitních vltavínů. Vůně trávy mi motala hlavu. Pod námi byl kus krajiny, kterou jsem tak znal. Vesnice rozcintané kolem silniček, utopené v polích a loukách, ty neokázalé chalupy ze začátku století, ale solidně postavené, z cihel a kamení, obílené až dolů k trávě, bez ozdob a muškátů a jodlování. To byly vesnice, které jsem měl rád. Bez novostaveb a domů z balkóny a řadových bytových domů z dob komunismu. Moje jihočeská krajina. Štěstí nám poslední dobou nepřálo. Krátce po incidentu s policií jsme zaplatili dost vysokou pokutu na jiném místě, kde bych to nečekal. Vypadalo to na oficiální vyhlášení války všem hledačům vltavínu v oblasti a bylo mi jasné, že my dva jsme pro ně jedni z nejhorších. Už ani Kačmar neprotestoval proti tomu, abychom nejdřív opatrně prozkoumali místo, kde budeme hledat. Abychom několik dní pozorovali, jaký je kolem pohyb, kdo kolem obvykle chodí a na koho si dát pozor. Nespi, šťouchl do mě Kačmar. To tady nemusíme ležet, abys tu chrápal. Já nespím. Přemýšlím, co mi tuhle řekla Karolína, víš? Je teď naštvaná skoro pořád. To se nediv, že není spokojená, když si celý noci pryč. A ji necháš samotnou doma. Když je to mladá ženská, musíš na to jít trochu takticky, radil mi Kačmar. Jak takticky? Jak dlouho jsi ženatej? Čtvrtý rok, ne? To už bys mohl vědět, jak na to. Dělej to jako já. Když udělám průser, musím si to u starý nějak vyžehlit. Něco jí koupit, nebo aspoň slíbit, že něco udělám doma a tak. Takhle to u nás není, Kačo. Já Karolínu miluju a Karolína miluje mě. Mezi náma je to čistý, rozumíš? Ať se každý říká, co chce, my s Karolínou si nemusíme nic nalhávat, ani předstírat, ani zatajovat. No jo, ty jsi celý čistej, aby ses jednou nedivil. Leželi jsme nad vsí až do soumraku a pak ještě několik dalších nocí, než jsme si troufli pustit se do kopání. Postavil jsem otevřenou krabici před Karolínu a ona úplně zjihla a povolilo jí napětí ve tváři. Měl jsem radost, že má radost. A že všechno mezi námi bude zase lepší. Na krabici, ze které Karolína vytáhla pejska, stálo velkými červenými písmeny Sony. A ona okamžitě pojmenovala naše štěně podle téhle firmy. Připadalo mi to sice jako nejpitomnější jméno pro psa, ale byl jsem šťastný, že se Karolína usmívá. Byl poslední den školních prázdnin. Vzbudil jsem se kolem poledne, a na stole v kuchyni jsem našel vzkaz od Karolíny, že za týden odjíždíme na dovolenou do Španělska, abych nezapomněl obstarat nějaké nákupy. Viděli jsme se až další den odpoledne. To nepřipadá v úvahu, Karolíno. Až do konce září nebudu mít čas, řekl jsem. Jak nebudeš mít čas? Zeptala se Karolína tiše, ale zlověstně. Narazili jsme teď s Kačmarem na skvělou žílu. Nikdo o ní neví, je to jedna z posledních šancí nakopat nějaký vltavíny a dobře je prodat. To nemyslíš vážně? Ty fakt nedáš pokoj? Kde myslíš, že žiješ? Někde na Klondajku? Žiješ v Čechách a je konec 20. století, víš to? Víš to vůbec? Rozkřičela se Karolína. Ale Karolíno, nech mě domluvit. Chtěl jsem ti právě říct, že letos skončím. Končím s hledáním vltavínu. Řeknu to Kačovi. Přes zimu si najdu práci.
Karolína si sedla do křesla a pak se z ničeho nic rozbrečela. To jsem nečekal. Snažil jsem se jí uklidnit, jenže když přestala, řekla větu, která mě překvapila ještě víc. Má to mezi náma ještě vůbec cenu? Karolíno, co to povídáš? Co by mělo mít pro Boha cenu, když ne to, co je mezi náma? Mně nikdy nezáleželo na ničem, na nikom, než na tobě. To není pravda. Už mě nemáš rád. Žiješ jako dobrodruh ze dne na den, ale já chci žít jinak. Ty nemáš představu, co teď dělám, s kým jednám, jaký životní styl mě baví. Karolíno, pro Boha, jak ses mohla takhle změnit? Já tomu nevěřím. To není možný, Karolíno, slyšíš mě? Já chci, aby bylo všechno jako dřív. Bojím se, že už to nejde, Pavle. Ty ses změnil a já jsem se taky změnila. Karolína mluvila a byla ke mně otočená zády. Celé dny a dlouhé podzimní večery a noci jsem byl doma. Jenže pro změnu nebyla doma Karolína. A když se čas od času vrátila, jako by chodil po bytě někdo jiný. Všiml jsem si té změny pravděpodobně s pořádným zpožděním, ale bylo to zřejmé. Její oči už nepatřily mně. I když se na mě podívala, já jsem v nich nebyl. Bylo v nich nějaké jiné světlo, než jak jsem ho znával. Na rtech nosila teď takový zvláštní lehký úsměv, kterému jsem už vůbec nerozuměl.

Na jaře jsme se s Kačmarem vrátili na loňské dobré Žíly, které jsme museli opustit kvůli nájezdům policie na Vltavínáře. Ještě jsem se pořádně nevzpamatoval z nedávného rozvodového řízení. Všechno šlo hladce. Navlékl jsem se do obleku, ve kterém jsem chodil na univerzitě ke zkouškám a ve kterém jsem se ženil. Sako mi bylo trochu těsné v ramenou, ale těch pár hodin se to dalo vydržet. Nedělal jsem žádné problémy. Jenom jsem si přál, aby to už bylo za mnou. Podepsal jsem všechno, co chtěli, i majetkové vyrovnání, které připravil Karolínin advokát. Zůstal mi byt a pes Sony, kterého Karolína nechtěla sebou, protože ve vile, kam se přestěhovala za svým novým přítelem, už žili dva další psy. Taky mi zůstalo konto v bance, ale bylo prázdné, protože veškeré naše úspory připadly Karolíně. Na její starou hradeckou adresu chodily ještě dlouho dopisy a na poště jsem pravidelně vyzvedával romány na dobírku, které si objednala u nějakého knižního klubu. Nevydržel jsem sedět doma víc než týden. Dny se zdály dlouhé, s šedivými a fialovými pruhy na nebi. Přecházely do večerů, které se vlekly až do rána prázdnými pokoji s vystydlým čajem. Nemohl jsem zůstat sedět v křesle a ani ležet v posteli. Chodil jsem z pokoje do kuchyně a pak se Sonym na procházku za město. Nakonec jsem nasedl do Kačmarova starého auta a vyrazili jsme zase do terénu. Jezdili jsme kolem známých míst a Vltavínových nalezišť, na která jsme si netroufali, protože odevšad jsme se museli v minulosti stáhnout. Kačo, já už na to nemám nervy, ty vole. Honí nás rolníci, myslivci, policajti, to se nedá. Nemáme už kde kopat. Pochop to, pole a lesy dneska někomu patří, každej si to hlídá. To už není jako dřív za komunistů, když bylo všechno buď státní nebo družstevní a každému to bylo jedno, protože bylo všechno všech a nic nebylo ničí. Leco se dalo ukecat nebo se na to prostě vykašlat. A to je pryč. A navíc mám nepříjemné tušení, že se do téhle branže vložila nějaká mafie. Organizované skupiny, co jdou tvrdě na věc.

0: skončila čtvrtá část četby na pokračování z románu Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní. Četbu v roce 2003 v našem rozhlasovém studiu za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetl herec Martin Kubačák.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
6: Dnešní kořeny budou věnovány historii rodin v obci Skrýchov u Malšic. Obec se také nazývala Krýchov a bývala spojena od roku 1848 v jednu politickou obec s Bezděčínem. Roku 1848 tam byly 24 domy, ve kterých žilo 211 obyvatel. Roku 2001 tam bylo už 32 domů a žilo v nich ale jenom 78 obyvatel. K obci náleží také ves Dudov.
7: Samostatná obec Krýchov vznikla roku 1878. Do té doby se starostové a radní střídali s Bezděčínem. Prvním starostou po odloučení byl ve Skrýchově zvolen Josef Maruna z čísla 1. V katastru obce je zachováno několik zajímavých mezníků bývalého panství Želečského, na kterém jsou znaky zubří hlavy, čili Pernštejnů z roku 1690.
6: Jak je vůbec stará obec Skrýchov?
7: Kolem Skrýchova žili lidé již v pravěku, svědčí o tom čtyři mohyly nalozené v obecním lese zvaném Jitra, nedaleko cesty ze Skrýchova do Hlavatec. Nalezly se v nich hliněné nádoby, ale i zbytky železných předmětů. Jedná se o pozdní žárové hroby. Mohyly prozkoumal ve 20. letech minulého století známý učitel Josef Švehla ze Sezimova Ústí, mimo jiné obnovitel Kozího hrádku. Rád bych ale upozornil na jedno prvenství, které náš dnešní pořad má.
6: A o jaké prvenství jde?
7: Mezi dějepisci Tábora, píšících o vsi Skrýchově, vznikají zmatky. Pletou si zásadně tento Skrýchov se Skrýchovem u Opařan a mnozí autoři opisují bez jakékoliv kontroly jinak vynikajícího regionálního historika Romana Cikarta, který ve své knize Táborsko píše, že část vsi patřila roku 1374 k Příběnicím a část ke klášteru v Louňovicích pod Blaníkem, ale tyto všechny informace se týkají Skrýchova u Opařan. Tento omyl je obsán ve všech publikacích, takže až teprve náš dnešní pořad Budějovického rozhlasu dává věci do pořádku.
6: Jak je to tedy s tímto Skrýchovem doopravdy?
7: Skrýchov u Malšic je poprvé uváděn bohužel až v deskách zemských roku 1558, kdy patřil malému rytířskému rodu Hozlauerů z Hozlau. Wolf Hozlauer z Hozlau koupil ves Ústrašice, kde bývala tvrz, k níž pravděpodobně tento Skrýchov patřil. Wolf zemřel roku 1552 a je pochován v Bechyňském klášterním kostele. Jeho synové Václav a Šebestián 6 let vládli nad otcovským dědictvím společně a poté se roku 1558 o dědictví rozdělili. Václav Hozlauer obdržel svobodný dům na Bechyňském předhradí, 2 zahrady, chmelnice Stodolu, pustý dvůr ve Vyhnanicích, Hlavatce malé i velké, Roudné, Březnici, Ústrašice a Skrýchov ve Scelou. Takže zde v deskách zemských tento Skrýchov máme. Roku 1594 byly Ústrašice prodány Petrovi z Hozlau, ale Skrýchov byl odprodán Rožmberkům, protože roku 1596 je zaznamenán v deskách zemských už jako součást panství Želeč a je psán jako Krejchov. Takže mohu říci, že toto pátrání po skutečné historii Skrýchova bylo poměrně vzrušující.
6: Říkal jste, že Skrýchov patřil k Ústrašicím. Co víte o Ústrašické tvrze?
7: Tak roku 1405 se připomíná Václav Tomas Ústrašic. Panské sídlo vystavil ve druhé polovině 16. století námi už zmiňovaný Wolf Hozlauer z Hozlau. Od 30. let 17. století zprávy o tvrzi mizí. Klenutí nad sklepem v severním rohu Ústrašického hospodářského dvora bylo asi jediným pozůstatkem bývalé tvrze. Ale měli bychom se dnes zmínit ještě o dvoře a vsi Podolí.
6: A jaké máte informace o tomto Podolí?
7: Na místě dvora Podolí bývala ves Podol, nebo také Podolí. Ves podle zápisů patřívala k příběnickému panství. Podle ní se psal roku 1351 Jan z Podolí. Pak tento panský dvůr koupili Rožmberkové a roku 1354 darovala Kateřina z Rožmberka toto popluží, tento panský dvůr špitálu svatého Jošta v Krumlově, aby v něm mohli držet o 3 špitály. Navíc její synové Petr, Jan, Oldřich a Jošt z Rožmberka tento dvůr si vzali zpět a darovali za něj špitálu v Krumlově jiný dvůr v Drahoslavicích. Roku 1550 náleželo Podolí už k panství Želeč, 1661 koupila vrchnost Podolí 2 selské usedlosti, vytvořila z nich panský dvůr o výměře 147 hektarů. Do roku 1910 patřil dvůr Podolí Harachům a Otto Harach prodal dvůr Podolí velkou kostatkáři Františku Maškovi.
6: No ale vraťme se ke Skrýchovu. Jaké jsou nejstarší zprávy o tamních rodinách?
7: Protože první zprávy o Skrýchově u Ústrašic jsou až z konce 16. století jasné, že také zprávy o prvních obyvatelích vsi jsou z doby pozdější, jde až o polovinu 17. století, jde o informace v berní role kraje Bechyňského. Tehdy zde bylo 7 gruntů a 1 chalupa. Byli to sedláci Jan Maruna, později číslo 1, Pavel Loudín, Jáchym Mládek, Martin Kubát, ti všichni měli 30-strychové hospodářství. Po 40 stryších měli Pavel Hříha a Havel Mikuláš. 20 strychů měl Matěj Bednář, tato usedlost spadla později mezi chalupy a pak zde ještě byl chalupník Tomáš Kučera.
6: Jak pokračovala historie skrýchovských rodin?
7: Další zprávy máme z urbáře panství Želeč, sepsaného 1677 za Jana Norberta Hraběte ze Šternberka. Ten můžeme srovnat s gruntovní knihou z roku 1715, takže jednolánový grunt mládkovský byl 1677 pustý a 1715 na něm hospodařil Vojtěch Mládek. Na gruntu Pavla Hříhy byl 1715 Vojtěch Hříha, na jednolánovém gruntu byl roku 1677 Adam Havlík a roku 1715 Jiří Havlík. Na marunovském gruntu vystřídal Tomáše Kučeru Martin Maruna. Na jednolánovém gruntu Loudínů, což byl největší a nejstarobilejší statek ve vsi, byl 1677 Lukáš Kříž a 1715 Bartoň Loudín. Roku 1715 zde ještě byl Lukáš Cícha, chalupář Bednář a Pavel Kučera. Tato příjmení se ve Skrýchově pak vyskytovala pořád.
6: A ví se třeba, jaký kroj se ve Skrýchově nosil?
7: Obyvatelstvo Skrýchova náleželo dříve k oblasti kozáků, nosívalo zvláštní kroj, dost malebný, ženy oblékaly pruhové kanafasky, čili zastaralé sukně, mřížkované fjertochy, tedy zastaralé zástěry, čepce pošité penízky, zdvojité látky holubinky a ty byly tak silně škrobené, že cípky odstávaly jako kozí rohy. Starší ženy zavazovaly přes čepce bílou plenu, krásně ručně vyšitou. Muži měli na nohou bagančata, tedy boty, zapínací nebo šněrovací, bílé punčochy a přiléhavé praštěnky, to je krátké kalhoty. Vesta byla až ke krku, který byl ovázán šátkem. Přiléhavá kazajka vybíhala na zádech v malý lalůček a ohon jako má koza. A protože ženy měly ty čepce jakoby kozy a chlapy měly ohony jako kozy, tak odtud je kroj nazýván kozácký. Kozácké klobouky měly tvar obráceného komolého kužele.
6: Odkud lze čerpat informace o Skrýchově?
7: Musí se dát velký pozor na tu starší historii, tam se stále ten Skrýchov plete s tím Skrýchovem u Opařan, ale co se týká dalších informací, je velmi cenným zdrojem například školní monografie Skrýchova, ta pochází z 20. let minulého století a jsou v ní opravdu pěkné zajímavosti.
6: Můžete nám nějakou říci?
7: Monografie například uvádí, bývalé zvyky a obyčeje se téměř nezachovávají. Tak o svátcích vánočních postila se na Štědrý den celá rodina, k večeru připravovala hospodyně černého kubu, lívanec a podle možnosti rybu. Po večeři se připravovali na jitřní, slévalo se olovo, házelo se střevícem a třáslo stromem. I znamení na dveřích K plus M plus B málo kde spatříme. To se dávalo na tři krále. Obvyklou maškarou skončil masopust. V úterý masopustní mívali báby solo a skákali příhodně vysoko, aby měli dlouhý len. Na popeleční středu zacházívali muži na kořálku, aby je prý v létě neštípali tipky. Pro ty kočiček se dávali do polí, aby se nepotloukla. O Velkém pátku nikdo nehýbal zemí a o svatodušních svátcích se stavívali máje. To se na Malšicku dělá ne na 1. máje, ale na svatodušní svátky. Vysypávaly se cestičky plevami nebo řezankou od hocha k jeho milé.
6: To jsou jistě velmi krásné zvyky, škoda, že některé zmizely. Máte ještě nějaké zaznamenané ze Skrýchova?
7: Ještě jich je několik. Školní monografie uvádí vyhnul též zvyk ve svatodušní pondělí chodit s králem. Přitom se vyvolávalo, vedeme vám krále rále, našli jsme ho v zelené trávě. Nechce nám nic jísti, než samé koblihy a kosmatice a vejce na randlíce. Paní mámo krásná, dejte hroudu másla a zarypněte hodně hluboko, aby vás nebolela ruka do roka a hlava na věky a po smrti vaše děti. Čili to bylo pěkné vydírání. Ale po obdržení dárků se vyvolávaly lichotivé posudky o hospodářích. V noci z neděle na pondělí svatodušní se provozovaly různé štverácké kousky, stoličky, trakaře a jiné menší nářadí. Nacházeli lidé často v louži, pokud si je nehlídali. Krásný zvyk se konal na svatého Bartolomě 24. srpna. Tehdy se věšely pod štítová okénka růženečky nebo věnečky z jeřabin.
6: Co ještě zajímavého uvádí Skrýchovská školní monografie?
7: Mohu zmínit například pověst, která říká, jdeme-li od Skrýchova k Bezděčínu, přijdeme na Luka, kde se říká u Marunových rybníků, poněvadž dříve tam byly dva rybníky. Tyto rybníky patřily rolníkovi Marunovi z čísla 1, asi více než před 100 lety, tedy asi kolem roku 1800. Rybníky ty sedlák Maruna vypustil, aby mohl vyvážet bahno na pole. A tu, jak sedlák rýpal, sejmul vodníkovi lopatou čepičku. Vodník i hned vyskočil a prosil sedláka, aby mu čepičku vrátil, že z jeho rodu se po 9 pokolení nikdo neutopí. Sedlák Maruna mu čepičku vrátil a od té doby se nikdo z rodu neutopil. A v monografii je jinou rukou dopsáno, předtím z rodu 3 utonuli.
6: A co říci o Skrýchovu na závěr dnešního povídání?
7: Můžeme si uvést údaje z Chytilova adresáře. Od roku 1914 byl zdejším starostou František Jiřík. Radními byli Jan Douda, Matěj Cícha, hostinský Josef Jiřík, František Vančata, Václav Boháč a Josef Maruna. Řídícím učitelem byl Alois Babický, šafářem na dvoře Podolí Josef Maleček. Kramářství zde měli Anna Havlíková a Josef Staněk. Byly zde různé spolky, například Sdružení venkovské mládeže a jubilejní sbor dobrovolných hasičů.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Paliva u jihočeských čerpacích stanic oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Němečtí policisti zadrželi útočníka, který v březnu přepadl banku a zabil muže. 27. ročník selských slavností začíná zítra v Holašovicích na Českobudějovicku. V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 11 až 8 stupňů. Zítřejší nebe bude polojasné až oblačné s teplotami mezi 21 a 24 stupně Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý večer. Paliva u jihočeských čerpacích stanic oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Nejprodávanější benzín Natural 95 stojí o korunu a 69 haléřů víc. Průměrně se prodává za 41 korun a 77 haléřů. Litr nafty za týden zdražil o necelých 5 korun a řidiči teď za něj zaplatí v průměru 42 korun 20 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Na zdražení se projevilo zrušení vládní regulace cen pohonných hmot. Od neděle, kdy regulace skončila, benzín v kraji zdražil o 47 haléřů a nafta o 2 koruny 30. Nejvíc platí za benzín řidiči na Písecku. Nafta je v kraji nejdražší na Českokrumlovsku. Policie zadržela útočníka, který přepadl banku a smrtelně zranil muže v německém Řeznu. Agentuře DPA to potvrdila bavorská policie. Podle serveru Tagesschau policisti zadrželi 20-letého Němce. Další dvě osoby, které se nacházely v pobočce banky, evakuovaly speciální jednotky. Do operace německá policie zapojila taky vrtulníky. Práce na instalaci nových expozic finišují na hradě Kámen u Pacova. Součástí bude i původní sbírka historických motocyklů. Památka byla skoro 3 roky uzavřená kvůli celkové rekonstrukci. První návštěvníky přivítá v průběhu srpna, upřesnila kastelánka Zlata Vobinušková.
4: Budou to 3 roky, v srpnu, co jsme zavírali v roce 2023. Hrad Kámen prošel rekonstrukcí, kompletní obnovou, jak stavební, tak i vlastně ty expozice obnovujeme. Takže byly udělány nové fasády celého hradu a všude se udělala nová elektroinstalace. Dole přízemí na nádvoříčku vznikly nové dětské herny.
2: Bezmála 180 řemeslných stánků od zítřka zaplní náves Holašovice na Českobudějovicku při 27. ročníku selských slavností. V posledních letech ale organizátoři akce vnímají pokles tradičních řemeslníků. Informace doplnil nezávislý starosta Jankova, pod které Holašovice spadají, Jan Jílek.
5: Ne, že bychom měli problém to obsadit, ale sledujeme to, že cena těch řemeslníků tradičních, ty, který opravdu do těch Holašovic chceme a patří, tak je čím dál méně. A ten trend vypadá, že bude pokračovat, protože ta generace odchází. Je nutný udržet tu tradici a podpořit to, co ještě z toho zbylo.
3: Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až oblačno, během dne postupně polojasno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý během dne přechodný mírný severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se srazila v Kaplici nádraží na Českokrumlovsku. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce, anebo bez slupky. A je to i, co se týká češtiny, v pořádku, o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný, nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukaršu niben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, salačo.

0: A stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá Erhub, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zeleného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak Erhub vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace Erhub, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak Erhub nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na

0: festival Romipen, který už je vlastně 7. ročník.
1: Do Brna na festival Romipen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mars Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další čtyři vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudijovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh, místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: Pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že jo. Ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí a pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů, potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

bychom na Saxenberku v domě u Žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: taky neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českém Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci, a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No, pak se mi to trošku zalíbilo, a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. V Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdál je. A já jsem říkal, dobře, pane režisére, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodný. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl, tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsme já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla jsi mi loučí. světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: žár.
1: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
2: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
1: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
2: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Někteří lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
1: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
2: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
1: Ano.
2: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo. Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo, proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
1: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na takový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat, je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Seyed Boumik, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi hrál film výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, že a je

0: málo známý herci a Nicholson tam.
1: Nicholson,
0: Prostě vevodil.
1: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
0: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
1: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
2: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současně město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
0: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kanielová.
3: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přijdeme si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů. Sport.
0: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
4: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
5: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
6: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Že to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady máme Františka, už asi předpokládám. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy byste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel do vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V?
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No to tak bylo. To
5: oni...
3: tak...
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás v tom srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do fony.
5: A jsem je mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadala, že jo? No, teď byla temperamentní, a to ještě do dneška, no, až někdy jsem spocený. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvorka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobus jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková, no, jak to mám říct, no, sobkáková, no, tak...
4: Takže ona vás popadla?
5: To šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
5: Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo, jo.
3: Jo, před svatbou, ano, před svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a potom jsme se brali. Jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstýnky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstýnky a oba dva prstýnky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstýnek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako ještě mezi tím bylo ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádný prstínky, to byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: No, oblék nějaký černý, jako no, tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byli z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte? Jako
3: byli dneska. Takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete, Uršulo?
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, ale jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstýnky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný. A za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, no, my jsme chtěli. Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo. Tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili další Jana, dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva. Oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte?
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Takže jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A tu druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem? Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
4: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
5: To je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná, jako, tak ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
4: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
5: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
4: Uršu, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
3: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
4: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
5: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, to vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že kdyby ale dala, a to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
3: No. No.
5: Takže to bylo taky takový, jako,
3: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? No. o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
5: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
5: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
5: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
5: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
5: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda. Já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
5: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve třech měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
5: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
5: Že láska, jména, hory ano. Přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
6: Svět se v nás.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezkej, má modrý oči. Hezkej, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvnej, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout a k kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: 5 pohybů. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne. Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. To, ne. Rozumíte? Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano, ano.
4: Přesně tak, to je, ano.
5: Ano, aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo. To má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí, a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem 80? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci. Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodvedl.

0: impulzivní. No.
1: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
0: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No. Pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
1: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach o toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
0: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
2: Ty něžnosti a to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
1: Je to hezké mít ho vedle sebe.
2: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
1: Milujete jí?
0: Ano, samozřejmě. To můžu říct i nahlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
1: Milujete ho?
2: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech

0: V případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
1: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
0: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
2: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
0: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města. Sport. Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
3: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
0: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku. Počasí. Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znají světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sra Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle sir Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sra Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl lyže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: Vaspiku. Já ho například vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No to bych řekl. Pěkný kousek.
6: No nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petržel.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. Švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, no, to se ví.
5: Pěkně rozkrajené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No to ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát verše. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to od jak živ.

A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního Divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošavností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelé.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkl a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A je z Iowy. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Oh, tatínek, father, my father. My father is a farmer.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy.

0: na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju. Dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení. Dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jakovají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: Bylo to rozhodnutí jeho napřed mě poručit a potom šel dělat toho kapitála teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: ne, rodiči
0: spádu.
1: Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod. Ale vyučila jsem se jako střední odborná, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: A je to 60.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespalače.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No. Tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky, tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. Tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jak živa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučně lidi jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Mm-hmm. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit, anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském, no a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. Mm-hmm. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělat to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak? No tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se pářil z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on by nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost. Říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte. Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že? Že měl rodinu, že? No, takže, ale splnilo se mu to, no. Já říkám, já od dneška vidím, jak šťastně na tom montování a byl šťastně jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jděte za ní a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii a tam mě vzali krev a zjištěli, že máme ty buňky hodné, takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend. Ať si užijete sluníčka, no a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota? Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct od trápení, jo. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy, jsem tý paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky, protože mě to naplňuje, dneska se potkáváme u lékařů, s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora. A můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuji za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám s vámi.
1: Mějte hezký příští čas, ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju, pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu, Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by první velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to nelete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Bylo, jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno. No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takové účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního hlediska. Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz / linka napsal: moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Ne, opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost jako po osmilece tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinakší práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili zlatou svatbu.
0: Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozorila svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka z televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytování a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se mnou loučili, že ráno odjíždí a mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servírku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já kam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznaším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek. Zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny. Tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Tak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a tou učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi toto začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma Noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxi studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No, teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu jaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku. Ale pak jsem si udělal

0: ty další vyšší. Zajímal jsem se i o docentu. Ale to není už ani tak úplně zajímavé, co... Pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě. Já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
0: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu. Já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou. Teď už jsem to prozradil. Ale to není to důležité.
1: No, já bych s dovolením do toho vstoupil znovu. Takže váš tatínek byl voják, ano?
0: Ano.
1: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
0: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle dálce nepouštěl, ale...
1: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
0: Inspirovat jeho rodinou.
1: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
0: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší, jaksi...
1: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval, nebo řemeslo?
0: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
1: Měl škralup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
0: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo plakal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
1: No je v pořádku, ale... já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec... Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
0: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
1: Vy neprozradíte třeba... vojenské tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem ale... četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenské tajemství a teď to prozraďte vy zase.
0: Těrasky jsem majorom.
1: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
0: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
1: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
0: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
0: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili, a nebo ne? Možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to rozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malej úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvihl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cení jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto, a sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No, já jsem vždycky měla hrůzu ze stroju, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No, tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme 3 dní výcvik a 3 dní školu. No a když bylo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám nemám. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl aj ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: Mm-hmm. A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat. A vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let. Jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrň. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak svou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všechny posluchače. No, já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve stroji Respri. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strašně mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo takrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstku, říkám, pane náměstku, aby to zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom sezonu až taková, jaká by mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsou za to děčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumí, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat, to by znělo špatně, ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak stojil dohromady, to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde, třeba jo, ušít ta bota tak, jak on to chce, protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuji, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuji, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo, že já i když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam mě prožila. Fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu. A takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují. Ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: to je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směny já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu.
1: Podmínky, no.
0: Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co kdo jiný by to mohl říct než já? Protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý je spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně, to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dobře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Kryštof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až doteď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata, bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no, když to byla jediná možnost. Tak jsem se tam přihlásila, ale hezky přes prázdniny, udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech, tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roků ředitelku a byla jsem maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova. Že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenomže mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo, ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No, stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Dobrou noc. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hudvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušný.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hrnaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hudvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, a co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco... tak
4: no tak,
3: podobného
4: tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky neratatí.
4: Báště, on se nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
4: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
4: ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tatí.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
4: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
4: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
4: Jo, to znám.
1: Já taky.
4: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
4: No tak, to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: Ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
4: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
4: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
4: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
4: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
4: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
4: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom...
4: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
3: Já to je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
4: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím. Rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší,
4: no tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáhni mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
4: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli zepředu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: To nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No tady, to mluvím.
0: Tady. No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no, jistě,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, Tačuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, Taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, Taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, Taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťuldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádnej tálinský rybník, takový vodopády, že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního doktora.
4: Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá, ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečta, Tuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa, že ano?
4: No to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kdepak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvyšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí, já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde, na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte, a když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, to čuldo. Čau, to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková
6: siréna.
3: No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí.
6: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně toho.
6: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
6: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
6: Je, vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
6: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvou.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj,
6: jako rytíř.
3: Tatí, hele, proč zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
6: Proč zpíval v té skále?
3: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako derby das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval.

0: Mlele, dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci.
1: Bravo. Moment, moment, to je Matuška.
2: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
1: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
1: No, to si vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
3: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
1: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání. Pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
3: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá Laskala, že?
1: Jo, jo, nejen nám, i nás, ano. To.
3: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
1: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
3: Výborně.

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.